0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Beskytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
3: Inu v lese, pod keříčky. Blízko naší mělké říčky.
4: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, máti.
3: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě.

0: chvějí. Ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala. Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
2: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
0: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi snědla sama se všema jadýrkama. Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily.

0: stínek dlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
1: Rádio Junior.

poškubem. Jou, pežníci povolání to, zhopáni to jsou páni lou. Pežníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádné jiné řemeslo nikdy to jim neneslo.

0: velký dej. Jsem cukr, dej jsem krouty, seď. Formáku na houni, pře, padli tě v ráhouni. Lou, pešník je nesmlouvavý, lou, ten ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíháme. Pod dubem za dubem, tam tě vošklubem.
1: Posloucháš Rádio Junior.

je most. Kráčím horskou plání nebo k pramenům, vždy krásný se zdá mi můj les, můj dům. Na stromě roj včel zabzučel, od rána hned sbírají mě med, když kámen se ti jen zvednout chce a kom...

základ života. Když meloun chtěl by slavit, či kaktusu plot, tak vynech své tlapy, zub ti přijde vhod. S kaktusem na tlapku pozor dej, to raději zpátky hned vycouvej. Však někdy nám ta síla má při tom česání velmi

jen si lehni. Krásné, snaž se protáhnout, najdi si kout. Něco ti povím, přítelíčku, když jsi pilný jako ta včelka, tak to přehnu.

babí babka. Malý žabce nadává. Moje žabí vnučko, neskákej tak vysoko, spadneš jako tůčko, chováš se moc divoko.

Radši hezky při zemi. Radši hezky při zemi.

0: Leo Junior.
1: Hádala se para plata, které je víc do kulata.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Teď je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu. Přátelé, díky na stokrát, já vám sloužil rád.

puňka. Ačkoliv tak krásně skřehota, řekli, ať se u opery nemotá. Vždyť to jeho mrekeke přehluší i tympány, čineli i kontrabas. Zkrátka marnost, nadmarnost,

nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu volejte je, ať vám trefí domů. Miluji.

0: Nemáte někdo sérum, pánové?
1: Po Pražece plavili se na pramici. V praškole neznali učení.

Včera jsem pozoroval sousedovic krávu, jak tlamou přežvíkavou přežvikuje trávu. Stéblo za stéblem jí do sebe souká, jednou v ní zmizí celá louka. O, škoda, přeškoda, taková krásná louka. O, škoda, přeškoda, krásně se na ní kouká, když se mraky ženou a nemáš rýmu senou. Včera jsem pozoroval sousedovic prase, růžovým rybákem, jak taky všecko spase. Dostává od souseda zbytky od oběda, až jednou dojdou věda, spase prase souseda. O, škoda, přeškoda, takový krásný soused. O, škoda, přeškoda, nezbyl z něj ani kousek, košile ani spas.

hezká jak slunko byla, jednou mě políbila a od té doby nemám ani chvíli klidu. O, škoda, přeškoda.

0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!
2: Co to slyším? Dupi, dupi, dupi, dupi, dupi. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!

vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude

0: zahrádky gorilí.
1: Shut up.

0: Ševčíkem.
1: Krásné ráno, přátelé, 6. hodina je tady a tak jsem si říkal, že začneme asi tou nejkrásnější, nejvíc povzbuzující informací. Dneska je poslední den školy, věděli jste to? No, tak samozřejmě, podle mě jste se nemohli dočkat, že jo, až začnou ty letní prázdniny. Já jsem koukal na internet a zadal jsem, kolik dní zbývá do začátku letních prázdnin a k mému překvapení na mě vyběhla informace, že prý 4 dny a pak jsem to pochopil, jo. Protože internet počítá začátek letních prázdnin až od 1. července. Ve skutečnosti ale vy dneska dostanete vysvědčení, takže fakticky si myslím, že vaše letní prázdniny začínají dneska úderem 9. hodiny, možná u někoho 10., pokud jdete teda na 9. na to vysvědčení, záleží, jo. Tak si myslím, že jako opravdu je to hodně, hodně blízko. Co vy na to? Holky a kluci, o tom, proč dostáváme vysvědčení, si budeme povídat. Mám tady pro vás i pár zajímavostí o známkování v jiných zemích, i třeba v minulosti u nás. Pak si budeme povídat o tom, jak dlouhé prázdniny nás čekají a jak to máme v porovnání s jinými zeměmi. A taky pro vás mám malé motivační okénko, tedy jak využít prázdniny pro svoji budoucnost. No a pochopitelně připomeneme si taky, co nás přes léto čeká na Rádiu Junior, co bude jinak, co bude na svém místě, ať si zkrátka připomeneme trošičku ten program. Holky a kluci, chybět nebude samozřejmě taky soutěž, krátce po 7. hodině, Zvídavec. Mám tady pro vás i spoustu bezva muziky, třeba od skupiny Nebe, Emma Karpeles, nebo třeba Kiara, Selena Gomez, Kacej, no a spousta dalších. Nejdřív ale zprávy.
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Z brněnské zoo utekla panda. Stalo se tak ve středu večera a podle chovatelů tomu napomohla příroda. Panda přeběhla z větve jednoho stromu ve své expozici na větev sousedního a náhle se ocitla na svobodě. Moc dlouho jí to ale nevydrželo. Už ve čtvrtek kolem poledne uprchlíka našel v nedalekých Kníničkách na své zahradě muž, který přivolal policii. A ta už se postarala o odchyt. Panda byla před časem do brněnské zoo přivezena z Francie. Jméno doposud nemá. Češi se loučí z mistrovství světa ve fotbale. Turnaj se letos koná v Kanadě, Mexiku a ve Spojených státech amerických a účastní se ho 48 zemí. To je o 16 týmů více než v předešlém roce. Tím se také zvýšil počet zápasů z 64 na 104. Češi po sobě ale letos nezanechali výraznější stopu. Celkově 2x prohráli a 1x remizovali a tak na turnaj končí. Vyřazení spečetil zápas s Mexikem, který Češi prohráli vysoko 3-0. A ještě počasí. Dneska bude jasno, jen přechodně polojasno. Maximální teploty vystoupají na 32 až 37 stupňů Celsia.

Přátelé, dneska dostanete vysvědčení. Já vám moc přeju, ať jsou tam jenom ty krásné známky. Pokud se ale trošičku obáváte z toho, jaké známky na to vysvědčení dostanete, vězte, že za vaše utrpení může císařovna Marie Terezie. Tato osvícená panovnice, kterou Češi ve své době moc nemuseli, zavedla v roce 1774 povinnou školní docházku. A zároveň bylo potřeba nějak žáky oceňovat a umožnit, aby učitelé mohli sledovat a porovnávat, jak probíranou učební látku studenti zvládají. No a tak se zavedly známky. Kromě známek z prospěchu a chování, které máme dneska, tak se mimochodem hodnotila i píle a aktivita ve škole. Tak tomu vlastně bylo až do vzniku Československa v roce 1918. Můžete si sami sáhnout do svědomí, jestli byste z takové píle nebo aktivity ve škole dostali jedničku nebo třeba jinou známku. Pár perliček ale z minulosti. Třeba v letech nacistické okupace byl v českých zemích, tedy mezi lety 1939 až 1945, známkování po německém vzoru, tedy šestistupňová klasifikace. Jenom si představte, že byste dostali šestku. Šílený, že? No a navíc bylo dost zvláštní takové závazné doporučení, že vyznamenání mohl dostat pouze jeden žák ze třídy a jedničku na vysvědčení mohli mít z každého předmětu nejvýše dva žáci. Což jako zní dost divně, že? A pokud by se vlastně ve třídě sešli, dejme tomu, tři géniové, tak vyznamenání by nakonec mohl mít jenom jeden z nich. No ještě, že taková pravidla dneska už dávno neplatí. Co vy na to? O známkování, vysvědčení a taky prázdninách si dneska budeme povídat celé ráno, za chviličku, ale třeba jedna aktualita, tentokrát o přírodě. Nejdřív ale Martin Jensen a Running Back to You.

Teď už pro vás mám, přátelé, jednu zajímavou aktualitu, tentokrát o přírodě. Vědci objevili nový druh pavouka, a to v australském Queenslandu. Není jen tak obyčejný, má totiž jako dost překvapivý způsob, jakým loví. A tak se mu automaticky začalo přezdívat balista. Totiž podle stejnojmenné starověké římské zbraně, která k vymršťování kamenů využívala sílu pružiny. Celkem podobně to využívá i tenhle pavouk, ne že by vymršťoval kameny, ale hned pochopíte. Pavouk si prý nejprve vytvoří takzvaný kotevní bod a následně stráví až 4 hodiny tkaním zhruba 60 svislých vláken, která spojí do tvaru kužele. Následně zpevní a sám se stáhne, no a jakmile přiláká kořist, tak kousne do toho kuželu, čím vlastně jako odtrhne ten kotevní bod, no a v tu chvíli je jeho kořist katapultována více než 30 cm vzhůru do hlavní pavoukovy sítě. Docela zajímavý je i to, že tento pavouk se živí výhradně jedním specifickým druhem mravenců, který je jako velmi agresivní a teritoriální. Jde o mravence tkalcovského a ten dokáže jako hodně potrápit. Mravenci disponují celou škálou chemických zbraní, někteří mohou i bodnout a navíc využívají poplašné signály, kterými dokážou bleskově přivolat na pomoc stovky až tisíce dalších mravenců. Takže jako dost si zahrává s ohněm tady ten mravenec. Mimochodem stále ještě nemá jméno, stále ho ještě nikdo nepojmenoval, ale balista, to by bylo skvělý jméno, co vy na to. Tak teď už Emma Karpeles, až zazvoní.

0: Rádia Junior.
1: Tak dneska jeden tematický, jo. Přijde Pepíček domů a ukáže tátovi žákovskou knížku a tatínek tam vidí pětku z matiky, tak Pepíčkovi přiletí rovnou jeden pohlavek, pak kouká dál a vidí pětku z češtiny, tak mu přiletí další pohlavek, no a pak koukne a vidí tam jedničku z hudebky a najednou mu přiletí ještě jeden pohlavek. Pepíček se tak jako oklepe a zmateně se dívá a říká, ty tati, ale za co byl ten poslední pohlavek? Tatínek se zamyslí a říká, no za to, že ti po těch dvou pětkách bylo ještě do zpěvu. A ještě přidám jeden, přijde Pepíček domů a povídá, mami, představ si, že jsem dostal jedničku z matematiky. A máma na to, vážně? A Pepíček, ale ne, jenom si to představ. Tak to mě taky pobavilo. Tak snad i vás, pojďme zase o kousíček dál. Teď už Freedom of the Night, tedy následující písnička. No a za chviličku si připomeneme něco málo z programu, který je pro vás připraven přes léto.

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

Holky a kluci, dneska dostanete vysvědčení a já doufám, že tam budete mít jenom samé hezké známky. Pokud by to náhodou nevyšlo, tak jako samozřejmě svět se nezboří, prostě příští rok se budete snažit samozřejmě o něco více. Napadlo mě ale takový ten známý výrok, že i Einstein se učil špatně a stejně to byl génius. Jako jo, Albert Einstein rozhodně byl génius, ale asi pro vás bude trošičku zklamání, když vám řeknu, že jako je to spíš taková legenda, jako že propadal z matematiky a podobně. Jo, Albert Einstein nebyl vzorným studentem, to rozhodně ne. On jako dráždil učitele nedostatkem poslušnosti, zejména svého středoškolského profesora řeštiny, který nakonec vstoupil do historie svým výrokem Einsteine, z vás nikdy nic nebude. Tak tím se proslavil rozhodně, protože Albert Einstein rozhodně změnil svět fyziky. A třeba gymnázium v Mnichově sice nedokončil, ale ne proto, že by ho vyhodili, ale protože mu prostě nevyhovoval ten taky ten jako vojenský drill, který tam vládl. Obecně vzato, lidé, kteří jsou úspěšní a slavní, se většinou učili jako fakt dobře ve škole. Třeba zpěvačka Lucie Vondráčková maturovala za samé jedničky, vynikající známky měl třeba i bavič Zdeněk Izer nebo režisér Zdeněk Troška. Moderátor Leoš Mareš, tak ten prý dostal v 8. třídě jedinou dvojku, a to z češtiny. Samozřejmě jsou i výjimky, třeba zpěvák a držitel Zlatého anděla Matěj Rupert ze skupiny Monkey Business, tak ten měl ve 3. třídě z hudební výchovy, jo, z hudebky, tak měl 4. A nebo jeden z nejlepších českých fotbalistů všech dob, Vladimír Šmicr, tak ten dostal 2 z tělocviku. Tak i takové příběhy samozřejmě jsou. Holky a kluci, teď si dáme Selenu Gomez, Baila Conmigo, no a za chviličku třeba i píseň z hitparády.

Teď už pokračujeme s písničkou, kterou znáte i z naší hitparády. Slyšeli jste někdy už o reality show Popstar Academy? Jestli ano, tak víte, že jejím cílem bylo z přihlášených účastnic vytvořit dívčí hudební skupinu. Diváci mohli sledovat první výběrová kola, vyřazovací kola, až po to finální vyhlášení šestice, do které od roku 2023 patří Daniela, Lara, Manon, Megan, Sofia a Munche. A název této k-popové skupiny zní Kecaj. Před pár týdny vyšlo EPčko s názvem Beautiful Chaos a my si z něj teďka pustíme track Gabriela. O jeho podobu se zasloužil Andrew Watt, který tvoří muziku třeba pro Lady Gaga nebo Jungkooka z BTS. A druhým z producentů je John Ryan, který finalizuje muziku třeba pro Sabrinu Carpenter. A ještě jedna zajímavost. V singlu vedle angličtiny uslyšíte i španělštinu, kterou promluví Daniela. Tak teď už singl Gabriela a to od dívčí k-popové skupiny Kecaj.

0: Ale jak kluci, dneska dostáváte vysvědčení a je mi jasné, že už dneska dopoledne, možná odpoledne se rozjedete různě po světě a není nutné jako hned do zahraničí, ale třeba na nějaký tábor, že jo, k babičce a podobně. Pokud by vám bylo někdy smutno po Radio Junior, tak se nás nalaďte, pochopitelně, buď to na našem webu radiojunior.cz nebo třeba na digitální televizi, nebo si nás kdykoliv můžete vzít sebou v aplikaci Můj rozhlas. Tam konec konců najdete i celou řadu vámi oblíbených pořadů, jako třeba Žili byli od Káti Perglové. Jeden díl máme teď před sebou a bude o Indiánech. Tak přeju fajn poslech.
1: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
2: Žil byl jednou jeden náčelník kmene Lakotů, sedící bík. Náš hrdina přišel na svět někdy kolem roku 1831 na rozlehlých travnatých pláních dnešního amerického státu Jižní Dakota. Původní obyvatelé Severní Ameriky, kterým se u nás někdy říká Indiáni, se dělili do různých národů a skupin. Ty nejznámější skupiny se označují jako kmeny. Měli své pojmenování, zvyky i jazyk. Často mezi sebou bojovali. Sedící bík patřil k Lakotům, jejich kočovné kmeny se přesouvaly z místa na místo. Stěhování se nebáli, protože jejich tábory šly celkem jednoduše zbalit. Místo domů měli týpí, což je takový překvapivě prostorný a velký stan z dřevěných tyčí a bizoních kůží, které odolaly dešti i vlezlému prérijnímu větru. Život Lakotů byl spojený slovem bizonů a s přírodou, kterou měli ve velké úctě. Měli své barvité legendy a vyprávěli si magické příběhy. Důležitou osobou v každém kmeni byl náčelník, kterým se stal i sedící bík. Jako malý se ale jmenoval jinak. Indiáni nedostávali jména z kalendáře, jako to děláme my dnes. Jméno se mohlo volit podle nějaké povahové vlastnosti, podle zvířete, jako například slavný válečník Šílený kůň, nebo podle významné události. Když se takový Indián narodil, dostal své první jméno od rodičů. Kdybyste se narodili v noci za deště, mohli jste se klidně jmenovat třeba Noční bouře. Během života se člověku mohlo jméno i změnit, když se mu třeba povedl nějaký odvážný čin. Tak co? Jaké byste si pro sebe vybrali jméno? Já bych asi byla Upovídaná pusa. Sedící bík se původně jmenoval Skákající jezevec. Později přijal jméno Sedící bizon, což se ale do češtiny začalo překládat jako Sedící bík. Vyrostl z něj zdatný bojovník, ale hlavně rozvážný duchovní vůdce a symbol odporu proti americké armádě. Když Evropané kdysi v uvozovkách objevili Ameriku, chvíli se trochu osmělovali, ale poměrně rychle se začali na novém kontinentu roztahovat. Než byste řekli bizon, měli tihle noví příchozí pocit, že jim tam všechno patří a že mají domorodí obyvatelé žít jen v malých, odstrčených oblastech, rezervacích. Některé indiánské kmeny se s tím nehodlali jen tak smířit a bojovali. Neměli sice moc šanci, i tak ale do dějin vstoupilo jejich velké vítězství v bitvě u řeky Little Bighorn. Proslulý generál Custer byl tehdy americkou armádou pověřen, aby z této oblasti vyhnal zpupné Indiány. Údajně však nedbal varování a podcenil počet i odhodlání protivníka. Spojilo se proti němu hned několik kmenů.

0: několik let držen pod dohledem. Stal se známou osobností. Historky o indiánských válkách byly tehdy oblíbeným námětem dobrodružných knih a lidé je hltali. Sedící bík se na chvíli přidal k putovní show dobrodruha Buffalo Billa, o kterém už v Žili Billi byla řeč. Poutavá představení divákům ukazovala život na divokém západě. Vystupovali v nich praví indiáni i bizoni, kteří už byli v té době v přírodě prakticky vyhubení. V duchu lakotské štědrosti a rovnosti rozdával sedící bík svůj plat často dětem a chudým. Někteří původní obyvatelé si přáli, aby Američané zmizeli. Americké úřady se začaly bát povstání a jedním z protiopatření mělo být začení sedícího býka, který měl mezi indiány velký respekt. Když si pro něj přišli, seběhli se kolem jeho příznivci a strhla se přestřelka. Stárnoucí náčelník byl smrtelně zraněn. O necelé dva týdny později došlo k neomluvitelné tragédii, během které americká armáda bezdůvodně zabila stovky neozbrojených Lakotů. I když už žijí běžným moderním způsobem života, snaží se potomci Lakotů i dnes udržovat staré zvyky a jazyk. Část z nich se však potýká se sociálními problémy a někteří vnímají osud svého národa jako velkou nespravedlnost. Historie hold většinou mluví hlasem vítězů a šeptá o poražených.
1: Pracovní listy a další díly Žili Billi najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

Holky a kluci, dneska se vrátíte ze školy s vysvědčením. Někdo budete mít třeba slovní hodnocení, jiní budete mít takové ty klasické známky. Pravdou je, že ty klasické známky stále ještě převládají. Asi je zbytečné připomínat, jak to dnešní vysvědčení a známky vypadají, že máme 5 stupňů od výborné po nedostatečnou. Stejný způsob známkování mají ostatně okolní země, třeba na Slovensku nebo v Rakousku. Ale

obvyklejší je ve světě třeba obrácené pořadí. Jako oni mají sice 5 stupňů, například v Rusku nebo v Maďarsku, ale 5 je ta nejlepší. 5 chcete dostat. Jo. Nebo třeba mě zaujalo, že německé děti, ty mají zase 6 hodnocení, kde nejlepší je 1, nejhorší je 6. Jako tam můžete dostat fakt až jako 6. A podobně 6 mají třeba i v Bulharsku nebo v Polsku. Až na to, že 6 je ta nejlepší. Jo, každý si to prostě dělá tak, jak chce. A zajímavé je taky to, a to jsem teda vůbec nevěděl, že ve světě se prý nejčastěji používá 10 známkování, kde nejlepší je 10. Mají to tak prý třeba v Nizozemsku. Jenom v anglicky mluvících zemích, tak tam se spokojí s hodnocením pomocí písmenek, kde mají jako A, B, C, D, E. Podobně to bývá taky na vysokých školách u nás, kde Ačko znamená to nejlepší a Fko většinou to, že jste prostě jako neprošli. Tak tolik pár zajímavostí k tomu dnešnímu vysvědčení. A teď už Lady Gaga a Abracadabra.

Olka, kluci, tak už za chviličku začínají prázdniny. Dneska si jenom odběrete to vysvědčení, že jo? Stejně drtivá většina z vás víte, co na to vysvědčení dostanete, takže žádné velké překvapení si myslím, že se konat nebude. No a pak už se rozjedete na prázdniny k babičce, na tábor, k moři a tak dále. Olka, kluci, pokud ale si přes prázdniny vzpomenete i na nás, na Radio Junior, budeme moc rádi, protože i pro vás chystáme speciální program. Samozřejmě ranní restart nebude chybět, ale nebudeme vysílat od 6 do 8, protože to je nám jasný, že byste nikdo nevstávali přes prázdniny. Budeme vysílat až od 10 do 11 hodin. Bude to jako poměrně našlapaná hodinka, vždycky na nějaké konkrétní téma. Třeba celý první týden, kdy tady s vámi budu, tak budeme řešit Norsko, norskou přírodu, zvyky, kulturu a podobně. V dalším týdnu to bude Finsko, pak Dánsko, Island, Arktida, Švédsko, Aljaška, Kanada a pak třeba Estonsko nebo Lotyšsko. Z toho důvodu naše prázdniny mají takový podtitul Severské léto, tak si ho doufám užijete společně s námi. A kromě těch témat, tak se bude v ranním restartu lišit také to, jakým způsobem ten ranní restart bude probíhat. Bude to taková směsice zajímavostí na jedno konkrétní téma, ze které pak budeme také střídat audio, takže z toho uděláme vlastně takový jeden podcastový díl. Takže pokud někam třeba pojedete a budete si chtít poslechnout něco zajímavého o Norsku, tak si budete moci poslechnout třeba právě sestřih ranního restartu z příštího týdne. Což si myslím, že je docela fajn. A i v odpoledním klubu Rádia Junior se témata projeví, jak jsem zmiňoval právě to severské léto. Podobně to bude také v nejrůznějších pořadech, jako třeba znáte Žili byli, které jsme dneska poslouchali, tam se objeví nejrůznější severské osobnosti, pak Zvídavec, tak ten taky bude mířit trošičku na sever, třeba o polární záři nebo o tom, jak vznikají sněhové vločky. No a možná se to projeví i v hitparádě. Já sám jsem zvědavý, jestli Klárka Nováková probere Nightwish, kteří jsou z Finska, nebo Abu, kteří jsou ze Švédska. Nechme se překvapit, přátelé. Zkrátka, i v létě vysíláme a moc se na vás těšíme. Teď už Viktorie Mozart, Ztráty.

Holky a kluci, už dneska v podstatě kolem 9. hodiny ranní, tak začínají prázdniny, dá se říct, protože dostanete vysvědčení a jakmile přijdete domů, už jsou prázdniny, že jo, v podstatě, když oficiálně je teprve pátek, pak víkend, no a pak vlastně začínají oficiálně ty prázdniny, tak máte před sebou nějakých 9 týdnů volna, což zní jako naprosto božsky. Představte si ale, že existují země, kde mají prázdniny o dost kratší. Ty letní mají v Německu a v Nizozemsku dokonce jenom 6 týdnů. Naopak na druhé straně toho žebříčku se pohybuje třeba Řecko s 12 týdny letních prázdnin, Španělsko s 13 týdny nebo dokonce Itálie se 14 týdny. Jak asi chápete správně, tak většinou ty státy, které jsou na jihu a mají jako opravdu horké léto, tak v tom létě dávají dětem více dnů prázdnin. Rekordmany jsou v tomto ohledu ale Bulhaři. Bulharské děti mají až 16 týdnů prázdnin. Pojďme si to ale ještě porovnat z jednoho hlediska. Jedna věc je totiž, jak dlouhé jsou letní prázdniny, ale druhá věc je, kolik dní vlastně z celého roku vůbec školáci v té škole stráví. V tomhle je průměr Evropské unie zhruba 183 dní, u nás v Česku je to 194, takže jsme jaksi nad průměrem toho, kolik dní strávíte ve škole, o nějakých 11 dní více. Rekordmany z jedné strany žebříčku jsou v tomhle smyslu Francouzi. Francouzské děti ty chodí jenom 162 dní, jo? To je o nějakých, jestli to počítám v té rychlosti správně, no 32 dní, o 32 dní méně? Ty brďo, tak to je jako o hodně míň. Na druhou stranu celosvětově hodně času tráví děti ve škole třeba v Japonsku, tam je to 201 dní, tedy ještě o nějakých 7 dní více než u nás, a v Izraeli tam jsou rekordmani, to je 219 dní. Abychom si to přepočetli, ty brďo, 25 dní, ještě o 25 dní více než u nás. Takže jako Česká republika je v tomhle ohledu někde zhruba uprostřed, myslím si tak jako rozumně hezky uprostřed. Co vy na to? Teď už Imagine Dragons, Thunder.

0: Jak dopadla tento týden hitparáda na Rádio Junior, tak to, o tom se můžete už přesvědčit sami na našich webovkách radiojunior.cz. Já jenom zmíním, že jedna velká zajímavost se tam rozhodně odehrála, a to, že Rebelky, Adam Seidl, Johnny, Matty Vob, Honzino a Arianka z písní Tohle není love song, tak, nebo love song, jak zpívají, tak neskončila na prvním místě, jo? Což já jsem třeba očekával, že se bude držet na té první pozici hodně dlouho, ale dokonce padla až mimo medailové pozice. Kdo je vyšoupl, tak o tom se můžete přesvědčit. Teď ještě malá pozvánka, nebo spíš takový pozdrav od Klárky Novákové.
1: Ahoj, víte o písničkách, které by v hitparádě Rádia Junior rozhodně neměly chybět? Tak nám pošlete tip na novinku a ještě za to vyhrajte krásné ceny od hvězd z našeho žebříčku. Jak na to? Až budete hlasovat pro svůj oblíbený hit na webu radiojunior.cz, tak vedle článku s hlasováním najdete i formulář nazvaný Pošli nám tip. Ten vyplňte. Já a hudební dramaturg Rádia Junior se na vaše tipy vždycky děsně moc těšíme. Jen si dávejte pozor, aby to skutečně byly novinky, tedy písničky maximálně jeden rok staré. A jak poznáte, jestli jste vyhráli? Který typ zvítězil, vždy hlásím hned na začátku hitparády Rádia Junior, když představuju novinky. Tak určitě poslouchejte každou sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne, anebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. A aby toho nebylo málo, můžete vždycky zkusit štěstí i v další soutěži, takzvané postřehovce, ve které si ověříte, jak pozorně posloucháte naší hitpošku. Tak vám držíme palce. Ahoj!
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Petrem Ševčíkem.
1: No, holky a kluci, já si myslím, že dneska úplně restartovat nepotřebujete, že máte úspěv na tváři, protože co? Protože dneska je vysvědčení a už v 9 hodin dopoledne bude vysvědčení rozdáno a v podstatě začínají prázdniny. Možná někdo jdete do školy až na 9, tak prázdniny vám začnou o hodinu později, teda to je možná pravda. Tak v každém případě v 10 hodin už bude prostě jasno. Já vám moc přeju, ať vám to vysvědčení dopadne dobře, ať tam nemáte žádný překvápko. Mimochodem story o tom, co mně se stalo s vysvědčením, tak o tom budu určitě ještě mluvit ve vysílání Rádia Junior, to je přece jenom historka, která je aktuální jednou jedinkrát za rok. Vlastně dvakrát, že se vydává vysvědčení, no dává. Taky si budeme povídat o tom, jak dlouhé prázdniny nás čekají. A budu pro vás mít i malé motivační okénko o tom, jak využít prázdniny pro svoji budoucnost. No a taky si připomeneme léto na Rádio Junior, které bude severské. Co bude přes léto na Rádio Junior jinak, co zůstává na svém místě, na co se můžete těšit, i o tom bude pochopitelně řeč. Samozřejmě za 10 minut soutěž, o půl zvídavec, taky se spojíme s Anetou Křesinovou, která už vyrazila k jedné základní škole, tak si budeme povídat o tom, jak tamnější školáci prožívají dnešní den a jak se těší na vysvědčení. No a co jsem ještě zapomněl zmínit? Máme před sebou bezva muziku, to je jasný? Jo, a taky zprávy.
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Z brněnské zoo utekla panda. Stalo se tak ve středu večer a podle chovatelů tomu napomohla příroda. Panda přeběhla z větve jednoho stromu ve své expozici na větev sousedního a náhle se ocitla na svobodě. Moc dlouho jí to ale nevydrželo. Už ve čtvrtek kolem poledne uprchlíka našel v nedalekých Kniničkách na své zahradě muž, který přivolal policii. A ta už se postarala o odchyt. Panda byla před časem do brněnské zoo přivezena z Francie. Jméno doposud nemá. Češi se loučí z mistrovství světa ve fotbale. Turnaj se letos koná v Kanadě, Mexiku a ve Spojených státech amerických a účastní se ho 48 zemí. To je o 16 týmů více než v předešlém roce. Tím se také zvýšil počet zápasů z 64 na 104. Češi po sobě ale letos nezanechali výraznější stopu. Celkově dvakrát prohráli a jednou remizovali. A tak na turnaj končí. Vyřazení spečetil zápas s Mexikem, který Češi prohráli vysoko 3-0. A co se týče počasí, tak dneska nás čeká jasno, jen přechodně polojasno. Maximální teploty vystoupají na 32 až 37 stupňů Celsia.

Krásné ráno, přátelé, posloucháte ranní restart na rádiu Junior, máme krátce po 7 hodině. Vás dneska čeká vysvědčení, takže si myslím, že máte už hlavu na pochodu, už jste tak trošičku na prázdninách, a tak pro vás mám takové malé motivační okénko. Holky a kluci, já jsem to spočítal a o prázdninách máte zhruba nějakých, jako zaokrouhleně, 900 volných hodin. Když teda předpokládám, že byste rádi nějakých 9 hodin denně spali, což si myslím, že je docela rozumné, aby člověk nabral energii. A otázkou tedy je, jak všechen tento čas využít. Věřím tomu, že už máte nějaký plán, jo, k babičce, k dědovi, na tábor, na druhý tábor, ale zároveň si říkám, jasně, prázdniny jsou časem, kdy je potřeba odpočívat, užít si to zasloužené volno, nabít nějaké ty bezva zážitky, to je jasný. Ale tak je docela dobrý si uvědomit, že tolik volného času pro své koníčky, pro to, co vás jako nejvíc baví, už zřejmě nikdy mít potom v životě nebudete. A tak je docela fajn se věnovat i něčemu, co v budoucnu zúročíte. Třeba cvičit na nějaký hudební nástroj, nebo pokud vás baví sport, tak hodně sportovat, jo. Snažit se zlepšit třeba v běhu na 100 metrů. Mě totiž zaujala taková myšlenka, že géniem v jakékoliv věci se může stát v podstatě kdokoliv. Totiž od geniality člověka dělí prý nějakých 10 000 hodin cvičení pro dosažení nějaké dokonalosti. Ono to číslo 10 000 hodin je samozřejmě jako hodně nadnesené ve smyslu, jako že by to bylo jako přesně 10 000 hodin, to rozhodně ne. Je to spíš taková meta, po které spousta lidí ve většině oborů je jako velmi, velmi dobrá až geniální. A na mě to nejdřív nepůsobilo jako vysoké číslo 10 000 hodin, že? Ale na druhou stranu to byste museli cvičit hodinu a půl denně, každý den po dobu 20 let, abyste byli v něčem geniální. Takže jako dá to hodně práce, ale ta myšlenka sama o sobě je hodně lákavá. Zkrátka, o prázdninách toho času máte hodně a tak se v něčem můžete hodně zlepšit. Já jsem mimochodem jedny prázdniny využil docela dobře tak, že jsem se učil anglicky, dal jsem si každý den za cíl tím strávit, já už nevím, myslím, že to byla půl hoďka nebo hoďka, někdy to bylo víc, někdy míň, pochopitelně podle toho, co se zrovna dělo, ale do dneška z toho těžím, protože jsem se tehdy naučil strašně moc slovíček a ta slovní zásoba se mi pak hodila v jiné práci, takže jako rozhodně má smysl něco takového. Teď už Pitbull s písní Fireball.

0: I'm a fireball.
1: Krásné ráno, přátelé. Samozřejmě, když máme dneska to vysvědčení, tak ani dneska nemineme soutěž s tajemným zvukem. Je mi jasný, že máte trošičku hlavu na pochodu, že se těšíte na to, jak bude vypadat vaše vysvědčení, že se fintíte, aby vám to slušelo na ten poslední školní den. Ale pojďte si dát ještě mezi tím jednu soutěžičku. Mám pro vás knižní novinku Terry Bear, Záhada vyloupeného skleníku od nakladatelství Albatros Media a české autorky Aleny Mornsteinové. Pokud byste ten příběh neznali, jakože vzhledem tomu, že to knižní novinka, tak asi vůbec netušíte, tak malinko naznačím. Je to takový detektivní příběh, psaný s humorem. Příběh se točí kolem zahrady, kde se začne ztrácet úroda a tuhle záhadu se snaží rozlousknout červený plyšový medvídek Terry Bear společně se svými kamarády. Zda se mu to podaří, tak to už si přečtete, když knížku vyhrajete. Tak pojďte si to vyzkoušet. Soutěžíme s tajemným zvukem, takže je to poměrně jednoduché, nebo lépe řečeno pravidla jsou jednoduchá. Pustíme si zvuk a vaším úkolem je odhadnout, co asi ten zvuk vydává. Pojďme si ho nejdřív poslechnout. Bude velmi, velmi krátký.
2: Tajemný zvuk.
1: Tak 3 vteřiny a je po zvuku. Dneska to uděláme těžký, takže takhle vzhledem tomu, že ten zvuk byl docela hodně dobře slyšitelný, si myslím, tak si ho znova pouštět nebudeme a rovnou dávám v šanc telefonní číslo 800 199 199. Pokud tedy víte nebo tušíte, volejte, linka je bezplatná, můžete opravdu jenom získat a to knížku Terry Bear, Záhada vyloupeného skleníku od Albatros Media. Tak soutěžte.

0: Já myslím, že vy jste taky vyřízení z toho školního roku, co je na to, ale naštěstí dneska je vysvědčení a tím pádem máte před sebou poměrně dlouhou dobu odpočinku, kterou, jak jsem zmiňoval, můžete využít třeba i k tomu, že se třeba v něčem zlepšíte, co máte rádi, jestli hrajete třeba na piano nebo tančíte, prostě máte před sebou spoustu volného času, který můžete nějakým způsobem využít. My dneska máme ale stále soutěž na Radio Junior a já už mám na telefonu Dana. Dana, ahoj.
1: Ahoj, jak se máte?
0: Já se mám dobře, děkuju za optání, to je asi poprvé v životě, že se mě jako někdo z telefonu zeptal, jak se mám já, Dane, moc děkuju, mám se hezky. Hezky se mi vstávalo, co tobě, jak se vstávalo?
1: No, hrozně.
0: Hrozně? Počkej, dítě
1: poslední... Musíme jít do školy, ale už je vysvědčení, naštěstí.
0: No právě, dítě, já jsem poslední týden ve škole vždycky jako z té postele přímo vystřelil a úplně jsem si říkal, je, kolik já mám energie, konečně ráno. Tak ty to tak nemáš teda, jo?
1: Ne, ale večer mám energie jak...
0: Jo, a to se ti nechce spát, je mi to úplně jasný. Takhle, ano. Dane, do kolikáté chodíš?
1: Do čtvrté.
0: A víš, co bude na vízo?
1: Dvě dvojky nebo jedna.
0: A z čeho?
1: Z matiky a z češtiny.
0: Jo, to jsou tradiční strašáci, víš, jako nejtěžší předměty.
1: Jo.
0: Je to pravda. Dobře, ať to nezakecáme. Dane, pojďme si na ten tajemný zvuk, takhle nám to znělo. Tak co ty na to? Je to takový jako tématický zvuk k tomu dnešnímu dni, co ty na to?
1: Je to zvonění po hodině, jako školní hodině, nebo jakoby po vyučování.
0: Jasně, zvonění po školní hodině, je to tak? Samozřejmě, naprosto přesně, jako tam podle mě vůbec nebyl prostor pro to jako váhat, ne?
1: Jo, jasně, no, to bylo úplně jednoduché.
0: Přesně. A tak já jsem si říkal, že když máme dneska to vysvědčení, tak jako bych chtěl někoho tím dárkem potěšit, jo, tak jsem si říkal, aby to vyšlo, dáme dneska nějaký lehčí zvuk, tak příště dáme zase něco těžšího. V každém případě vyhráváš knižní novinku Teddy Bear, záhada vyloupeného skleníku od české autorky Aleny Mornštajnové a nakladatelství Albatros Media, tak to ti pošleme. Tak Dane, velká gratulace a ještě se tě zeptám, jaký máš plán na prázdniny?
1: Na prázdniny teďka druhýho pojedu na skautský tábor, jakože kostelecký, kdyby skautem.
0: A ještě něco tě čeká o prázdninách?
1: Soustředění, druhý tábor.
0: Ty brďo.
1: A kutání v Vltavínu.
0: Kutání v Vltavínu, jo, ty brďo. Čekaj, a to je nějaký tábor, jo?
1: Ne, to je, jak kdyby si mají zaplatit a jet v Českém Krumlově si tam nakopat Vltavíny.
0: Fakt jo? To vůbec nevím. Ano. A takhle, a může se stát, že jako nevykopeš žádný?
1: Jo.
0: To se asi může,
1: to
0: že?
1: To se stává.
0: Jo, a myslím, že docela často, že asi?
1: Jo, hodně často. Ale když najdeš jakoby Vltavín, který má kilo, nenechají ti ho. Nechají si ho jako pro sebe.
0: Jo, takhle, takže kilovku už ne, ale když kdybys našel jako malej kamínek, tak si ho můžeš jako schovat do kapce.
1: Do 5 gramů si můžeš nechat.
0: Tak jo, a počkej, a když teda najdeš tu kilovku, tak jak jako z té kilovky dostaneš 5 gramů? To oni ti nějakým způsobem jako odštípnou od toho, nebo není to škoda?
1: Ne, prostě nic nedostaneš.
0: Jo, takhle, nedostaneš vůbec nic.
1: A moje si ho ale zaplatit teda, jakože.
0: Jo, no tak to je skvělý, takže ty si zaplatíš za to, že si můžeš vykutat Vltavín, ty ho nakonec najdeš, ten Vltavín je obrovský, má kilo a nakonec si musíš ještě zaplatit za to, aby si ho mohl koupit.
1: Ale ve většině případech se takové nachází vůbec.
0: Já takhle, Dane, já si myslím, jo.
1: Jakože... To je z toho, že jak kdyby meteorit spadl jakoby na zem.
0: No, a tobě do ruky přímo, viď. Jako asi taková pravděpodobnost je, že najdeš kilovej Vltavín s tím, že tam půjdeš na 2 minuty. Dobrý, Dane, tak to jsme se pobavili společně. Moc díky. Prosím, vydrž mi ještě chviličku na telefonu, předáme si adresu. Jo, a ti můžeme knížku poslat, tak vydrž. No a pro vás ostatní pokračujeme dál. One Republic, I ain't worried. No a v pondělí, myslím si, že přes prázdniny, jak to bude s těmi soutěžemi, k tomu se ještě dostaneme.

jsme víc než stíny zapomenutých bohů. Všechno, co je v nás, ještě nespálil čas. Máme zárodky svatozáří a zbytky rohů, vem to děs.

0: Jedeme dál, holky a kluci. Dneska máme poslední školní den a já si myslím, že pro mnoho z vás je to jeden z nejočekávanějších dnů v celém roce. Po měsících učení, pro někoho možná i mučení, psaní testů a zkoušení přichází konečně ta chvíle, kdy si všichni můžete oddechnout a těšit se na letní dobrodružství. Od kdy se vlastně vysvědčení rozdává a v jakých evropských zemích mají nejdelší a nejkratší prázdniny? Tak za odpověď my vyrážíme přímo do jedné z pražských škol, kde už je naše redaktorka Aneta Křesinová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno přeji všem.
0: Tak Aneto, než si řekneme, jaká je atmosféra před školou, tak nám prozrať, kdy se v minulosti začalo ve školách rozdávat vysvědčení.
1: K rozdávání vysvědčení bylo zavedeno společně s povinnou školní docházkou roku 1774, tedy v době Marie Terezie. Po 6 letech školní docházky děti dostali doklad o svých znalostech. No a co se týče prázdnin, tak ty ne vždy probíhaly v letních měsících, tak jako dnes. Určili se podle toho, jak bylo třeba pomoci s prací na poli. Počátkem 19. století byly prázdniny na venkovských školách dokonce jen 2 až 3 týdny. No a v některých se učilo dokonce bez přestání.
0: No to ne, to je nepředstavitelný samozřejmě, Aneto, a 2 až 3 týdny, to mi přijde taky málo. A dokonce ale když jsem koukal letos do toho kalendáře, tak krásně vychází letos, vlastně dneska máme pátek, že jo? Tak poslední školní den vychází na pátek, přitom máme 26. června. Tak jako něco mi trošku napovídá, že ty letošní prázdniny budou asi docela dlouhé, ne? A ještě mi prozrať, jak je to v jiných zemích.
1: Ano, je to přesně tak, jak říkáš. Správně si to vypočetl, že letošní prázdniny patří mezi ty nejdelší. Žáci a studenti budou mít letos celkem 66 dní volna, tedy 9 týdnů. V zahraničí obecně platí, že prázdniny bývají delší v jižních zemích a tak jedny z nejdelších prázdnin mají děti v Itálii, Španělsku a Řecku. A to až 12 až 14 týdnů. To je doba zhruba od půlky června do půlky září. Naopak nejkratší prázdniny jsou v Dánsku a Lichtenštejnsku. Jen něco málo přes měsíc.
0: Já jsem dokonce, Aneto, ještě četl, že rekordmani jsou v tomhle Bulhaři. Kolik by si stypla, že mají týdnu?
1: No, tyjo, ještě víc než 12 až 14 týdnů, to je možné.
0: Dokonce tak, představ si, no pojď.
1: My jsme u těch studijních čísel tak 16.
0: Přesně tak, my prý až 16 týdnů. Jako, to si myslím, že je jako docela slušný, že?
1: No, to teda rozhodně, to myslím, že všichni můžeme závidět.
0: Jak asi posluchači pochopili, tak ty se mnou nejseš v tuto chvíli ve studiu, seš v základní škole Karla Čapka v Praze, tak jaká je tam aktuální atmosféra, co se děje ve škole?
1: Tak atmosféra ve škole je zatím poměrně poklidná, ačkoliv teď už za dveřmi slyším pár hlasů. Nicméně jsem cestou do školy potkala už pár dětí, které přicházely, nesly v ruce dárkové taštičky nebo květiny pro paní učitelky jako poděkování za uplynulý rok, ale obecně už tady z těch dětí, které jsem potkala a které tady před sebou mám, k čemu se za chvilku dostaneme, tak cítím takovou natěšenost z toho, že prázdniny přicházejí a že je čeká zasloužené volno.
0: Já jsem si vždycky říkal, co na závěr roku paní učitelky dělají se všemi těmi kyticemi, protože když si vezmeš, že máš ve třídě 30 žáků a dostaneš 30 byť jako třeba menších kytic, jo, jakože to není takový ten puget jako obrovský, ale 30 jako menších kytiček, jako, co se s tím dá dělat, nevíš?
1: No, já si myslím, že mají postaráno na začátek prázdnin minimálně o to, že se starají o kytičky, dávají je do chladu, aby jim neuhynuli.
0: A ty s tím máš svou zkušenost, ne?
1: Já mám taky svoji zkušenost, já teda ještě k tomu mám narozeniny 30. června, takže mně se to vlastně všechno jako znásobilo.
0: Takže máš dvojnásobné množství kytiček v červnu.
1: Mohla jsem si opravdu otevřít květinářství, které můžou všechny paní učitelky tak přesně udělat.
0: A Aneto, zjistila si třeba, jaký byl závěr školního roku a jak to bude dneska probíhat?
1: Tak závěr školního roku bývá vždy nabitý nejrůznějšími akcemi a na základní škole Karla Čapka tomu nebylo jinak. Jak mi prozradila jedna paní učitelka, tak žáci vyjížděli na různé školní výlety, konal se například tradiční závěrečný ples deváťáků, nebo proběhla premiéra představení divadelního souboru Čapek. Dnes v poslední školní den děti dostanou vysvědčení a poté následuje zvonění, poslední zvonění pro deváťáky, kdy se s nimi celá škola rozloučí a ven ze školy je vyprovodí prvňáci, které právě tyto deváťáci na začátku školního roku v září naopak do školy přivedli.
0: To je krásná tradice.
1: Tak a protože je mi jasný, Petře, že ty určitě se taky zajímáš o to, jak se děti těší na prázdniny, tak to tady mám vedle sebe tři, které ti na tuto otázku a mnohé ještě další otázky jistě rádi odpoví, tak ti je předávám.
0: Tak já doufám, že se slyšíme a s kým, že se slyšíme. Halo, halo, kdo pak tam je? Tady je Peťa Ševčík z Rádia Junior. S kým se
2: Dobrý
0: slyším?
2: Den.
0: Dobrý den, ahoj, můžeme si klidně tykat samozřejmě ve vysílání. Jak se jmenujete?
2: Já jsem Albert.
0: Albert? Dál tam máme?
3: Já jsem Milada.
0: Milada a ještě do třetice.
4: Já jsem Justinka.
0: Justinka. Já vím, že vy holky jste z šesté třídy, že? A Albert je z osmičky, tuším to správně.
2: Ano.
0: Tak mi povězte, jak se těšíte na prázdniny? Začneme s holkama. Justinko třeba. Co ty a prázdniny?
4: Jo, já se těším. Konečně se odpočím taky trochu od školy a otočení.
0: A jaký je plán na prázdniny? Bude nějaký tábor?
4: Jo, bude příměstský tábor a soustředění.
0: Soustředění s čím? To by mě docela zajímalo.
4: Gymnastikou.
0: Gymnastický, takže vlastně něco jako gymnastický tábor.
4: Jo.
0: A prosím tě, jak dlouho denně na takovém gymnastickém táboře strávíte tou samotnou gymnastikou? Je to jako přísný? Jakože, jako, nevím, třeba 4-5 hodin denně?
4: Asi.
0: Wow, no tak jo, a nebolí tě potom třeba nohy, nebo všechno?
4: Bolí.
0: Bolí, ale tak od toho ty soustřední jsou konec konců, že, Justinko?
4: Ano.
0: Co na to, Milátka? Co ty a prázdniny? Pojedeš třeba i k papičce?
5: Já se těším, ale myslím si, že mi budou chybět kamarádky.
0: Mm-hmm, to zcela rozhodně. Myslím si, že to je jedna taková ta nevýhoda prázdnin, že jako spousta lidí jako rozlítaných a že se nemůžete tolik vidět, veď, Milátko?
5: Ale posíláme se třeba pohledy, nebo se i píšem, voláme.
0: A tak na druhou stranu, asi pojedeš taky možná na nějaký ten tábor? Co ty na to?
5: No, taky budu mít příměšek s gymnastikou. A jinak tábor asi ne.
0: A to máte společně s Justinkou, tu gymnastiku?
5: No, jakoby chodíme do stejného sokola, ale ten příměšek myslím si, že nebude stejný.
0: Aha, takže se neuvidíte. No a co na to Albert? Jaký má Albert plány na prázdniny?
2: No tak já si hlavně chci odpočinout do školy a učit se na přijímačky.
0: Plán je jasný. No tak ty jsi v osmé třídě, lépe řečeno teďka, jako jsi dodělal osmou třídu, takže v deváté třídě to už tě čeká takový to neustálý učení se na přijímačky na střední školu. Už máš nějakou vybranou?
2: Ještě ne, ale už pomalu se začínáme rozhlížet na školách.
0: Co by to mohlo být? A jako uvažuješ spíš o nějaké, dejme tomu jako průmyslové škole, nějakým způsobem jako zaměřené, ekonomce, střední, a nebo jako spíš o těch všeobecnějších školách typu gymnázium?
2: Spíš asi na nějakém gymnázium, nějaký obecný.
0: Tak to ti budu držet palce. A jo, tak teď jsem tam slyšel nějaké zvonění, co to bylo? To je hlášení rozhlasu, že jo?
2: Ano.
0: Tak to jsme zrovna stihli takový okamžik. A ještě bych se chtěl zeptat teda.
5: Přesně tak, nám se tady zjistil školní rozhlas.
0: Jo, tak můžeš mi to přeložit, Aneto?
5: Jak dobře se slyšíme.
0: Můžeš mi to přeložit, co se děje ve škole?
5: Zkouška rozhlasu.
0: Asi jo, takhle, jenom zkouška.
5: První hodinu bude rozhlas, bude někdo v něm promlouvat, předpokládám, takže je právě teď vyzkoušel, tak no, je jistná, že to je živé vysílání.
0: To je potřeba vyzkoušet rozhlas, že kdyby to pak nefungovalo, tak by to byl průšvih. Ale chtěl jsem se zeptat ještě Justinky, Milátky a Alberta, jestli se někdo z vás třeba jako chystáte k moři?
2: Já ne.
0: Albert ne, Milátka?
5: My asi taky myslím, že pojedeme na dovolenou až na podzim možná.
0: Aha, a Justinka?
4: Jo, my pojedeme hned v sobotu.
0: Pojedete k moři, a kam teda pojedete? Nebo poletíte
4: jo,
0: možná?
4: My jako v 10 dní budeme cestovat, budeme v Německu, v Holandsku a v Belgii.
0: Wow, no tak to jsou teda jako skvělý země, jako nádherný, takže to věřím, že si jako pořádně užijete. A možná bych se ještě zeptal jako na jednu takovou jako speciální věc. Jako je něco, co vám jako o prázdninách bude z toho školního roku chybět? Jako že vám nebude chybět třeba vstávání jako o 6:30 ráno, to jako chápu, ale je něco, co vám jako bude vysloveně z toho školního roku chybět?
3: Tak asi jako spolužáci, kamarádky, spolužačky.
0: Co na to Milátka, jestli teďka chápu správně?
3: A učitelé hodně.
0: Co na to Milátka?
3: No, já jsem říkala, že kamarádky...
0: Jo, pardon, tak Justýnka, já jsem teďka nevěděl.
3: No mě taky ty kamarádi, spolužáci, ty učitelé.
0: A co na to Albert?
2: No, mě asi budou jako... ty lidi v té škole, ty učitelé, žáci a tak různě.
0: No tak já vám přeju, ať to dneska zvládnete, ať to doklepete. A tak závěrečnou otázku si dovolím. Justýnko, co bude na vysvědčení?
3: Asi samý jedničky.
0: Super, tak to moc gratuluju, doufám, že to tak bude. Co ty, Milátko?
3: Taky samý jedničky, jako každý rok.
0: Perfektní. A Albert teda do třetice, pojď.
2: Jedničky a dvojky.
0: Jedničky a dvojky. A bude vyznamenání teda?
2: Jo, jo.
0: Jo, no tak, když je to vyznamenání, tak si myslím, že je to pěkný. Tak jo, Justýnko, Milátko, Alberte, moc díky, že

0: Jedu tam na konci července.
1: No tak to je škoda. To je škoda, protože já první týden v červenci, lépe řečeno už příští týden, vysílám a tipni si, na které téma?
0: Norsko, norská kultura.
1: Ano.
0: Je to úplně
1: všechno, co jsi řekla, je správně. Prostě wow, celotýdenní téma je Norsko. A teď mě teda hodně, hodně moc mrzí, že jedeš až v červenci. A nebo že já to vysílání mám už na začátku července a ty až na konci jedeš. No tak to jsme to mohli nějak skoordinovat. No, nedá se nic dělat. Aneto, moc díky za tenhle příspěvek, za investigativu, za to, že ses vydala mezi lidi taky. No a uslyšíme se snad někdy o prázdninách. Co ty na to?
0: Velmi ráda, budu se moc těšit.
1: Měj se krásně.
0: Moc děkuju, přeji krásné prázdniny všem posluchačům a krásný zbytek dne.
1: Tak ahoj.
0: Ahoj. Ahoj.

0: Samozřejmě nesmí chybět taky zvídavec, i když jsme se trošičku zakecali s Anetou, tak samozřejmě na zvídavce jsme nezapomněli a na Evču Sinkovičovou. Dneska budeme v dnešním dílu tak trošku relaxovat.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Moje milí zvídavci, vítejte u dalšího dílu. Pojďme se rychle něco nového dozvědět. Asi skoro každý si občas rád dopřeje relaxační koupel a nechá se opečovávat v lázních. Léčivé bahení nebo bylinné koupele jsou celkem běžné, ale představte si, že v Japonsku existují lázně, kde se můžete vykoupat v kávě, čaji nebo třeba víně. Lázně Yunesan se nachází v japonském městě Hakone, vzdáleném asi 3 hodiny od Tokia. A kromě toho, že nabízí velké množství různých procedur, je tu opravdu hned několik možností dopřát si neobvyklou koupel. Jde pouze o turistickou atrakci nebo mají koupele i svou ozdravnou funkci. Různě naplněné bazénky hrající všemi barvami by údajně měly mít každý jiný účel i účinek. Například koupel v zeleném čaji má prý blahodárný vliv na pokožku a posiluje imunitní systém. Bazének plný vlažného červeného vína, které je bohaté na antioxidanty.

diety by měl zase celkově omladit tělo, zlepšit pružnost pokožky a pozitivně ovlivnit krevní oběh. Vinné koupele si údajně dopřávala i egyptská královna Kleopatra. V bazéncích s červeným vínem by se ale klidně dal točit i nějaký horor. Na fotkách totiž voda trošku připomíná krvavou lázeň. Vykoupat se v kávě by zase mělo pomoci odstranit únavu a celkově člověka povzbudit. Nesmí vás ale odradit to, že hnědá voda může působit špinavým dojmem. Je tu také bazén se saké, což je japonský alkoholický nápoj vyráběný z kvašené rýže. U této koupele se zase uvádí, že napomáhá k mizení vrásek a pych. Jestli si ale myslíte, že když už si budete dávat koupel v kávě nebo čaji, tak se rovnou i napijete, jste na omylu. Konzumovat tekutinu z koupelí je přísně zakázáno. Kdo by ale chtěl pít něco, v čem se sám louhuje? No ne. Kromě stálých koupelí tu údajně v minulosti byla i možnost vykoupat se v javorovém syrupu nebo v polévce rámen. Přestože se ke každé koupeli uvádí její léčivé účinky, je těžké říci, kolik je na tom pravdy. Kdyby to bylo tak účinné, proč už by se něco takového nezavedlo i jinde ve světě? Možná jde spíše o výjimečný zážitek. Ne každý může říci, že se koupal ve víně, čaji nebo polévce rámen. Japonské lázně se pyšní také tím, že zabaví opravdu celou rodinu. Jsou tu různé světelné show, vodopády, tobogány a jiné zážitkové atrakce. Vstupné je ale celkem vysoké. Zkrátka za výjimečnost se platí. Co na to říkáte? Chtěli byste speciální koupele vyzkoušet? Mně vlastně asi stačí klasické léčivé koupele, které najdeme u nás. Holky a kluci, pokud chcete o netradičních koupelích v japonských lázních někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: kluci! Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního skřítka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

Olka, kluci, já si dovolím připomenout ještě jednu informaci, kterou jsme tady zmiňovali i včera. Český hydrometeorologický ústav na svých sociálních sítích uvedl, že v neděli může padnout rekord pro vůbec nejteplejší den v dějinách našeho měření. Má být opravdu horký víkend. Takže je super, že jste si za vysvědčení naplánovali nějaký super celodenní výlet nebo celovíkendový výlet třeba, ale mějte na paměti, že bude opravdu strašně horko. Mimochodem ten rekord je z roku 2012, tehdy v Dobřichovicích padlo 40,4 stupně Celsia a očekává se, že by mohl padnout i tento absolutní rekord. Takže na to opravdu pozor, pokud budete někam vyrážet, jakože bych to celkem krotil, jo, jestli jako ten pobyt na sluníčku a vůbec venku jako bude velmi, velmi náročný, ale pokud už vůbec někam půjdete, tak zaprvé namažte se opalovacím krémem, opravdu je to nutné, jinak se spálíte jak blázen. A za druhé, v žádném případě nevyrážejte nikam bez vody. Jo. V takovém počasí už se může člověku lehce udělat prostě zlé mdlo, malátnost, abyste třeba neupadli na ulici jen tak. Jo. Zkrátka je potřeba dodržovat ten pitný režim. Tak tolik jenom jedna jako důležitá informace za mě k následujícímu víkendu. Teď už Rodan, to se nemělo stát.

0: Přátelé, věděli jste, že se zapojit můžete i do naší hitparády? Buď to tak, že nám dáte nějaký tip na novinku do naší hitparády, tedy na písničku, která je jako poměrně nová. Klárka vždycky říká, že musí být z posledního roku, abych řekl, že může být i jako o dost mladší, jo? Může to být i pár týdnů, pár měsíců možná. Takže dejte nám takový tip na novinku, která vás třeba v posledních dnech, týdnech oslovila. A nebo se můžete zapojit do postřehovky, což je taková malá soutěžička. Tento týden je následující otázka. Která hvězda z našeho žebříčku vyrůstala na plantáži, kde se pěstovaly vánoční stromky? Pokud víte, tak nám odpověď napište a můžete si tak zahrát o merch od zpěváků a zpěvaček z naší hitparády. Takže různá CDčka, podpisovky, náramky, sešítky a podobně. Teď jsou v banku třeba ceny od Milana Peroutky z kapely Perutě, Lollipop, Karol Akvída, Káji a Bambuláčka, Adely Křivánkové, Adely Zouharové a spousty dalších. Tak na to můžete mrknout. Teď už ale pozdrav od Klárky.
1: Ahoj, víte o písničkách, které by v hitparádě Rádia Junior rozhodně neměly chybět? Tak nám pošlete tip na novinku a ještě za to vyhrajte krásné ceny od hvězd z našeho žebříčku. Jak na to? Až budete hlasovat pro svůj oblíbený hit na webu radiojunior.cz, tak vedle článku s hlasováním najdete i formulář nazvaný Pošli nám tip, ten vyplňte. Já a hudební dramaturg Rádia Junior se na vaše tipy vždycky děsně moc těšíme. Jen si dávejte pozor, aby to skutečně byly novinky, tedy písničky maximálně jeden rok staré. A jak poznáte, jestli jste vyhráli? Který tip zvítězil, vždy hlásím hned na začátku hitparády Rádia Junior, když představuju novinky. Tak určitě poslouchejte každou sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne, anebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. A aby toho nebylo málo, můžete vždycky zkusit štěstí i v další soutěži, takzvané postřehovce, ve které si ověříte, jak pozorně posloucháte naší hitpošku. Tak vám držíme palce. Ahoj!
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: No přátelé, my jsme u samotného závěru, za chviličku bude 8 hodin, což znamená, že začíná malá pohádka, tentokrát Husopaska, tak si ji nenechte ujít. A ještě bych zmínil, že odpoledne se na vás tentokrát těší Jirka Kohout a hosty budou po 19. hodině Lukáš Kasík, Pavel Kraus a Marek Podštinský. Řeč bude o kitesurfingu, surfingu a taky foilsurfingu, což jsou tři různé sporty, které ovšem spojuje voda, vítr a adrenalin. Tak si to nenechte ujít. Holky a kluci, já vám přeju, ať dnešní vysvědčení dopadne podle vašich představ. Ať ten vstup do prázdnin je takový ten krásný pocit, že prostě máte před sebou tolik volna. Myslím si, že dnešní den je opravdu ten nejkrásnější, protože všechno to, co vás ještě čeká, všechno máte před sebou, ty prázdninové plány, tak si to pořádně, pořádně užijte. A těším se na vás zase příští týden, tentokrát už takovém jako podcastovém stylu od příštího pondělka od 10 do 11 hodin v raním, respektive dalo by se říct dopoledním restartu. Tak se na vás těším, mějte se fajn, čus, ahoj.

0: Rádio Junior, pohádka.
1: Daleko, daleko, kdesi za horami a lesy, bylo jednou jedno království a tam vládla ovdovělá královna, která měla krásnou dceru. Král jim už před lety zemřel, ale předtím ještě slíbil sousednímu králi, že jeho synovi dá svou dcerku za ženu, až princeznička doroste v princeznu. Teď už se blížil čas, kdy měla být svatba a královna musela princeznu vypravit na cestu do sousední země. Šatstvo pro ní bylo už dávno uchystané, matka jen naskládala do truhlice zlato a stříbro, drahocenné šperky a náčiní, stříbrné koflíky, zlaté poháry, prostě všechno, co královské nevěsty dostávají do výbavy. Princeznu měla provázet komorná, aby jí po cestě posloužila a šťastně ji doprovodila k ženichovi. Královna jim sama vybrala i koně. Pro komornou ryzáka, pro princeznu grošáka jménem Falada. A ten Falada byl neobyčejný kůň. Uměl mluvit. V den odjezdu se matka a dcera s pláčem rozloučili. Princezna pro lítost nemohla promluvit, jen matce políbila ruku, vsedla na Faladu a vydala se s komornou na cestu k ženichovi. Jeli polem, jeli lesem, jeli pustou plání a jak slunko pálilo, dostala princezna žízeň. Když přijeli k potoku, řekla komorné, která sebou vezla její zlatý pohár.
2: Prosím tě, seskoč z koně. Naber mi do číše vodu a dej mi napít.
3: Máš-li žízeň, princezno? Dojdi se k vodě a napij se.
2: Dej mi tedy můj zlatý pohár, abych mohla vodu nabrat.
3: Nebudu ti sloužit. Naber si vodu do dlaní.
1: Podivné chování komorné princeznu překvapilo. Ale měla takovou žízeň, že opravdu sesedla z koně, náhnula se nad potok a napila se z dlaní. Potom sedla na koně a zase ujeli několik mil. Ale bylo horko, slunce jen sálalo a princezna brzy dostala zase žízeň. Dojeli zrovna k jedné lesní bystříně a tak znovu princezna na komornou zavolala.
2: Prosím tě, pospěš k vodě a dej mi napít. Umírám žízní.
3: Sloužila jsem ti už dost dlouho. Trápí-li tě žízeň, princezno? Stačí se naklonit nad lesní bystřinu a pít plnými doušky.
1: Protože princezna už nemohla žízní vydržet, seskočila z koně, přiklekla k běžící vodě, schýbla se a pila. Komorná ji sledovala zlým pohledem a když pak chtěla nevěsta znovu vsednout na svého Faladu, rozkřikla se na ní.
3: Na Faladovi! Teď pojedu já! Ty si vezmeš mého koně.
2: Jsem královská dcera. Nenechám si od tebe poroučet.
3: Vidíš tenhle mečík, který se blyští na slunci? Jestli mě neposlechneš, vrazím ti ho do těla. A svlékni královské šaty. Chci si je obléci.
1: Princezně nezbývalo, než se podrobit. Komorná se ustrojila do královských šatů a princezně dala šaty svoje. Nakonec musela princezna slíbit, že na královském dvoře živé duši nepoví, co se cestou stalo a která z nich je pravá nevěsta. Komorná jí pohrozila, že jestli pravdu vyzradí, na místě jí probodne. Falada vše dobře slyšel, ale nemohl princezně pomoci. Komorná vsedla na mluvícího koně, pravá nevěsta na obyčejného ryzáka, a tak ujížděli dál a dál, až konečně dojeli do sousedního královského zámku, kde už je netrpělivě očekávali. Princ hned vyběhl na nádvoří a pomohl komorné z koně dolů, myslel si, že je to jeho zaslíbená nevěsta. Zatím už přispěchali dvořané a s velikou radostí a slávou ji vedli po schodech nahoru. O pravou princeznu se nikdo nestaral, tak zůstala samotinka v prostých šatech, dole na dvoře. Když starý král vyhlédl z okna a uviděl ji, podivil se, jaká to tam stojí útlá a spanilá pana. Šel rovnou do královské síně a zeptal se nevěsty.
4: Kdo je ta dívka, co s tebou přijela? A proč stojí na dvoře?
3: Ta osoba ke mně nepatří. Potkal jsem ji a vzala sebou, aby mi cesta líp uběhla. Dejte jí něco na práci, když se sama k ničemu nemá. Ať darmo nezahálí.
4: O žádné práci pro ní nevím. Snad jen mám tady malého chlapce. Pase mi husy. Tak ať mu pomáhá vyhánět.
1: Pravá princezna musela každé ráno pomáhat pasáčkovi pást husy. Jenže princeznina komorná měla strach, aby mluvící kůň neprozradil, jak zacházela s princeznou, a brzy požádala mladého prince.
3: Můj milý, splňte mi prosím jedno přání. Dejte zavolat pohodného, ať setne hlavu tomu koni, na kterém jsem přijela. Zlobil mě cestou. Jeho uťatou hlavu, ať přibije pod klenbu té tmavé brány. Pro výstrahu všem neposlušným koním.
1: Královského prince podivné přání zarazilo. Krásný kůň se mu líbil, ale první prosbu nechtěl nevěstě odepřít. A tak bylo rozhodnuto. Pohodný Faladu sťal a jeho hlavu přibil pod klenutí velké tmavé brány, kterou musela každé ráno projít princezna s husami. Když potom časně ráno vyháněla s pasáčkem husy bránou ven a spatřila Faladovu hlavu přibitou pod klenutím, zabědovala.
2: O Falado, můj věrný koníčku.
1: Hlava princezně odpověděla. Má princezna husy honí, vidět tě tak tvoje máti, do hrobu jí hoře sklátí. Pasáček se tomu podivil, ale nic neřekl. Potom už princezna mlčky kráčela s pasáčkem za husami na pastvu. Když došli na louku, usedla, sesmekla z hlavy šáteček a rozpustila si vlasy, které na slunci zazářily jako ryzí zlato. Pasáček se na ně nemohl vynadívat, líbilo se mu, jak se lesknou, a nemyslil už na nic jiného, než jaký pár těch zlatých vlasů vytrhnout. Ale jen natáhl ruku, husopaska zavolala.
2: Zafoukej větříčku hravý, odnes mu klobouček z hlavy, ať si ho po poli honí. Dokud neskončí má práce, zaplést copy, svinout hladce.
1: A hned se zvedl tak silný vítr, že pasáčkovi odfoukl klobouček, kutálel ho po lukách až daleko do polí a on ho musel honit. Když se vrátil, byla jeho pomocnice dávno učesaná, copy měla hladce zapletené a ovinuté kolem hlavy, ani vlásek nikde neodstával a on jí nemohl žádný vytrhnout. Pasáček se proto hněval a nemluvil s ním. Tak spolu pásli husy mlčky až do večera a při západu slunce hnali domů. I druhý den ráno, jak vyháněli, uviděla princezna pod klenutím tmavé brány koňskou hlavu a znovu na ní promluvila.
2: O Falado, můj věrný koníčku.
1: A Falada opět odpověděl. Má princezna husy honí, vidět tě tak tvoje máti, do hrobu jí hoře sklátí. Jen došli na louku, princezna zase usedla a začala si rozčesávat vlasy. Pasáček se k ní hned rozběhl a chtěl jí několik vlasů vytrhnout.
2: Zafoukej větříčku hravý, odnes mu klobouček z hlavy, ať si ho po poli honí. Dokud neskončí má práce, zaplést copy, svinout hladce.
1: A vítr hned zafoukal a klobouček mu z hlavy odfoukl daleko do polí, takže pasáček musel za ním. A když se vrátil, princezna už měla copy dávno zapletené a svinuté počátkem a on zase nemohl dostat ani vlásek. Večer přihnali domů a pasáček zašel ke starému králi a stěžoval si, že s novou husopaskou pást nebude. Když se ho král zeptal, jakou s ní má svízel, pověděl mu pasáček o koňské hlavě, která každé ráno k husopasce mluví a nazývá ji princeznou. Potom vyprávěl dál, jak si husopaska češe na louce zlaté vlasy a on musí ve větru honit svůj klobouk. Starý král se zamyslel a pak pasáčkovi poručil.
4: Zítra poženeš na pastvu jako každý den a husopasku vezmeš sebou.
1: Pasáček se kroutil, prosil, aby mohl pásti husy sám, ale královský rozkaz musel nakonec splnit. Druhý den časně ráno se starý král vydal k tmavé bráně. Ukryl se za výstupek a tam tajně vyslechl, jak husopaska hovoří s hlavou věrného Falady. Potom i on vyšel z města ven a schoval se na louce do křoví, aby uviděl na vlastní oči, co se bude dít. Když husopaska s pasáčkem přihnali na pastvu, husopaska po chvíli usedla a rozpletla si zlaté vlasy, které tak zářily, že králi oči přecházely. Když jí pasáček chtěl zlatý vlas vytrhnout, zavolala.
2: Zapoukej, větříčku hravý, odnes mu klobouček z hlavy, ať si ho po poli honí. Dokud neskončí má práce, zaplést copy, svinout hladce.
1: V tu chvíli zadul vítr, vzal pasáčkový klobouk a letěl s ním pryč a hoch se za ním musel rozběhnout. Starý král se ještě chvíli díval, jak si dívka rozčesává a zaplétá vlasy, a potom se zas nepozorovaně vytratil. Ale když večer husopaska přišla domů, dal si jí král zavolat.
4: Dnes ráno jsem tě slyšel rozmlouvat s koňskou hlavou, co visí pod klenbou tmavé brány. Potom jsem viděl, jak si češeš své zlaté vlasy a ukryváš je počátek. Pověz mi, co to všechno znamená?
2: Nezlobte se na mě, králi, ale to vám říci nemohu. Musela jsem dát slib, že nic neprozradím, abych si zachovala život.
4: Chceš se protivit mé královské vůli?
2: To ne.
4: Pověz mi tedy, co přede mnou tajíš.
2: Milosti, prosím vás, nechtějte to po mně. Řeknu-li vám pravdu, zahynu.
4: Dávám ti své královské slovo. Povíš-li mi své tajemství, nedovolím, aby ti někdo vlas na hlavě skřivil.
1: Když král stále naléhal, princezna začala plakat a naříkat a nakonec podlehla a všechno mu vypověděla. Král jí pozorně vyslechl, potom dal přinést královské šaty. Když si je husopaska oblékla, jako když kouzelným proutkem švihne, stála před králem překrásná zlatovlasá princezna. Starý král dal zavolat svého syna.
4: Pohleď, synu, tady je tvá pravá nevěsta. Dodnes jsme měli na zámku podvodnici, která bývala u princezny komornou.
1: Mladý princ byl z duše rád, když viděl, jakou má spanilou a ctnostnou nevěstu. Ještě ten večer se zvali hosty a vystrojili velkou hostinu. Ženích seděl v čele tabule, vedle něho z jedné strany princezna, z druhé strany její komorná. Jenže ta nepravá nevěsta byla samou pýchou už tak zaslepená, že svou paní ve skvostných šatech ani nepoznala. Najedli se, napili se a když potom vesele rozmlouvali, ohlásil starý král, že jim dá hádanku. A vyprávěl celý princeznin příběh, ale jako by se týkal cizího mládence a cizí pany. Když skončil své vyprávění, obrátil se k nepravé nevěstě s otázkou.
4: Jak se ti líbil můj příběh?
3: Smutné, ale poučné vyprávění milosti.
4: Co myslíš? Co si zaslouží osoba, která by své pány takhle podvedla?
3: Nezaslouží si nic lepšího, než aby ji zabednili do sudu a pustili po vodě.
4: Ta osoba jsi ty. Vyskla si ortel sama nad sebou a podle něho se ti také stane.
1: Komorná marně prosila o slitování. Druhého dne byl ortel vykonán. Mladý princ se potom oženil se svou pravou nevěstou a oba spolu žili šťastně a spokojeně až do smrti.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Já jednu květinu znám.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: se chytáš. Velký hlupák si a budeš. K rybě zpátky hned teď půjdeš. Řekneš, ať hned bez váhání splní každé moje přání.
1: Koukej tý rybě vyřídit, že chce všechno, rozumíš, všechno.

necky, potom zámek, věci všecky. Nakonec rybářka směla, by vládnout rybce sama chtěla. Rybička se rozlobila, bohatá už dost si byla.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube

0: Ahoj, kluci, ahoj, Jani, vítejte v mé tady ušovnově pohádkové školce.
1: Ahoj, kamarádi, ahoj, ušovne, těšíš se?
0: Jasně, že se těším, těším, jenže na co, viď?
1: No přece na naši super dnešní návštěvu.
0: Jo, jasně, na to se těším, na to jo, návštěva je vždycky super, takže i ta dnešní bude suprovitá suprácka.
1: Že ty si, ušonku, úplně zapomněl, kdo za námi dneska přijde.
0: No jo, no jo, no přiznávám, zapomněl jsem úplně úplňácky.
1: No ale to nevadí, vždyť to můžeš s kamarády pěkně uhádnout.
0: No a proto jsem určitě zapomněl. Ušounova hádanka.
1: Holky a kluci, takže moje první nápověda zní: naše návštěva se přijde podívat ze zoo, protože jinak žije daleko předaleko, až na Madagaskaru.
0: Až takhle daleko? No, dobře. No a dál?
1: Dál. Má krásný pruhovaný ocas a mluví, nebo spíš pokřikuje, takhle.
0: Je, to zní jako nějaká opice. Vidíte, holky a kluci, a má pruhovaný ocas, bydlí v zoo, jinak na Madagaskaru, a nebyl nějaký tenhle ten živočich v tom kresleném filmu, Jani, co se taky jmenuje Madagaskar.
1: A přihořívá. Máš pravdu, bylo jich tam spousta a jeden byl dokonce král, co se jmenoval Jelimán. A není to opice, ale poloopice.
0: No pozor, tak my to určitě ne polo víme, ale celkově víme. Holky a kluci, je to pozor, 3, 2, 1, lemur.
1: Výborně, krásně jste to uhodli a já vám za odměnu pustím písničku krále Jelimána, co tak rád trsá.
2: Já tak

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: do které přijde dneska na návštěvu lemur ze zoo. Já už se tak těším. Ano, ano, pojď dál.
2: Zdravím vás, tak jsem tady.
1: Ahoj.
0: Ahoj. I my tě moc zdravíme a jsme rádi, že jsi přišel do Ušounovy pohádkové školky. Kamarádi se o tobě určitě rádi dozvědí co nejvíc.
1: Určitě, určitěcky.
2: No samozřejmě, jsem totiž zajímavý a velmi populární. Na mě se chodí dívat děti, haha.
0: Ano, to víme, to je bezva.
2: Tak, kde se vám mám podepsat?
1: No, já nevím, já ani tak... Kam nebo kde se má nám ten lemur podepsat?
0: Myslím, že náš host by se měl nejdřív představit.
1: Jo, jo, jo, to jo.
2: Cože? Vy nevíte, jak se jmenuju? Jsem Armando. Slavný lemuří frajer, co vážně nečekal, že přijde někam, kde ho neznají. A navíc tu pro něj snad ani nemají nic na uvítanou. Dal bych si nějaké banány, hroznové víno nebo meloun.
1: Hele, Armando, ty jsi ale nafoukaný.
0: No to tedy. Já jsem ti samozřejmě pár dobrot připravila, ale to jsem ještě netušila, jaký jsi nafoukaný drzoun.
1: Jo, jo, jo.
2: Máš pravdu. Vidím tu ucházející ovoce, odpouštím ti. Za odměnu se se mnou můžeš vyfotit.
1: Cože? Hele, Jani, prý se můžeš s Armandem vyfotit.
0: Já snad ani nechci, pořád se nemůžu vzpamatovat z toho, jak se tenhle lemuří frajer u nás na návštěvě chová.
1: Já taky ne.
2: Tak, než se dohodnete, kam se mám podepsat a kde se budeme fotit, dám si zatím banán a ty, Jitko, teda Jarko, ne, Jardo, ty prý hezky zpíváš, tak mi k tomu můžeš i zaspívat.
1: Cože? To je přeci Jana, ty troubelíne.
2: Dobrá, tak Jano, jasně, tak zpívej, zpívej.
0: Ušonku, slyšíš to? Já snad poprvé v životě nemám chuť zpívat, tak mě namíchl ten lemur jeden.
1: Však my mu to vysvětlíme, Jani, jen se neboj. A co kdybys zatím zaspívala mně a holkám a klukům? No, co?
0: No, dobře, vám zaspívám ráda. Jakou byste chtěli?
1: Moc rádi bychom se naučili tu krásnou lidovou písničku U Bechyně na kopečku. Neumíš ji?
0: Umím a ráda vás ji naučím. Hlavně, že to není U Madagaskaru na kopečku.

0: To bylo krásné zpívání. Děkujeme, děkujeme, děkujeme. Umíme s kamarády zase další lidovou písničku. A zdá se, že se líbila i naší dnešní návštěvě lemurovi Armandovi.
1: Ano, slušná práce.
2: A kde je děkuju?
0: No, přesně tak. Kde je děkuju, Armando? Ty nevíš, jak důležitá jsou slova. Prosím a děkuju. Hele, já ti to předvedu, jo? Ukážu ti, jak se to dělá, když po někom něco chceš. Armando, prosím tě, mohl bys kamarádům prozradit něco zajímavého o lemurech?
2: No, tím si to u nás možná trošku vylepšíš.
0: Jo.
1: Samozřejmě, že vám o sobě rád něco prozradím. Jsem prostě skvělý. Můj nádherně pruhovaný ocas je prostě božský. Umím zapózovat nejlíp celé naší skupiny.
0: To stačí. To stačí, viď, Jani?
2: No, úplně. Hele, Armando, klidně můžeš zase jít. Ahoj. My to důležité o lemurech prozradíme holkám a klukům radši sami.
0: Jo, radši jim to prozradíme sami.
1: Jak to, copa, copa? Vždyť jste si mě kvůli tomu pozvali.
0: To sice ano, jenže ty pořád mluvíš jen o sobě, o sobě, o sobě. Pořád se jen vytahuješ a nic pořádného jsme zatím od tebe neslyšeli.
1: No to asi proto, že jsem nejlepší.
2: No teda, tak na to jdeme my. Už jsme si řekli, že lemuři jsou poloopice.
0: Ale ještě jsme si neřekli, že lemuři tráví nejvíc času na zemi a žijí v tlupách, kde jsou nejmín 3 lemuři a nejvíc až 20 lemurů.
2: A hodně zajímavé je, že když má žízeň lemuří miminko, tak mu může dát napít mlíčka každá lemuří samička v tlupě.
0: Je, to je vážně zajímavé.
1: Mně teda připadá mnohem zajímavější, že tady nikdo nechce můj podpis a nikdo se se mnou nechce fotit.
0: To není vůbec zajímavé, protože my se s náfuky nefotíme.
2: Co ale naopak děláme moc rádi?
0: Moc rádi pouštíme kamarádům pohádky. A zrovna tu pro vás jednu máme, holky a kluci. Ušounova pohádka.

Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. V restauraci.

0: jednoho dne maminka kráva, tatínek Bejk a telátko vyrazili na výlet do lesa. Pěkně se prošli a když dostali hlad, zastavili se v lesní restauraci u jelení obory. Pan jelen, který tu obsluhoval, je hezky přivítal a přinesl jim jídelní lístek.
1: Co to má pan číšník na hlavě?
0: Zeptalo se telátko, když pan jelen od jejich stolu odešel. To jsou parohy, řekla maminka. Jeleni je vždycky po zimě schazují.
1: A proč?
0: Aby jim narostly větší a silnější.
1: Aha.
0: Telátko se podívalo na tatínkovi rohy.
1: Tatínku, ty je máš taky sundavací?
2: Co? Já ne. Býci a krávy rohy neschazují.
1: A nechtěl bys to zkusit,
0: řeklo telátko.
1: Třeba je pak taky budeš mít větší a silnější.
0: Tatínek toho začínal mít dost.
2: Telátko, nebudu zkoušet takovou hloupost.
1: Brůzím, brůzím, brůzím.
2: Ne, vypadal bych jako blázen a už toho nech.
0: Telátko zmlklo a maminka jim z jídelního lístku vybrala, na co mají chuť. Jenže když se pan jelen k jejich stolu vrátil, telátko se ho zeptalo.
1: Pane jelene, vy jste blázen a děláte hlouposti?
0: Podivil se pan jelen.
1: Tatínek to říkal.
0: Pan jelen se urazil a vyhnal je. A tak se nakonec tatínek, maminka a telátko museli jít najíst jinam. Do závodní jídelny v Kravíně.
3: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
4: ve které zrovna teď zkusíme napravit jednoho namyšleného lemura.
3: A jak to uděláme? Dáme mu ochutnat jeho vlastní medicínu a uvidíme, co na to řekne.
4: Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Tak pozor. Posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, kde je úžasné a skvělé, prakticky nejúžasnější a božské radiové strašidílko Ušoun Rušoun, co má krásné plyšové tělo, úžasné barevné uši a tak dále a tak dále.
3: A je tady s vámi taky nejdokonalejší zpěvačka pod sluncem, co nejlíp moderuje Ušounovu pohádkovou školku a taky lemur Armando. A ten je nejlepší.
4: Je, ty jsi ještě tady? No, tak když tu ještě jsi, nechceš se vyfotit s dokonalou zpěvačkou a nejkrásnějším strašidlem?
3: Ale já jsem vám měl vyprávět o lemurech. A koho by zajímali lemuři, když jsem tu já?
4: A já? Ale mohl bys nám připravit klíďo píďo svačinu. Jsme nějací vyhládlí. Asi z toho, jak jsme skvělí, co, Jani?
3: Já jsem tak skvělý, že nemůžu nikomu chystat svačinu. Hele, Ušonku, on nám nebude chystat svačinu, asi to neumí.
4: Je, to nám tu k ničemu není, když neumí ani udělat svačinu.
3: Ale, já to umím, ale... No, co tomu říkáš, Armando, líbí se ti, jak se chováme?
4: Ne. A nepřipomíná ti to náhodou někoho?
3: Připomíná, no, připomíná mi to mě, máte pravdu, promiňte.
4: Je, hele, Jani, slyšela jsi to?
3: Ne, co pak jsem měla slyšet? No, promiňte, jak jsem se to choval. A už to slyším a mám velkou radost.
4: Já taky a dokonce takovou, že z té radosti polepšenému lemurovi pustím písničku.
3: No a já si myslím, že je to skvělý nápad. A já si myslím, že budu rád.
5: Ušounova písnička.

0: Vánoci. Posloucháte Ušounovu, tedy mou pohádkovou školku, ve které dnes máme na návštěvě lemura Armanda.
1: Ještě jednou ahoj holky, ahoj kluci. No, tak my lemuři třeba máme oči. Máme oči, které vidí dost dobře v šeru a podle toho, jaký jsme druh, nám svítí buď žlutě nebo červeně.
0: No tohle.
2: Ano, ano, to je velmi zajímavé. A který pak druh jsi ty, Armando?
1: Já jsem lemur Kata. Jsme hodně populární a jsme často v zoologických zahradách. A co je ještě na nás zajímavé, tedy myslím, že je zajímavé, že se naše lemuří mláďata rodí jako dvojčata.
0: Je, no to je tady super.
2: Ty jo, Ušounku, já myslím, že dvojčata jsou vůbec hodně zajímavá. Ta příroda, ať už jde o lemury nebo o lidi, je hrozně zvláštní, že někdy se narodí dva, co jsou skoro stejní.
0: No, nevím, jak to ta příroda dokáže. Já třeba, když chci namalovat dvě stejná kolečka, tak tedy rozhodně nejsou nikdy stejná.
2: Je, Ušounku, to je super nápad. Vyzkoušíme si to za úkol.
0: Tak jo, jo, jo, jo. Ušounův úkol.
2: Holky a kluci, Ušounku, připravte si papír a tušku.
0: Jo, tak my vám teď pustíme písničku a vy zatím zkuste namalovat dvě stejné věci.
2: Může to být kolečko, ale to je těžké i jedno. Ale jak chcete, namalujte dvakrát, na co se cítíte.
0: Namalujte třeba dvě srdíčka, nebo dvě kytičky, nebo dva ušouny.
2: Nebo dva lemury. Dva ušouny by kamarádi asi za jednu písničku nestihli, i když, jak říkám, namalujte dvakrát, co jen vám je libo.
0: Tak a tady už je slíbená písnička.

0: kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které máme dneska na návštěvě lemura Armanda.
1: Ahoj, ještě jednou. Já jsem lemur Kata a protože lemuřím maminkám se rodí dvojčata, napadl Janu s Ušounem super nápad a úkol.
0: Děkujeme.
2: Děkujeme, Armando. To je ale změna, viď, Ušounku?
0: No to tady.
1: Napadlo je za úkol zkusit namalovat dvě úplně stejné věci.
0: No, tak jak jste dopadli, holky a kluci? Já mám dvě kolečka, no ta tady stejná nejsou ani náhodou.
2: Spíš máš dvě brambory.
0: No to jo, já jsem to ale zkoušel jsem to několikrát a pořád nic. No ale pozor, když jsem pak zkusil dvě šišky, tak ty už se mi povedly skvěle.
1: Jo, já myslím, že máš bez vašišky. Já jsem zkusil namalovat dva mikrofony a myslím, že stejné nejsou, ale snažil jsem se.
0: Jo, snažil.
2: A to je nejdůležitější, že se člověk snaží. No a já mám dvě kytičky a řekl bych,
0: že jsou úplně stejné. Teda, Jani, ty jsi ale šikula. Paráda. No, ale co teď?
1: Já taky musím sdělit celému světu, že jsi velká šikula. Ano, Jana je šikula, nejšikovnější. Ale už se s vámi musím rozloučit, protože ošetřovateli v zoo už mě za chvíli čekají zpátky.
0: Je, to je ale škoda.
1: Taky mě to velice mrzí a rád bych ještě někdy přišel, jestli ještě můžu.
0: No, tak určitě můžeš, viď, Jani, že
2: můžu. Pro, určitě, jasně, že můžeš a budeme se na tebe těšit. No a teď se pojďte spolu vyfotit, ať máme na dnešní školku milou vzpomínku.
1: Jak to, že vy si se mnou chcete fotit?
0: No pozor, s kamarády. My se moc rádi fotíme. A také do té knížky o lemurech se nám můžeš podepsat.
1: To já se podepíšu moc rád.
2: To my víme. Ale pozor, aby ti to zase nestouplo do hlavy.
0: No.
1: Nebojte se, Ušoune a Jano, moc rád jsem vás poznal, ale teď už vážně musím jít, tak ahoj.
0: Ahoj, Armando.
2: No a my už se taky budeme loučit, holky a kluci.
0: Jen vás samozřejmě ještě poprosíme o obrázky.
2: Dneska nám namalujte lemura.
0: Můžete namalovat milého lemura, ale klidně i nafoukaného, namyšleného lemura Armanda.
2: Hlavně ať má pořádný pruhovaný ocas. A taky nám můžete poslat váš dnešní úkol, kdy jsme kreslili dvě stejné věci.
0: A jestli se vám povedly a chcete se pochlubit, tak jsem s nimi.
2: No, a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: No a my potom někomu z vás za ten obrázek pošleme odměnu.
2: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš skromný Ušoun Rušoun.
2: A o něco méně ušatá, dneska taky skromná, Jana Richterová. Hlavně nebuďte nafoukaní a pojďme si na závěr dneska pustit jednu pěknou písničku o lemurech. Si pro Ušoune?
0: Jo!

0: Holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Hodinové zprávy.
1: Z brněnské zoo utekla panda. Stalo se tak ve středu večer a podle chovatelů tomu napomohla příroda. Panda přeběhla z větve jednoho stromu ve své expozici na větev sousedního a náhle se ocitla na svobodě. Moc dlouho jí to ale nevydrželo. Už ve čtvrtek kolem poledne uprchlíka našel v nedalekých Kniničkách na své zahradě muž, který přivolal policii. Ta už se postarala o odchyt. Panda byla před časem do brněnské zoo přivezena z Francie. Češi se loučí z mistrovství světa ve fotbale. Turnaj se letos koná v Kanadě, Mexiku a ve Spojených státech amerických a účastní se ho 48 zemí. To je o 16 týmů více než v předešlém roce. Tím se také zvýšil počet zápasů z 64 na 104. Češi po sobě ale letos nezanechali výraznější stopu. Celkově dvakrát prohráli a jednou remizovali a tak na turnaji končí. Vyřazení spečetil zápas s Mexikem, který Češi prohráli vysoko 3-0. Dneska je jasno, jen přechodně polojasno. Maximální teploty 32 až 37 stupňů Celsia.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: máme pro vás skvělou zprávu.
1: Jo, jakou?
0: Rádio Junior vysílá 1. července ve 20 hodin pohádku Pipi dlouhá punčocha.
1: Pipi? Počkej, to je ta pihatá holka, co má dva rezavé copy a bydlí sama ve vile vilekule jenom s koněm a opicí?
0: Jo, to je ona, moje oblíbená pohádková postava. Pipi má taky velikou sílu, klidně by tě zvedla nad hlavu.
1: Tak to bych teda nerad. Ale za to si rád poslechnu, jak se bude hrát na píditele.
0: Já taky. Na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas bude Pipi od 1. července po dobu 56 dní. Jupí!

0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem nakopne vaše pondělní ráno.
1: Zajímalo vás někdy, jakou slovní zásobu mají dva herci po ránu?
0: Vstávání nebylo nikdy jednodušší.
1: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart na Rádiu Junior s Petrem a Karlem.

Nebojte, to je krajta tygrovita, ta nekouše.

kapice, čoko kokoládou krmí se. Má cestovní kancelář a platí daně však. Cestovní kanceláři pro slepičí kvoč se daří a my víme proč.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: minutové zprávy.
1: Z brněnské zoo utekla panda. Stalo se tak ve středu večer a podle chovatelů tomu napomohla příroda. Panda přeběhla z větve jednoho stromu ve své expozici na větev sousedního a náhle se ocitla na svobodě. Moc dlouho jí to ale nevydrželo. Už ve čtvrtek kolem poledne uprchlíka našel v nedalekých Kniničkách na své zahradě muž, který přivolal policii. Ta už se postarala o odchyt. Panda byla před časem do brněnské zoo přivezena z Francie. Češi se loučí z mistrovství světa ve fotbale. Turnaj se letos koná v Kanadě, Mexiku a ve Spojených státech amerických a účastní se ho 48 zemí. To je o 16 týmů více než v předešlém roce. Tím se také zvýšil počet zápasů z 64 na 104. Češi po sobě ale letos nezanechali výraznější stopu. Celkově dvakrát prohráli a jednou remizovali a tak na turnaji končí. Vyřazení spečetil zápas s Mexikem, který Češi prohráli vysoko 3-0. Dneska je jasno, jen přechodně polojasno. Maximální teploty 32 až 37 stupňů Celsia.

0: Hodně štěstí, zdraví, přejem Hájájovi.
1: Hodně štěstí.
2: Počkej, počkej, počkej. A kolik už mu vlastně je?
1: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
2: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
1: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
2: To já Hájáju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
1: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
2: No jasně. Tak domluveno.
1: Jupi! Aha.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: A co nás čeká právě teď? Trochu hra, trochu pohádka a dohromady pohádková komedie o tom, co se může stát, když se propojí skutečnost s fantazií a reálný svět s tím virtuálním. Pohádku Princezna je nahraná, napsal Tomáš Končinský. Režie se v roce 2012 ujal Vlado Rusko. Účinkují Květa Fialová, Naďa Konvalinková, Jana Striková a další.
2: Český rozhlas uvádí původní pohádkovou komedii Princezna je nahraná. Napsal Tomáš Končinský, hudba Tomáš Pergl, režie Vlado Rusko.

0: náhrobníci, vy nepokojné duše, rozestupte se. Buďte v míru a pokoji a ukažte nám toho, kterého naše srdce žádají.
1: Je to pravda?
2: Tak Helenko, soustřed se.
1: Jo, promiň, Bože.
0: Chceme dnes uctít památku nebohého Charlese III., kterýž není zde na tomto světě mezi námi. Charlesi, zaplnil si naše duše smutkem, ale v našich srdcích a myslích budeš žít stále. Vyslyš proto naši prosbu a zjev se nám, abychom se s tebou mohli naposledy rozloučit, pohladit tě a podrbat za ouškem.
1: Myslíš, Boženko, že ducha je možné podrbat?
2: Helenko, takhle se ale nikam nedobereme.
1: No, promiň, já jenže psího ducha jsem ještě nikdy nevyvolávala.
2: Tomáš, vem si koláček a začneme znovu.
0: Ruce na stůl. Charlesi, ukaž nám svou dobrou vůli a zjev se nám. Čekáme tě. Přijď mezi nás.
1: Přijď mezi nás.
0: Dej nám znamení, že slyšíš. Stačí, když jednou štěkneš.
1: Boženko.
2: Co zase?
1: Hodiny.
2: Co je s nimi?
1: Točí se pospátku.
2: Máš pravdu. To musí být Charles.
1: Co to bylo?
2: Mikrovlnka. Charles nám dává znamení.
1: Rozblikala se všechna světla. Stůl se pod námi třese. Teď se zapnul vysavač a tamhle je mixer.
2: Mikrovlnka.
1: Boženko, vždyť se ti zbláznil celý byt.
2: Drž se, Helenko. Hlavně nepřerušuj kruh.
1: Ale co tomu rámu si řeknou sousedi?
2: Jestli myslíš sousedovi stondu, tak to se nemusíš bát. Ten pořád jenom sedí u počítače a nevnímá nic okolo. A teď už se konečně soustřeď.
0: Otvíráme bránu do jiné dimenze.
1: Já mám strach.
3: Tondo? Tondo, okamžitě stiš ten počítač, v tom rámusu se nedá pracovat. Co tomu řekne sousedka?
4: Počkej, tati, právě otevírám bránu do jiný dimenze.
3: To je mi úplně jedno, co kam otevíráš, prostě to vypni. Máš vůbec hotový všechny úkoly?
4: Mám, kontroloval si je před hodinou.
3: Jo, aha.
4: Slíbil jsi, že si pak se mnou něco zahraješ.
3: Vždyť víš, že mám spoustu práce, musím něco dopsat, vyřídit pár telefonů.
4: A tak je to pořád. Máma je pryč a ty máš moc práce. A nebo je to obráceně.
3: Tondo, hned jak to půjde, přijdu za tebou, jo?
4: Jo, jenže to už si říkal před hodinou.
3: Tak, a mám toho dost, Tondo.
4: Ne, tati, co to děláš? Nevytahuj to ze zásuvky.
3: Něco jsem ti řekl a už mě unavuje to opakovat.
4: Počkej, nemám to uložený. Musím ještě osvobodit princeznu Sáru.
3: Dost řečí, prostě to vytrhnu ze zdi a...
4: Tati!
1: Fuj, to ale byla šlupka, Boženko.
2: Jsi v pořádku, Helenko?
1: Ale snad jo, ale ještě se mi třesou ruce. Co se to pro Bůh stalo? Nejdřív to znělo jako rána od sousedů a pak ti tu najednou všecko zhaslo.
2: Zvláštní. Buď Tonda vyhodil pojistky, anebo se Charles na poprvé netrefil.
4: Tati? Tati, jsi tu? Kam jsi zmizel? Tato?
5: Stál se mi zlý, dlouhý sen. Už jsem z něj probuzená? Je tohle skutečnost?
4: Teda, to je přece princezna Sára.
5: Zdálo se mi, že ze mě spadla kletba. Neviditelné ruce mě uchopily a nesly mě daleko, předaleko. Pryč z hradu zlého černokněžníka Ševelšeda. Kdo je můj tajemný zachránce? Snad ne ty, malý jinochu?
4: Nejsem malej, měřím 1,39 m.
5: Oh,
3: Tondo?
4: Tati, kde jsi?
3: No přece tady, vedle tebe.
4: Já tě nevidím.
3: Ach, nevykládej nesmysly. A co dělá ta dívka u tebe v pokoji? Tondo?
6: Tak přece jen to nebyl sen? Ukaž se mi, můj stateční zachránce.
3: Nejsem žádný zachránce a stojím přece před vámi. Jenom nechápu, kde jste se tu vzala, slečno.
6: Ach, jaký sladký hlas. Jaký nádherný příběh mého osvobození. Neviditelný rytíř a jeho statečný panoš.
4: Jaký zas panoš? To teda fakt neberu.
3: A já zase neberu toho rytíře. A už vůbec ne neviditelného. Co je to za nesmysl?
4: No, totiž...
3: Co?
4: Koukni se do zrcadla, tati.
3: Proč bych se měl koukat? Ježišmarja, já se nevidím.
4: Vypadá to, že na tebe působí nějaký ševelšedovo kouzlo.
3: Cože na mě působí?
5: Zlá kledba černokněžníka Ševelšeda, mocného vládce nad krajem šedostínů, tě zřejmě zaklela do této neviditelné podoby. Stateční rytíři. O to více jsem ti ale zavázána za svou záchranu. Ozvi se mi, ať vím, kterým směrem mám složit nejhlubší poklonu.
3: To přece nemůže být pravda, jak to, že nejsem vidět. A jak půjdu zítra do práce? Je, co řeknu šéfovi? Včera mě peskoval, že u mě nevidí výsledky a teď? Teď mě neuvidí vůbec.
2: Tak přece jenom to byly pojistky, Helenko. Už se mi dala do pořádku. Takže si ty seanci můžeme zopakovat.
1: Boženko, nic lezlim. Tvůj Charles byl opravdu moc milej pudlík. Ale myslím, že bychom ho měli raději nechat odpočívat.
2: Proč? Byli jsme tak blízko.
1: No právě. Na mě až trochu moc blízko. Víš co, já teď půjdu domů a ty se hlavně dobře vyspi. A zkus na Charlese nemyslet, ano.
2: Pokusím se.
1: Tak dobrou noc a děkuju za vynikající koláčky.
2: Nemáš zač, Helenko. Měj se hezky. Babo, ustrašená. Však já se Charlese klidně přivolám i bez tebe. Jen se musím napřed podívat do svých spiritistických knih. Kam jsem zase dala ty brýle?
7: Jsou na nočním stolku.
2: No samozřejmě, děkuju. Je to tady. Ale ne, to není možné.
7: Ale je.

0: Tondo, počkej, co mi to tu vykládáš? Princezna z počítačové hry? To je přece úplně vyloučené, to je nemožné.
1: Před chvílí byla ještě tamhle na obrazovce. Přísahám.
2: Vaše hloupé spory mě nudí.
3: Co kdybyste se mi raději představili?
2: Já jsem princezna Sára. Jediná dcera krále Samira, vládce 7000 stepí.
1: Já vím, znám tě přece z té hry. Já jsem Tonda.
0: A mé jméno je Stanislav Ponožka. Pracuji jako obchodní ředitel a normálně rozhodně nebývám neviditelný.
2: Neklesej na duchu. Té kletby se jistě brzy zbavíš. A můj otec nám pak připraví svatbu, jakou naše říše ještě neviděla.
1: Jaká svatba? Táta už svatbu měl s mojí mámou.
2: Cože? Ty už jsi ženat, rytíři?
0: No,
2: to je věru neobvyklá situace. Ale nevadí. To vyřešíme.
1: Tati, přece si ji nechceš vzít.
0: Co?
1: To nemůžeš, co by na to řekla máma?
0: Neboj, Tondo. V žádném případě to nemám v úmyslu. Já se především musím co nejrychleji zviditelnit a tady slečna se musí okamžitě vrátit tam, odkud přišla.
2: Chcete mě vrátit zpět do Ševelšedova hradu, do jeho spáru? Vy proradní zrádci. Budu se bránit.
0: Opatrně s tím mečem, je nad vámi lustr.
2: Nemysli si, že když jsi neviditelný, tak ti nedovedu jednou ranou setnout hlavu z ramen. A tvému panošovi taky.
1: Tati, pomoc.
0: Pust ho, co pak se zbláznila?
2: Prokoukla jsem vás. Vy dva nejste moji osvoboditelé, ale Ševelšedovi špehové. Trestá můj meč!

0: Já nevěřím svým očím. Charlesi, pro pána, jsi to opravdu ty?
1: Jistě, že jsem to já, tvůj výstavní pudl Charles III. Co pak mě nepoznáváš?
0: Ale jak to, že mluvíš? To musí být sen.
1: Houby sen. Sama jsi mě zavolala a cestou mi pořádně vyhládlo. Nemáš nějaké kuřecí kosti?
0: Ha, tak přece si to ty. Kuřecí jsi měl vždycky nejradši. Ale nikdy jsi o ně neuměl takhle pěkně říct.
2: Hned pro ně běžím.
1: Ženský se musím zbavit, ale po pořadě. Nejdřív je potřeba nabrat sílu a dostat se ven z toho směšného psího těla. A pak najít princeznu.
0: Tak, tady to je, tvoje oblíbené kuřecí kostičky.
1: No, konečně.
0: Do tebe to tedy padá.
2: Pozor, aby ti nezaskočilo.
1: Mám hlad.
0: Cože? Ty jsi to už snědl? Takhle rychle?
1: Jo, a pořád mám hlad. Co tam máš dál?
0: No, je tady ještě salám. Dva burstíky šunka.
1: Jsem s tím.
0: Proboha, Charlesi, nemůžeš všechno zhltnout dohromady. Bude tě bolet příš.
3: Nestarej se a nos další jídlo.
0: Jak to mluvíš s paničkou? Býval jsi takový hodný pejsek, co se to s tebou stalo? A jak jsi najednou vyrostl, jako bys to ani nebyl ty?
3: Pojídám, mám hlad.
0: Ale já už nic nemám.
3: Nemáš, něco by tu přece jen ještě bylo, ne?
0: Charlesi, co to děláš? Nech mě!
3: Nejsem Charles, jsem mát Černošet, vládce šedostínů a sežeru tě!
0: Kriste, pane, lidi, kde jste, kdo pomoval? Svatá pano, co si teď počnu sama zamknutá v koupelně?
3: Já vím, že tam seš. Se mnou se neschováš.

0: poslyšte, princezno, nebo co vlastně si. Říkám ti naposledy, abys tu přestala mávat tím mečem. Někomu se může něco stát. A navíc ten nábytek taky něco stojí.
1: Drzoune! Nevíš, že mě máš oslovovat, vaše výsosti? A ten meč držím v ruce proto, abych tě naučila způsobům.
0: Polož ho!
1: Ani mě nenapadne.
2: Pozor, tati. Je už na 47. bojový úrovni. Bojuje se sítí.
1: Tak, a mám tě, neviditelný. Jsi v mé síti.
0: Sundejte ze mě tu záclonu. Nemůžu se hýbat. Tondo.
2: Nech ho být, slyšíš? Je to můj táta.
1: Ne. A ne. Zavřu tě do temnice, padouchu. Sem.
0: Au. Co to děláš? Kam mě vlečeš? Pust mě. Ne, do komory nechci. Do komory ne.
1: Tak, neviditelné rytíře je dobré mít pod zámkem. Člověk aspoň ví, kde jsou.
3: Okamžitě mě pust ven, slyšíš?
2: Hnedka pust mýho tátu z té komory, nebo...
1: Cítíš to ostří na svém krku?
2: Au. Jo.
1: Jestli ještě cekneš bez mého dovolení, ucítíš ho až na svém nevymáchaném jazyku, jasný? Odpověz.
2: Jasný.
1: Výborně. Takže si rozumíme. A teď bys si měl ve vlastním zájmu pospíšit a odvést mě rychle domů na můj zámek. Mám totiž takový podivný pocit, jako by na mě stále ještě ležela Ševelšedova kletba. Jako by číhala hned tady za tou zdí.
4: Boženku, co mám teď dělat? To jsem ale dopadla. Lapená vlastním psem ve vlastní koupelně. Měla jsem poslechnout Helenku a nezahrávat si se zárobím.
5: Paní Krápníková? Paní Krápníková?
4: Kristovano, to znělo jako ze světlíku.
5: Paní Krápníková, pusťte mě dovnitř, prosím.
4: To jste vy, pane řediteli?
5: Já?
4: Ale kde jste? Nikde vás nevidím.
5: Nemůžete mě vidět. Jsem totiž neviditelný.
4: Asi jsem se zbláznila.
5: Nezbláznila. Otevřete to okno a pusťte mě dovnitř. Moc vás prosím, je to důležité.
4: Jistě, hned. Polezte.
0: Je. No, to okno je hrozně malé. Musím se takhle protáhnout. Sakra, měl bych zhubnout. Můžete prosím trochu na stranu?
4: Jistě, promiňte. Já vás neviděl.
0: Říkám vám, že jsem neviditelný. Ještě druhou nohu? Tak. A jsem vevnitř.
4: Ale pane Ponožko, co jste dělal ve světlíku? A navíc takhle úplně neviditelný.
0: Všechno vám později vysvětlím, ale teď se musím rychle dostat zpátky do našeho bytu. Máte od nás ještě ty náhradní klíče?
4: To mám, ale jsou v předsíni.
0: A to je problém?
4: Je tam Charles.
0: Váš pudl? No, tomu nerozumím. Přece vám nedávno umřel.
4: Ano, ale totiž asi mě navštívil jeho duch a právě mi vyjídá celý byt. A
0: paní Krápníková, prosím vás, teď opravdu není čas na vaše duchařské povídačky.
4: No dovolte, a to, že vy jste neviditelný, je snad taky povídačka.
6: A jsem tady.
4: Charles, ty jsi mi rozbil dveře. A jak to vypadáš? Hrozně jsi vyrostl. Proboha, z tebe se stal pudlodlak.
6: A z tebe lahodná svačina. Ale pozor, co to cítím? To je přece vůně princezny Sáry. A konečně stopa. A jde z toho malýho okýnka. Nějak se jim protáhnu.
0: To ne, ta obluda nám vleze do bytu. Je tam Tonda, zastavte ho. Pomozte mi, paní Krápníková.
4: Nejde to, je moc silný.
0: Zápe se do světlíku, už je tam skoro celý.
6: Sáro, Jdu si pro tebe. Slyšíš mě?
4: Prolzáš k vám, pane řediteli. Je mi to moc líto. Vždycky to byl tak hodnej pejsek. Pane řediteli, jste tu? Není. Jak mám poznat, jestli tady je, když je neviditelný? Musím si sednout. To chce klid, Božka. Hlavně klid. A zhluboka dýchat. Kam jsem si to schovala, ten vaječný likér? No, potřebuji si loknout.
6: Byla tady. Ještě před chvílí byla v tomhle bytě. Jasně to cítím. Princezna Sára a taky někdo cizí. To nevadí. S tím si snadno poradím. Teď je hlavně rychle najít, než ztratím pachovou stopu. Vida, k čemu se člověku hodí být psem. Haha. Ale kudy?
7: Tondo? Tondo!
6: Jasně, že tudy.
7: Au!
6: Uhni, mám naspěch, ty neviditelné.
7: Pane bože, to příšerný psisko. Tondo? Toníčku, kde jsi? Kam zmizel? A kde je ta bláznivá holka s mečem? Tondo! Nic. Ne, ne, ponožko, vzpamatuj se, člověče. Musíš se chytit toho přerostlého psa. Ten tě k Tondovi dovede. Tak honem nebo zmizí. Teda na pudla dělá neuvěřitelně dlouhé skoky.
2: Pochop už konečně. Tvoje království neexistuje. Je to jenom program, počítačová hra.
8: Lžeš! Jak se opovažuješ tvrdit, že neexistuji? Můžu ti mečem podat pádný důkaz, že tomu tak není.
2: Tak jo, existuješ. Tak. Ale jenom v počítači.
8: Nevím, co je počítač. A taky nevím, kdo ti dovolil přestat mě oslovovat, vaše výsosti.
2: Ty seš fakt hrozná. Měl jsem tě docela rád, víš? Byla jsi moje hrdinka. Ale teď vidím, že jsi jen protivná nafoukaná holka.
8: Zmlkni už a pospěš si. Počkat. Kam to vlastně jdeme? Rozkázala jsem ti, ať mě zavedeš domů, ale tady to vůbec nepoznávám.
2: Jdeme tam, odkud pocházíš. Za člověkem, který tě stvořil. Třeba mi dokáže poradit, jak se tě zbavit.
8: Abys věděl. Budu taky ráda, že odtud zmizím. Vaše království je vskutku podivné. Těch lidí, toho hluku a smradu, no. Fuj!
2: To je smog, to tady normálně dejcháme. A jsme republika, žádný království.
8: A co je republika?
2: Ale to máš jedno. Bacha, tramvaj!
8: 7000 stepí! Jaká strašlivá obluda! Rozsekám ji na kousky!
2: Nech toho, prosím tě, tím se jezdí. A schovej ten meč, ať nebudíme pozornost. Radši pojď za mnou, už tam skoro jsme.

0: kdo to zas otravuje?
1: Nemůžu, pracuju. Pošlete mi mail.
0: To snad není možný.
1: Co chcete? Proč zvoníte? Nemůžete mě kontaktovat online jako normální lidi?
2: Buďte zdrav, pane. Řekněte nám, znáte cestu do říše 7000 stepí?
0: No to se mi snad zdá. Princezna Sára.
3: Super, poznal tě.
0: Jak bych ji nepoznal, vždyť jsem ji sám vymyslel. Ale kdo pak jsi ty?
3: Jmenuji se Tonda Ponožka. Tady Sára se dneska najednou objevila u mě v pokoji, zrovna když jsem hrál vaši hru. A můj táta je teď neviditelný.
0: Vážně? Že by nějaký bak ve hře? Vždyť jsem nedávno vydal nejnovější péč.
2: Vy, pane, ukážete mi, kudy se vrátím zpět do svého paláce? Nechce se mi už dále pobývat v tomto světě plném smogu a obludných tramvají.
0: To asi nebude tak jednoduchý, vaše výsosti. Bude třeba vás nahrát zpátky do programu.
3: Co to bylo?
0: Řítí se sem nějaký obrovský psisko.
2: Ne, to je ševelšec, poznávám ho. Ale teď, na oplátku, on pozná ostří mého meče.
4: Mám tě, princezničko, teď už mi neunikneš. Mám ostré desáky a skvělý čich, cítím, jak se chvěješ strachy. Půjdeš se mnou na můj hrad a staneš se mou ženou.
2: Marně se snažíš, černokněžníku. Tvoje nikdy nebudu. Zapíchnu tě jako psa. Braň se!
0: Paráda. Souboj se závěrečným bosem. Poslyš, Tondo, na jakou si to s ní dohrál úroveň?
3: Je na 47. Už bojovala i se sít.
0: Jo, tak to by mohlo stačit.
3: Co si to zapisujete?
0: Mluvící obří pudl. No, to je přece skvělej námět na novou hru. Sám bych to líp nevymyslel.
3: Nechcete jí radši pomoct? Sáro! Ani zabil.
0: Klid. Co pak nevíš, že princezna má 3 životy?
2: Ha, na mě si jen tak nepřijdeš, ševelšede. Braň se!
4: To je tak nespravedlivý, proč vždycky všichni mají víc životů a já jenom jeden.
1: Zajímavý nápad.
3: Jste normální? Nemůžete přece dát hlavnímu záporákovi víc životů. To ne, zabil jí po druhý.
4: Zbývá ti poslední život, princezničko. A ten mi patří stejně jako ty dva předešlí.
3: Ty ho porazíš, Sáro, já ti věřím. Dostal jsem tě až na 47. úroveň a teď ti taky pomůžu.
2: Nepleť se do toho, Tondo, tohle je můj zápas.
3: Jsi moje kamarádka, musím ti pomoct. Hej, obludo, tady jsem.
4: Přestaň pokřikovat z krčku, nebo tě roztrhnu.
2: Tondo, uteč!
0: Ale, co bylo zase to?
1: To ti patří, ty podlý pudle.
3: Nechdi.
1: Tondo, schovej se.
0: Neviditelný bojovník? Teda to jsou nápady. Musím si to zapsat.
4: Rozkousnu tě, bejpůl večerče, slyšíš?
3: Tati, pozor!
2: Na mě si mezi tím zapomněl, ševelšede. A to se nevyplácí. Tu máš!
3: Ten mizer se zmenšuje. Mizí.

0: Ale jo, zapomeneš. Stačí ti sformátovat paměť.
1: Co se to děje s princeznou? Vždyť ona se taky ztrácí.
2: S Bohem, panoši Tondo. Byl jsi statečný a neopustil mě v boji. Budu si to pamatovat.
1: Sáro? Sáro!
3: Toníku, jsi v pořádku?
1: Tati, já tě zas vidím.
3: Vážně? Je to pravda?
0: Tak se koukněte do zrcadla. Tamhle je.
3: No jo. Ha, hurá, jsem to zase já. To je taková krása. Teda moc není, ale hlavně, že jsem vidět.
1: Ale co se stalo se Sárou?
0: Podívej se sem, na monitor.
1: Princezna?
0: Jo, je nahraná.
4: Děkuju vám všem, dobří lidé. A hlavně tobě, Tondo. Poznala jsem, že jsi skutečný přítel a jsem ti proto navěky zavázána. Budu odteď všem vyprávět o tobě a tvé zvláštní říši. Pojď s Bohem!
0: Napsal jsem tu horu zatraceně dobře. To se musí uznat.
3: No, tak hlavní je, že všechno dobře dopadlo.
1: Já ti taky děkuju, tati.
3: Za co, prosím tě?
1: No přece, že jsi se mnou dneska nakonec přece jenom hrál, jak jsi mi to celý odpoledne sliboval.

0: hrobníci, vy nepokojné duše, buďte v míru a nechte nás spojit se s tím, koho si naše srdce žádají.
1: Jejda, Boženko,
2: co to bylo? Zas nějaký duch.
0: Helenko, vzpamatuj se, co pak bytosti ze záhrobí zvoní na zvonek.
1: Já nevím, neměla jsem se k téhle seanci znovu nechat přemluvit. Počkej, kam jdeš? Radši neotvírej.
0: Ale přece se nebudu bát.
3: Dobrý den, paní Krápníková, nerušíme?
0: Pan ředitel, pojďte dál. To jsem ráda, že jste zase vidět, totiž, že vás zase vidí.
3: My jsme vám tady s Tondou něco přinesli.
4: Snad se vám bude líbit.
0: Jemináčku, to je ale roztomilý pudlík.
1: Snad si ho nechceš nechat. Boženko, měj rozum. Co, když ti přes noc zase vyroste?
4: Tenhle ne.
3: Za tohle pudla vám osobně ručíme. Že jo, Tondo?
4: Jasně, táto.
1: No, jen aby.
0: Když to říká pan ředitel, tak to musí být pravda. Viď, maličky, no pojď ke mně, pojď. No jo, ty jsi úplný Charles. I ta ouška, čumáček. Tak víš co, odteď se budeš jmenovat Charles IV.

0: Vyslechli jste původní rozhlasovou pohádku Tomáše Končinského. Účinkovali Tonda Ponožka, Martin Sucharda, Pan Ponožka, Aleš Procházka, princezna Sára, Jana Striková, Božena Krápníková, Květa Fialová, Helenka, její kamarádka, Naďa Konvalinková, černokněžník Ševelšet a pudl Charles, Michal Pavlata, programátor Svatopluk Šuler. Hudbu složil Tomáš Pergl, dramaturgie Václava Ledvinková, mistr zvuku Milan Křivohlavý, zvukové efekty Tomáš Pergl, produkce Radka Tučková, režie Vlado Rusko.
1: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Ahoj, kluci, ahoj, Jani, vítejte v mé tady ušounově pohádkové školce.
1: Ahoj, kamarádi, ahoj, ušoune, těšíš se?
0: Jo, Sněžo, se těším, jenže na co, viď?
1: No přece na naši super dnešní návštěvu.
0: Jo, jasně, na to se těším, na to jo, návštěva je vždycky super, takže i ta dnešní bude suprovitá, suprácká.
1: Že ty si, ušounku, úplně zapomněl, kdo za námi dneska přijde.
0: No jo, přiznávám, zapomněl jsem úplňácky.
1: No ale to nevadí, vždyť to můžeš s kamarády pěkně uhádnout.
0: Proto jsem určitě zapomněl. Ušounova hádanka.
1: Holky a kluci, takže moje první nápověda zní: naše návštěva se přijde podívat ze zoo, protože jinak žije daleko předaleko, až na Madagaskaru.
0: Až takhle daleko? No, dobře. No a dál?
1: Dál. Má krásný pruhovaný ocas a mluví, nebo spíš pokřikuje, takhle.
0: Je, to zní jako nějaká opice. Vidíte, holky a kluci, a má pruhovaný ocas, bydlí v zoo, jinak na Madagaskaru, a nebyl nějaký tenhle ten živočich v tom kresleném filmu, Jani, co se taky jmenuje Madagaskar.
1: A přihořívá. Máš pravdu, bylo jich tam spousta a jeden byl dokonce král, co se jmenoval Jelimán. A není to opice, ale poloopice.
0: No pozor, tak my to určitě ne polo víme, ale celkově víme. Holky a kluci, je to pozor, 3, 2, 1, lemur.
1: Výborně, krásně jste to uhodli a já vám za odměnu pustím písničku krále Jelimána, co tak

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: do které přijde dneska na návštěvu lemur ze zoo. Já už se tak těším. Ano, ano, pojď dál.
2: Zdravím vás, tak jsem tady.
1: Ahoj.
0: Ahoj. I my tě moc zdravíme a jsme rádi, že jsi přišel do Ušounovy pohádkové školky. Kamarádi se o tobě určitě rádi dozvědí co nejvíc.
1: Určitě, určitěcky.
2: No samozřejmě, jsem totiž zajímavý a velmi populární. Na mě se chodí dívat děti, haha.
0: Ano, to víme, to je bezva.
2: Tak, kde se vám mám podepsat?
1: No, já nevím, Jani, tak kam nebo kde se má nám ten lemur podepsat?
0: Myslím, že náš host by se měl nejdřív představit.
1: Jo, jo, jo, to jo.
2: Cože? Vy nevíte, jak se jmenuju? Jsem Armando. Slavný lemuří frajer, co vážně nečekal, že přijde někam, kde ho neznají. A navíc tu pro něj snad ani nemají nic na uvítanou. Dal bych si nějaké banány, hroznové víno nebo meloun.
1: Hele, Armando, ty jsi ale nafoukaný.
0: No to tedy. Já jsem ti samozřejmě pár dobrot připravila, ale to jsem ještě netušila, jaký jsi nafoukaný drzoun.
1: Jo, jo, jo.
2: Máš pravdu. Vidím tu ucházející ovoce, odpouštím ti. Za odměnu se mnou můžeš vyfotit.
1: Cože? Hele, Jani, prý se můžeš s Armandem vyfotit.
0: Já snad ani nechci, pořád se nemůžu vzpamatovat z toho, jak se tenhle lemuří frajer u nás na návštěvě chová.
1: Já taky ne.
2: Tak, než se dohodnete, kam se mám podepsat a kde se budeme fotit, dám si zatím banán a ty, Jitko, teda Jarko, ne, Jardo, ty prý hezky zpíváš, tak mi k tomu můžeš i zaspívat.
1: Cože? To je přeci Jana, ty troubelíne.
2: Dobrá, tak Jano, jasně, tak zpívej, zpívej.
0: Ušonku, slyšíš to? Já snad poprvé v životě nemám chuť zpívat, tak mě namíchl ten lemur jeden.
1: Však my mu to vysvětlíme, Jani, jen se neboj. A co kdybys zatím zaspívala mně a holkám a klukům? No, co?
0: No, dobře, vám zaspívám ráda. Jakou byste chtěli?
1: Moc rádi bychom se naučili tu krásnou lidovou písničku U Bechyně na kopečku. Neumíš ji?
0: Umím a ráda vás ji naučím. Hlavně, že to není U Madagaskaru na kopečku.
1: Ušounovo zpívání.

0: Děkujeme. Umíme s kamarády zase další lidovou písničku. A zdá se, že se líbila i naší dnešní návštěvě lemurovi Armandovi.
1: Ano, slušná práce.
2: A kde je děkuju?
0: No, přesně tak. Kde je děkuju, Armando? Ty nevíš, jak důležitá jsou slova prosím a děkuju? Hele, já ti to předvedu, jo? Ukážu ti, jak se to dělá, když po někom něco chceš. Armando, prosím tě, mohl bys kamarádům prozradit něco zajímavého o lemurech?
2: No, tím si to u nás možná trošku vylepšíš.
0: Jo.
1: Samozřejmě, že vám o sobě rád něco prozradím. Jsem prostě skvělý. Můj nádherně pruhovaný ocas je prostě božský. Umím zapózovat nejlíp celé naší skupiny.
0: To stačí, viď, Jani?
2: No, úplně. Hele, Armando, klidně můžeš zase jít. Ahoj. My to důležité o lemurech prozradíme holkám a klukům radši sami.
0: Jo, radši jim to prozradíme sami.
1: Jak to, capa? Vždyť jste si mě kvůli tomu pozvali.
0: To sice ano, jenže ty pořád mluvíš jen o sobě. Pořád se jen vytahuješ a nic pořádného jsme zatím od tebe neslyšeli.
1: No to asi proto, že jsem nejlepší.
2: No teda, tak na to jdeme my. Už jsme si řekli, že lemuři jsou poloopice.
0: Ale ještě jsme si neřekli, že lemuři tráví nejvíc času na zemi a žijí v tlupách, kde jsou nejmín 3 lemuři a nejvíc až 20 lemurů.
2: A hodně zajímavé je, že když má žízeň lemuří miminko, tak mu může dát napít mlíčka každá lemuří samička v tlupě.
0: Je, to je vážně zajímavé.
1: Mně teda připadá mnohem zajímavější, že tady nikdo nechce můj podpis a nikdo se se mnou nechce fotit.
0: To není vůbec zajímavé, protože my se s náfuky nefotíme.
2: Co ale naopak děláme moc rádi?
0: Moc rádi pouštíme kamarádům pohádky. A zrovna tu pro vás jednu máme, holky a kluci. Ušounova pohádka.

Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. V restauraci.

0: jednoho dne maminka kráva, tatínek Bejk a Telátko vyrazili na výlet do lesa. Pěkně se prošli a když dostali hlad, zastavili se v lesní restauraci u jelení obory. Pan jelen, který tu obsluhoval, je hezky přivítal a přinesl jim jídelní lístek.
1: Co to má pan číšník na hlavě?
0: Zeptalo se Telátko, když pan jelen od jejich stolu odešel. To jsou parohy, řekla maminka. Jeleni je vždycky po zimě schazují.
1: A proč?
0: Aby jim narostly větší a silnější.
1: Aha.
0: Telátko se podívalo na tatínkovi rohy.
1: Tatínku, ty je máš taky sundavací?
2: Co? Já ne. Býci a krávy rohy neschazují.
1: A nechtěl bys to zkusit,
0: řeklo Telátko.
1: Třeba je pak taky budeš mít větší a silnější.
0: Tatínek toho začínal mít dost.
2: Telátko, nebudu zkoušet takovou hloupost.
1: Brůzím, brůzím, brůzím.
2: Ne, vypadal bych jako blázen a už toho nech.
0: Telátko zmlklo a maminka jim z jídelního lístku vybrala, na co mají chuť. Jenže když se pan jelen k jejich stolu vrátil, Telátko se ho zeptalo.
1: Pane jelené, vy jste blázen a děláte hlouposti?
0: Podivil se pan jelen.
1: Tatínek to říkal.
0: Pan jelen se urazil a vyhnal je. A tak se nakonec tatínek, maminka a Telátko museli jít najíst jinam. Do závodní jídelny v Kravíně.
3: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
4: ve které zrovna teď zkusíme napravit jednoho namyšleného lemura.
3: A jak to uděláme? Dáme mu ochutnat jeho vlastní medicínu a uvidíme, co na to řekne.
4: Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Tak pozor. Posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, kde je úžasné a skvělé, prakticky nejúžasnější a božské radiové strašidílko Ušoun Rušoun, co má krásné plyšové tělo, úžasné barevné uši a tak dále a tak dále.
3: A je tady s vámi taky nejdokonalejší zpěvačka pod sluncem, co nejlíp moderuje Ušounovu pohádkovou školku a taky lemur Armando. A ten je nejlepší.
4: Je, ty jsi ještě tady? No, tak když tu ještě jsi, nechceš se vyfotit s dokonalou zpěvačkou a nejkrásnějším strašidlem?
3: Ale já jsem vám měl vyprávět o lemurech. A koho by zajímali lemuři, když jsem tu já?
4: A já? Ale mohl bys nám připravit klíďo píďo svačinu. Jsme nějací vyhládlí. Asi z toho, jak jsme skvělí, co, Jani?
3: Já jsem tak skvělý, že nemůžu nikomu chystat svačinu. Hele, Ušonku, on nám nebude chystat svačinu, asi to neumí.
4: Je, to nám tu k ničemu není, když neumí ani udělat svačinu.
3: Ale, já to umím, ale... No, co tomu říkáš, Armando, líbí se ti, jak se chováme?
4: Ne. A nepřipomíná ti to náhodou někoho?
3: Připomíná, no, připomíná mi to mě, máte pravdu, promiňte.
4: Je, hele, Jani, slyšela jsi to?
3: Ne, co pak jsem měla slyšet? No, promiňte, jak jsem se to choval. A už to slyším a mám velkou radost.
4: Já taky a dokonce takovou, že z té radosti polepšenému lemurovi pustím písničku.
3: No a já si myslím, že je to skvělý nápad. A já si myslím, že budu rád.

0: kluci, posloucháte Ušelnovu, tedy mou pohádkovou školku, ve které dnes máme na návštěvě lemura Armanda.
1: Ještě jednou, ahoj holky, ahoj kluci. No, tak my lemuři třeba máme oči. Které vidí dost dobře v šeru a podle toho, jaký jsme druh, nám svítí buď žlutě nebo červeně.
0: No tohle.
2: Ano, ano, to je velmi zajímavé. A který pak druh jsi ty, Armando?
1: Já jsem lemur Kata. Jsme hodně populární a jsme často v zoologických zahradách. A co je ještě na nás zajímavé, tedy myslím, že je zajímavé, že se naše lemuří mláďata rodí jako dvojčata.
0: Je, no to je tady super.
2: Ty jo, Ušonku, já myslím, že dvojčata jsou vůbec hodně zajímavá. Ta příroda, ať už jde o lemury nebo o lidi, je hrozně zvláštní, že někdy se narodí dva, co jsou skoro stejní.
0: No, nevím, jak to ta příroda dokáže. Já třeba, když chci namalovat dvě stejná kolečka, tak tedy rozhodně nejsou nikdy stejná.
2: Je, Ušonku, to je super nápad. Vyzkoušíme si to za úkol.
0: Tak jo, jo, jo, jo. Ušounův úkol.
2: Holky a kluci, Ušonku, připravte si papír a tušku.
0: Jo, tak my vám teď pustíme písničku a vy zatím zkuste namalovat dvě stejné věci.
2: Může to být kolečko, ale to je těžké i jedno. Ale jak chcete, namalujte dvakrát, na co se cítíte.
0: Namalujte třeba dvě srdíčka, nebo dvě kytičky, nebo dva ušouny.
2: Nebo dva lemury. Dva ušouny by kamarádi asi za jednu písničku nestihli, i když, jak říkám, namalujte dvakrát, co jen vám je libo.
0: Tak a tady už je slíbená písnička.

0: kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které máme dneska na návštěvě lemura Armanda.
1: Ahoj, ještě jednou. Já jsem lemur Kata a protože lemuřím maminkám se rodí dvojčata, napadl Janu s Ušounem super nápad a úkol.
0: Děkujeme.
2: Děkujeme, Armando. To je ale změna, viď, Ušounku?
0: No to tady.
1: Napadlo je za úkol zkusit namalovat dvě úplně stejné věci.
0: No. Tak jak jste dopadli, holky a kluci? Já mám dvě kolečka, no ta tady stejná nejsou ani náhodou.
2: Spíš máš dvě brambory.
0: No to jo, já jsem to ale zkoušel jsem to několikrát a pořád nic. No ale pozor, když jsem pak zkusil dvě šišky, tak ty už se mi povedly skvěle.
1: Jo, já myslím, že máš bez vašišky. Já jsem zkusil namalovat dva mikrofony a myslím, že stejné nejsou, ale snažil jsem se.
0: Jo, snažil.
2: A to je nejdůležitější, že se člověk snaží. No a já mám dvě kytičky a řekl bych,
0: že jsou úplně stejné. Teda Jani, ty jsi ale šikula, paráda, no ale co teď?
1: Já taky musím sdělit celému světu, že jsi velká šikula, ano, Jana je šikula, nejšikovnější, ale už se s vámi musím rozloučit, protože ošetřovateli v zoo už mě za chvíli čekají zpátky.
0: Je, to je ale škoda.
1: Taky mě to velice mrzí a rád bych ještě někdy přišel. Tedy, jestli ještě můžu.
0: No, tak určitě můžeš. Víš, Jani, že
2: můžeš. Já jsem pro, určitě, jasně, že můžeš. A budeme se na tebe těšit. No a teď se pojďte spolu vyfotit, ať máme na dnešní školku milou vzpomínku.
1: Jak to, že vy si se mnou chcete fotit?
0: No pozor, s kamarády. My se moc rádi fotíme. A také do té knížky o lemurech se nám můžeš podepsat.
1: To já se podepíšu moc rád.
2: To my víme. Ale pozor, aby ti to zase nestouplo do hlavy.
0: No.
1: Nebojte se, Ušoune a Jano, moc rád jsem vás poznal, ale teď už vážně musím jít, tak ahoj.
0: Ahoj, Armando.
2: No a my už se taky budeme loučit, holky a kluci.
0: Jen vás samozřejmě ještě poprosíme o obrázky.
2: Ju, dneska nám namalujte lemura.
0: Můžete namalovat milého lemura, ale klidně i nafoukaného, namyšleného lemura Armanda.
2: Hlavně ať má pořádný pruhovaný ocas. A taky nám můžete poslat váš dnešní úkol, kdy jsme kreslili dvě stejné věci.
0: A jestli se vám povedly a chcete se pochlubit, tak jsem s nimi.
2: No, a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: No a my potom někomu z vás za ten obrázek pošleme odměnu.
2: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš skromný Ušoun Rušoun.
2: A o něco méně ušatá, dneska taky skromná, Jana Richterová. Hlavně nebuďte nafoukaní a pojďme si na závěr dneska pustit jednu pěknou písničku o lemurech. Jsi pro, Ušoune?
0: Jo.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden náčelník kmene Lakotů, sedící bík. Náš hrdina přišel na svět někdy kolem roku 1831 na rozlehlých travnatých pláních dnešního amerického státu Jižní Dakota. Původní obyvatelé Severní Ameriky, kterým se u nás někdy říká Indiáni, se dělili do různých národů a skupin. Ty nejznámější skupiny se označují jako kmeny. Měli své pojmenování, zvyky i jazyk. Často mezi sebou bojovali. Sedící bík patřil k Lakotům, jejich kočovné kmeny se přesouvaly z místa na místo. Stěhování se nebáli, protože jejich tábory šly celkem jednoduše zbalit. Místo domů měli týpí, což je takový překvapivě prostorný a velký stan z dřevěných tyčí a bizoních kůží, které odolali dešti i vlezlému prérijnímu větru. Život Lakotů byl spojený slovem bizonů a s přírodou, kterou měli ve velké úctě. Měli své barvité legendy a vyprávěli si magické příběhy. Důležitou osobou v každém kmeni byl náčelník, kterým se stal i sedící bík. Jako malý se ale jmenoval jinak. Indiáni nedostávali jména z kalendáře, jako to děláme my dnes. Jméno se mohlo volit podle nějaké povahové vlastnosti, podle zvířete, jako například slavný válečník Šílený kůň, nebo podle významné události. Když se takový Indián narodil, dostal své první jméno od rodičů. Kdybyste se narodili v noci za deště, mohli jste se klidně jmenovat třeba Noční bouře. Během života se člověku mohlo jméno i změnit, když se mu třeba povedl nějaký odvážný čin. Tak co? Jaké byste si pro sebe vybrali jméno? Já bych asi byla Upovídaná pusa. Sedící bík se původně jmenoval Skákající jezevec. Později přijal jméno Sedící bizon, což se ale do češtiny začalo překládat jako Sedící bík. Vyrostl z něj zdatný bojovník, ale hlavně rozvážný duchovní vůdce a symbol odporu proti americké armádě. Když Evropané kdysi v uvozovkách objevili Ameriku, chvíli se trochu osmělovali, ale poměrně rychle se začali na novém kontinentu roztahovat. Než byste řekli bizon, měli tihle noví příchozí pocit, že jim tam všechno patří a že mají domorodí obyvatelé žít jen v malých, odstrčených oblastech, rezervacích. Některé indiánské kmeny se s tím nehodlali jen tak smířit a bojovali. Neměli sice moc šanci, i tak ale do dějin vstoupilo jejich velké vítězství v bitvě u řeky Little Bighorn. Proslulý generál Custer byl tehdy americkou armádou pověřen, aby z této oblasti vyhnal zpupné Indiány. Údajně však nedbal varování a podcenil počet i odhodlání protivníka. Spojilo se proti němu hned několik kmenů. Sedící bík měl prý před bitvou důležité prorocké vidění, tedy takovou předtuchu. Viděl americké vojáky i jejich koně padat po hlavě do indiánského tábora. To jeho bojovníky nabudilo a americké vojáky opravdu porazili. Sedící bík a jeho lidé pak před hněvem amerických úřadů prchli do Kanady. Tam se jim však nedařilo a tak se vrátili zpátky. Významný náčelník se vzdal a byl několik let držen pod dohledem. Stal se známou osobností. Historky o indiánských válkách byly tehdy oblíbeným námětem dobrodružných knih a lidé je hltali. Sedící bík se na chvíli přidal k putovní show dobrodruha Buffalo Billa, o kterém už v Žili byli byla řeč. Poutavá představení divákům ukazovala život na divokém západě. Vystupovali v nich praví indiáni i bizoni, kteří už byli v té době v přírodě prakticky vyhubení. V duchu lakotské štědrosti a rovnosti rozdával sedící bík svůj plat často dětem a chudým. Někteří původní obyvatelé si přáli, aby Američané zmizeli. Americké úřady se začaly bát povstání a jedním z protiopatření mělo být začení sedícího bíka, který měl mezi Indiány velký respekt. Když si pro něj přišli, seběhli se kolem jeho příznivci a strhla se přestřelka. Starnoucí náčelník byl smrtelně zraněn. O necelé 2 týdny později došlo k neomluvitelné tragédii, během které americká armáda bezdůvodně zabila stovky neozbrojených Lakotů. I když už žijí běžným moderním způsobem života, snaží se potomci Lakotů i dnes udržovat staré zvyky a jazyk. Část z nich se však potýká se sociálními problémy a někteří vnímají osud svého národa jako velkou nespravedlnost. Historie hold většinou mluví hlasem vítězů a šeptá o poražených.
0: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.
2: Vím, proč je na světě nebe, vím, právě mi vrátilo tebe, vím, už to vím, vím, co je žít léta v klecích.

0: roušku.
1: Teď si dáme malou zkoušku.
0: Když jdeš ven, tak vem si roušku.
1: Když jdeš ven, tak vem si roušku.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.
1: Všudy kuk Jany Richterové. Ahoj, dobré ráno, dobré odpoledne. To je fuk, kdy nás posloucháte. Začíná další Všudy kuk Jany Richterové. Dneska nás čeká pořádná reportážní nálož. Dozvíte se, komu patří Brno po setmění. No jasně, nejsou to lidé, ale jsou to srny, lišky a divočáci. Vědci 3 roky sledovali, jak žijí tahle zvířata, která okupují město právě v noci. Podíváme se na otevření poštovního muzea. Dneska stačí pár vteřin a zpráva obletí svět, ale ještě před 100 lety musela taková zprávička nebo dopis projít rukama pošťáků, telegrafistů anebo telefonních operátorek. Pražské poštovní muzeum teď otevírá novou expozici, která připomíná, jak lidé komunikovali dávno předtím, než byl internet anebo mobilní telefony. Popovídáme si o netradičních vodních sportech a třeba to bude super inspirace na prázdniny. Holek a kluků ve studiu se zeptáme, jaké mají nejradši knížky. A pak se taky vydáme do světa vědy, kde se může objevit robotický nosič obědů nebo chodící větrák. V Brně totiž představili výsledky prvního českého ročníku programu My Machine, ve kterém se dětské nápady proměňují ve skutečné vynálezy. Takže máme toho před sebou spoustu a hurá do Všudy kuku. Ze studia Rádia Junior vás zdraví Jana Richterová, Všudy kuková.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové. Když se řekne pošta, tak se někteří dospěláci trošičku naježí, protože si vybaví, jak stojí u přepážky, anebo kdy jim zase nepřišel balíček včas. Ale pošta toho za spoustu let udělala tolik dobrého a pořád dělá. Dokázat to chce i nové poštovní muzeum, které se právě otevřelo. Uvidíte tam novou expozici o historii poštovnictví a telekomunikace. Do Vávrova mlýna nedaleko Vltavy vás taky láká nové video.
1: Prosím, spěšně. Praha, nejlíp do zítra, stíháte to?
2: Pane, my jsme pošta.
3: Pozdě dodané balíky, omluvné úsměvy a pošťák, který udělá vše proto, aby zásilku doručil včas. Úsměvné video s Petrem Backem otevírá hned u vchodu novou expozici poštovního muzea. Ve vitrínách uvidíte první telegrafy, telefony nebo tisíce známek. Ty jsou ale ještě zapečetěné ve velkých modrých skříních. Poštovní muzeum totiž patří od nového roku pod Národní technické muzeum. A sbírky od původního vlastníka České pošty budou kurátoři přebírat ještě několik měsíců, říká generální ředitel muzea Karel Xandr.
4: Převádět to množství sbírek, hlavně známek z České pošty na Národní technické muzeum není nic jednoduchého. Samozřejmě je to i finanční zátěž, víceméně náš zřizovatel Ministerstvo kultury na to pamatuje, takže věřím, že dostojí svému slibu a že i ty finance budou zajištěné. Když jsme přebírali část sbírky, kde jsou kočáry, tak ty se dají zkontrolovat poměrně rychle, ale 19 milionů známek to potřebuje svůj čas.
3: V přízemí najdete také první více jak 100 let starou přepojovací mechanickou stanici. Na tu jste se mohli dovolat jenom, když jste měli speciální telefon, který se vytáčel páčkou. Pak se vám ozval přepojovač, který musel zavolat ještě druhé straně, jestli chce váš hovor vůbec přijmout. O kousek dál pak kurátor Jan Hošťák ukazuje ve vitríně na první sluchátka, která připomínají spíše zmenšenou troubu od gramofonu.
5: Zajímavostí je, že vlastně první koncesy na jejich provozování měl syn Františka Palackého, doktor Jan Palacký, už v roce 1883. A samozřejmě zajímavostí je i to, že ty telefony fungovaly pouze na poměrně krátkou vzdálenost, nějakých 100 metrů.
3: V prvním patře poštovního muzea najdete bohatě zdobené pokoje ve stylu Biedermeieru. Tam uvidíte i opravený dobový dřevěný nábytek s typickými drobnými ornamenty. A kolem jsou nástěnné malby Alp a horských měst. I na to chtějí podle nové ředitelky poštovního muzea Marie Sadkovské nalákat mladé návštěvníky.
6: Poštovní muzeum shromáždilo od roku 1920 téměř 200 tisíc sbírkových předmětů, exponátů.
3: Součástí Národního technického muzea je teď také poštovní muzeum ve Vyšším Brodě, kde připravují oslavy 50 let od otevření první výstavy. Prohlédnout si tam můžete i vzácné poštovní kočáry. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Tak co, kamarádi? Jak se vám líbí dnešní Všudykuk? Já si myslím, že takové dobrodružství v poštovním muzeu nebylo vůbec špatné. Ale teďka se vás zeptáme, jakou máte rádi knížku. Oblíbené knihy probírala Terka Rašová s dětmi přímo u nás ve studiu. Tak holky a kluci, jakou jste si oblíbili knížku?
1: Já Harry Potter jedničku, což znamená Kámen mudrců. Mně se to hrozně líbí, je to napínavé a doporučuji to všem oblíbencům Harryho Pottera.
2: Tak moje nejoblíbenější knížka je Vánoce v Šípkové ulici.
3: Já rád čtu Minecraft knihu, jak stavět a jak tam přežít.
4: Já mám ráda Deník Mimoňky a má to hodně dílů.
5: Já teda mám rád třeba knihu, které jsou třeba sportovci nebo mají třeba nějaký zajímavost, tak doporučuji knihu, kterou si rád čtu, je Zapisování Guinnessových rekordů 2025.
6: Já mám nejradši knihu Myšák Očko. Ono je to takový dobrodružství a zajímavý.
7: Moje nejoblíbenější kniha je Encyklopedie všech věcí na světě, protože se toho tam hodně dovím.
8: Moje jsou dvě nejoblíbenější knihy. Jedna je Minecraft, to je takový jako dobrodružný. Druhá je Deník pozoroutky, to je takový jak kdyby napínavý.
9: Mám taky dvě oblíbené knížky. Deník malého pozoroutky a Roblox knížku. Rád tam si čte o nějakých těch hrách a jak se jmenuju.
10: Já mám taky rád dvě knihy. Jednu mám Minecraft příručka bojování a tu druhou rybářská encyklopedie.
11: Mně se hodně líbí Večerníček kniha, protože tam jsou několik pohádek prvních díly a je to prostě takový někdy složitý třeba a někdy to je takový jako hezký.
12: Já mám oblíbenou knížku Africká zvířata a mě nejvíc nadchlo, že tam je aj jakou rychlostí zvířata běhají a nejrychlejší tam je gepard.

0: Tak přátelé, kamarádi, holky a kluci, máme tady tipy na léto. Máte rádi plavání? Cachtáte se rádi ve vodě? Nebo třeba jezdíte na lodičce? Dneska se dozvíme o spoustě dalších vodních sportů a přiznám se, že o některých jsem vůbec nikdy neslyšela. Tak poslouchejte.
1: Letní prázdniny se kvapem blíží. S pádnými dny přichází sezóna koupání, vodních sportů a radovánek. Když se řekne vodní sport, většina z nás si představí paddleboarding, plavání nebo surfování. Existují ale i méně známé vodní sporty, o kterých mnoho lidí nikdy neslyšelo. Víte, že se můžete vznášet nad hladinou 40 km rychlostí, bojovat o vítězný gol pod vodou nebo sjíždět divoké proudy řeky hlavou napřed? Dnes si představíme tři netradiční vodní sporty, které kombinují rychlost, koordinaci a pořádnou dávku adrenalinu. Prvním z nich je podvodní hokej. Vznikl ve Velké Británii v roce 1954 jako zimní trénink pro potápěče. Hraje se na dně bazénu, kde proti sobě nastupují dva šestičlenné týmy vybavené maskami, ploutovemi a šnorchly. Pomocí krátkých hokejek se snaží dopravit olověný puk do soupeřovy branky. Hráči se přitom musí pravidelně vracet k hladině pro vzduch, takže hra vyžaduje rychlost, koordinaci i dobrou spolupráci. Sport jako dělaný pro lidi, co mají neustále hlavu v oblacích. Přesně tak by se dal popsat wing foil. Člověk si při této disciplíně připadá, jako kdyby se vznášel nad hladinou. Na provozování tohoto sportu nepotřebujeme ani tak vlny, spíš dostatečně silný vítr. Jezdec stojí na prkně a v rukou drží velké nafukovací křídlo. To zachytává vítr a táhne ho dopředu. Speciální podvodní křídlo pod prknem pak při vyšší rychlosti zvedne jezdce nad hladinu. Tento poslední sport vás postaví přímo tváří v tvář divokému proudu. Řeč je o riverboardingu, sportu, který vznikl ve Francii v 70. letech. Jezdec leží na břiše na plováku a pomocí ploutví ovládá směr jízdy v divokém proudu. Je tak v mnohem těsnějším kontaktu s vodou než například raftaři nebo kajakáři a každou vlnu či proud zažívá v bezprostřední blízkosti. Jedno je jisté. Voda dokáže být nejen osvěžením, ale i místem nečekaných dobrodružství. Přeji vám krásné léto plné nových zážitků. Pro Rádio Junior Aneška Dvořáková.

0: Přátelé, kamarádi, posloucháte Všudyku k Janě Richterové a my se teďka vydáme do Brna. Poprvé, protože potom tam pojedeme ještě jednou, ale teď tam nebudeme ve dne, ale spíše po setmění. Když totiž procházíte jakékoliv město ve dne, tak jsou tam hlavně lidé. Jenomže po setmění může město patřit úplně jiným tvorům. Nejsou to žádná strašidla. Brno patří srnám, liškám nebo divočákům. Vědci z Mendelovy a Masarykovy univerzity spolu s výzkumnou společností Sociofaktor 3 roky sledovali, kde se tato zvířata pohybují, kdy jsou aktivní a proč mají někdy střety s člověkem, když se náhodou potkají. Výsledky ukázaly, že město je domovem pro desítky živočišných druhů. Míjíme je každý den, aniž bychom o nich měli tušení.
1: Tak sundávej.
2: Máte takový mobilní žebříček.
1: Kolega si natáhl disponovací žebřík.
2: Jakub Drymaj z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity popisuje, jak jeho kolega Radim Plhal sundává ze stromu fotopast.
1: Teďka ji otevírá. A hned se můžeme dozvědět, co se nám tady pohybovalo za zvířata.
2: Jsme v lese, u města, trošičku tady je slyšet hůčení jezu a občas možná auta.
1: Nacházíme se v lesní stráni mezi Jurankou, což je zahrádkářská kolonie, pod námi je ulice.
2: Jsme tady obklopení stromy ve svahu, je to poměrně nepřístupné místo.
1: Plno těch zahrádek je opuštěných, kde například ta divoká prasata, ale i třeba srnčí zvěř nebo zajíci nachází svoje útočiště.
2: Přítomnost zvířat neprozrazují jen kamery a termovize, ale i okolní vegetace. Jak ukazuje Radim Plhal z Mendelovy univerzity.
3: Ten terminální výhon je poškozený od srnčí zvěře.
2: Tady máme malý stromek javoru, to místo, kde ta srna kousla, tak je takové roztřepené.
3: Srnčí zvěř nikdy neudělá čistou jizvu, jako kdybyste to třeba ustřihl nůžkama.
2: Fotopasti i termovize vědcům ukazují druhy a počty zvířat ve městě a hlavně to, kdy a kde se pohybují.
1: Jak se sešeří, stichne aktivita člověka, tak se tady začínají objevovat třeba ta divoká prasata, lišky, jezevci, zajíci, srnci. Takže den patří člověku, noc patří zvířatům.
2: Vědci monitorovali brněnskou zvěř 3 roky. To jim ukázalo, že střety lidí a zvířat mají své místo i čas.
1: Ten projekt byl unikátní v tom, že to byla taková první vlaštovka výzkumu středně velkých a velkých savců ve městě.
2: Data ale přinesla podle Plhala i nevysvětlená překvapení.
3: Zvířata jsou schopní překonávat překážky, které se nám jako lidem zdají nepřekonatelné.
2: Nejlépe to ilustruje příběh jedné bachyně se selaty, putující pravidelně z místní zahrádkářské kolonie do brněnského lesoparku Vilznův les. Vědci doteď nepřišli na to, jak trasu dokáže prasečí rodinka zdolávat.
3: Každá ta vila má kolem sebe neprostupný plot, pak je silnice, je příkraj břeh, řece, svratce, tunel, prostě nepřekonatelný.
2: Vědci také sledovali zdravotní rizika nebo postoje veřejnosti. Výsledkem nejsou pouze vědecká data, ale i konkrétní doporučení pro města, jak zajistit, aby soužití lidí a zvířat fungovalo co nejlépe pro obě strany. Z Brna Marek Jancl, Český rozhlas.

0: Tak kamarádi, v dnešním Všudy kuku podruhé vyrážíme do Brna. 8 nápadů, desítky studentů a jeden společný cíl. Proměnit dětskou představivost ve skutečnost. V brněnském Bida Science Centru představili výsledky českého prvního ročníku programu My Machine. V něm na svých vynálezech spolupracují žáci základních škol se středoškoláky a vysokoškoláky a převádějí je do funkčních prototypů. Prostě svět vědy. Pojďme tam taky.
1: Tohle je vlastně chodící větra Carmen, kterou jsme díky tady žačce z Milotic zkonstruovali.
2: Daniel Kopeček ze střední školy polytechnické v Kyjově mi ukazuje speciální větrák, který umí sám jezdit po místnosti. Navrhla ho Julie ze základní školy Milotice.
3: Funguje to tak, že když bude vám horko, tak si vezmete jenom ovladač a tady takto ovládáte tlačítkama, že může jet klidně i dozadu, dopředu a klidně si otáčet.
2: Jezdí po místnosti a kdokoliv si ho objedná, tak toho přijede ochladit.
3: Jo. A taky se mi líbí mexické věci, třeba dekorace jakože klobouky, tak mě to tak napadlo.
2: Takže to větrák převlečený za Mexičana, co jezdí po místnosti a chladí.
3: Jo.
4: My Machine funguje na principu, že děti ze základních škol nakreslí své vysněné vynálezy, které by jim třeba mohly zlepšit život.
2: Doplňuje Emma Holobrádek z brněnského Vida Science Centra.
4: Ty nápady potom převezmu vysokoškoláci, kteří vymyslí, jak by se dali ty vynálezy sestrojit a pak středoškoláci, kteří ty vynálezy sestaví.
2: Žáci ze Židlochovic zase navrhli modrého multifunkčního robota. Ukazuje mi ho Natálie.
5: Zepředu je tady kalkulačka, ze spodu jsou razítka.
2: Takže je to takový malý robotek, který ale má spoustu různých vymožeností, od ořezávátka přes kartáček až po světlo.
5: Třeba i budík s hodinami.
2: A k čemu ten robot je určený?
5: Aby se lidé nemuseli dát třeba celou obrovskou tašku, ale vezmou si vlastně jenom tady toho robotka.
2: Mačkáte tlačítko a robot začíná tisknout. Vtip.
5: Můžete si ho přečíst.
2: Rada do života, když budeš spát do oběda, ušetří za snídani.
6: A je to nejkomplexnější součást toho celého vynálezu.
2: Doplňuje designer robota Jan Brudný z Fakulty informačních technologií VUT.
6: Strašně mě bavilo, jak ty děti na základní škole jsou strašně hravé, tvořivé.
2: Právě vysokoškolské návrháře teď organizátoři hledají, říká Emma Holobrádek.
4: Plánujeme druhý ročník. Jediný, koho scháníme, jsou vysokoškoláci na to navrhování. Designování.
2: Mezi dalšími vynálezy byla třeba LED šiltovka měnící barvy podle nálady nebo nápojový automat s umělou inteligencí. Do pilotního ročníku se zapilo přes 400 dětí. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.

Tak kamarádi, tohle je konec. Ne světa, jenom dnešního všudy kuku. Byli jsme dvakrát v Brně. Jednou v noci, abychom zkontrolovali zvířata, která okupují město, a po druhé ve dne na jedné úžasné vědecké události. Dozvěděli jsme se od holek a kluků u nás ve studiu, jaké mají nejradši knížky. Vydali jsme se na otevření poštovního muzea a už víte, kde najdete kočáry, známky a tajemné přístroje, které už neexistují. A taky se nám otevřely obzory a víme, jaké jsou netradiční vodní sporty. Tak já si myslím, že to dneska bylo pěkně nabité, písničky taky odehrály, takže jdeme někam ven, proběhnout se. Já taky půjdu. Ze studia Rádia Junior vám krásný den přeje Jana Richterová, všudy kuková.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

uši vrásky. Ten to tam trochu v sobě má. Ví, že přišla chvíle pro otázky.

0: Máte mladšího sourozence,
1: který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

0: Junior.
1: Ahoj a čau, jsou tady prázdniny, zdraví vás Rašová Terka, moderatérka a dneska tady nejsem sama, jsou tady i moje dvě děti, Toníček a Aninka. Ahoj Toni.
2: Cos lidi?
1: Ahoj Ani.
3: Čus.
1: Dneska odpoledne uděláme delší vzkazovnu, čeká nás spousta skvělé hudby. Taky jsme zvědaví, co máte na vysvědčení, jak jste s tím spokojení a na co se nejvíc těšíte o prázdninách. Budeme soutěžit taky o knížku Terry Bear, Záhada vyloupeného skleníku a nejdřív ze všeho si dáme zprávy.
0: Rádio Junior.
4: Minutové zprávy.
1: Režisér Peter Bebjak právě natáčí pohádku Krakonoš a básník, kterou Česká televize odvysílá na Vánoce. Jde o volné pokračování pohádky Krakonošovo tajemství z roku 2022. V hlavních rolích se objeví David Švehlík, Ondřej Sokol, Táňa Pouhoufová nebo Vladimír Javorský. Ve čtvrtek byl na mistrovství světa ve fotbale v USA, Kanadě a Mexiku překonaný další rekord. Tentokrát jde o největší počet gólů vstřelených na jednom šampionátu. Zatím jich dali hráči 177, zatímco na minulém turnaji v roce 2022 v Kataru to bylo 172. A počasí dneska je horko a zítra bude ještě větší. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají až na 37 stupňů. Meteorologové vydali kvůli vlně veder výstrahu. V neděli teploty můžou vystoupat dokonce až na 38 stupňů Celsia.

0: Miraj v klubu Radia Junior. Krásné a velmi horké odpoledne vám přeje Rašová Terka, moderatérka. Jak jsem říkala, tak mám tady sebou i svoje děti dneska. Ahoj Toni, tak jak jsi spokojený se svým vysvědčením? Pochlubíš se našim posluchačům, co máš za vysvědčení, nebo to radši nechceš říkat?
1: No, docela to jakoby jde, ale mám tam trochu blbý známky, ale jinak v po.
0: Tak jednu takovou horší, ne?
1: No, docela good.
0: Takže jinak jsi celkem spokojený?
1: Mm-hmm.
0: Jo. A jak se těšíš na prázdniny? Na co se těšíš úplně nejvíc?
1: Asi jak poletíme do Egypta, anebo jak pojedeme na vodu.
0: Mm. No ty máš za sebou už pátou třídu, takže vlastně už se chystáš do šesté třídy po prázdninách na druhý stupeň. Vnímáš to jako nějakou velkou změnu?
1: Jo, protože tam bude mega úkolů a... Netěším se.
0: Netěšíš se, ale naštěstí jsou tady ještě ty prázdniny. Aninko, co ty? Ty jsi teďka ukončila druhou třídu, viď? Těšíš se do třetí třídy?
2: Ne.
0: Ne. A co to tvoje vysvědčení? Jak jsi s ním spokojená? Chceš říct našim posluchačům, co tam je na něm?
2: Jedna.
0: Jedna. Takže samý jedničky, viď? To jsou ty krásné vysvědčení. Máš z toho radost?
2: Yes.
0: Jo. No a jak se těšíš na prázdniny? Na co se nejvíc těšíš? A proč?
2: Poletíme do Egypta, protože se tam budeme koupat. A na vodu pojedeme, a protože tam budeme veslovat a tak dál.
0: Budeme tam pádlovat, jo. Protože už jsme byli několikrát na vodě, to se nám vždycky hodně líbí, takže na to se těšíme. Toničku, ty chceš ještě k tomu něco říct?
1: Jo, že kopíruje a řekla úplně to stejný, co já.
0: Kopíruješ! Kopíruje tě Aninka, že říká to stejný,
2: ne,
0: jo, jako
2: můj
0: odpověď.
2: Nápad byla ta voda.
1: No.
0: No dobře, no. Tak Toničku, ty pojedeš ještě na skautský tábor, tam Aninka nejede. Tak jak se těšíš na ten tábor?
1: No... Jakože budeme tam mít docela tragický záchody a budou tam všude prouci na těch záchodů. Možná mě jeden kousne do zadku, ale jinak jako v pohodě celkem. Koupáme se tam v bazénu!
0: A v bazénu? No jednou tam jdete do bazénu nebo dvakrát. Ale máte tam jinak rybník, ne?
1: Jo, ale tam jsou rybičky.
0: A kolikrát už jsi tam byl vlastně na tom táboře?
1: No asi...
0: Možná
1: třikrát.
0: Třikrát nebo čtyřikrát, takže už to znáš, už i ty záchody znáš, i ty brouky. Celkem.
1: Bohužel ano.
0: No tak jo, my si dáme písničku, ale než si ji dáme, tak my vyhlásíme tu soutěž, kterou jsme slibovali. My dneska odpoledne pro vás máme knížku Terry Bear, Záhada vyloupeného skleníku. A vy ji můžete vyhrát, pokud nám zavoláte nebo napíšete, jaké máte vysvědčení, nebo aspoň třeba jak jste s ním spokojení a na co se nejvíc těšíte o prázdninách. Tak telefonní číslo do studia k nám je jaké? Aninko?
2: 800 199 199.
0: Ano, a e-mail k nám je?
1: radiojunior@rozhlas.cz.
0: Tak jo, tak nám pište, my jsme moc zvědaví, jaké máte známky na vysvědčení, jak jste s tím spokojení a na co se nejvíc těšíte o prázdninách. Jednoho z vás potom v 18.45 vybereme a ten bude odměněný knížkou Terry Bear, Záhada vyloupeného skleníku od Aleny Mornsteinové. A teď už je tady Zombie. Olala. Nebezpečná písnička docela.

to byla Zombie v klubu Rádia Junior. Já jsem moc ráda, že i dneska v takovém horku jste si nás pustili. A pokud jste poslouchali i včera, tak víte, že o víkendu můžete jít zdarma do některých zoologických zahrad za vysvědčení nebo do některých science center, nebo se můžete jít i někam koupat zdarma. Ale co jsem ještě neřekla včera, že i dneska můžete získat odměnu za vysvědčení jako třeba zmrzlinu v ovocném světozoru. Ještě máte šanci to stihnout, můžete si vybrat buď to jednu točenou zmrzlinu, anebo dva kopečky. A stačí ukázat jakékoliv vysvědčení, dokonce i nějaké staré, takže i vy dospělí můžete získat zmrzlinu zdarma. Potom se taky rozdávají na některých jiných místech další věci. Například v jednom brněnském centru, když ukážete samé jedničky, tak získáte 100-korunovou poukázku a za tu si můžete koupit úplně cokoliv budete chtít, takže to je jedno brněnské nákupní centrum. A potom v některých řetězcích se taky rozdávají hranolky, malé hranolky zdarma. Je to řetězec Funky Fries a to si myslím, že by se také ještě dneska možná dalo stihnout. Tak se na to podívejte, protože možností je hodně. No a proč byste to nevyužili, když máte dneska takový slavný den a vysvědčení? Zajímá nás, jaké máte vysvědčení, jak jste s tím spokojení a taky bych chtěla vědět, na co se nejvíc těšíte o prázdninách. Pište nám na e-mail radiojunior@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 800 199 199 a jeden z vás získá za svou odpověď knížku Teddy Bear Záhada vyloupeného skleníku. Vítěze oznámíme v 18.45 přibližně, takže na to máte docela dost času. A my si teďka pustíme písničku Zapomenout od Timmyho Whitea.

0: Zapomenout určitě nemůžeme na píseň z hitparády, kterou si představíme právě teď. Jmenuje se Bad Angel a za tímto projektem stojí Anima, italský producent Matteo Milleri, kterého můžete znát i z dua Tale of Us. Anima je populární nejen díky své hudbě, ale i díky velkolepým vizuálním show, které propojují elektroniku s digitálním uměním a vytváří jedinečný koncertní zážitek. Do singlu Bad Angel si pozval Lisu, hvězdu skupiny Blackpink. Lisa pochází z Tajska a je vůbec první nekorejskou členkou kapely. Prosazuje se i solově a herecky, třeba v seriálu The White Lotus, a patří mezi nejsledovanější K-popové umělkyně na světě. Výsledkem je temnější, hypnotický taneční track s výrazným beatem a silnou atmosférou, který funguje na velkých festivalech i ve sluchátkách. Anima a Lisa, Bad Angel.
1: Jdeme na to!

0: Tak jak se vám líbila tahle písnička z hitparády? Pokud se vám líbí, tak určitě pro ní můžete hlasovat zase příští týden po té hitparádě, která bude o víkendu, a vždycky se pak hlasuje do středy. Dneska hlasování nejde, protože musíme počkat na tu hitparádu, která bude o víkendu v sobotu a v neděli, a pak se to hlasování zase spustí. No a my už otvíráme vzkazovnu. Já jsem slibovala, že dneska bude delší vzkazovna, abyste to mohli využít a oslavit ten příchod prázdnin, abyste si mohli prostě nechat zahrát víc písniček, vyřídíme víc vzkazů, takže vzkazovnu otvírám právě teď.
1: Vzkazovna Rádia Junior.
0: A mám tady už vzkaz od Sylvie. Hezký pátek 26.6. Zítra má v pražských Letňanech koncert americká kapela One Republic. Vzpomněla jsem si na jejich písničku Stop and Stare, aby to dnes mohla být. Adriana a Adrianům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům, zejména školákům, učitelům a rodičům, hezké prázdniny přeje Sylvie z Prahy. Sylvie, my tobě přejeme taky krásné prázdniny a děkujeme za další vzkaz do vzkazovny. Stop and Stare pro tebe a pro všechny naše posluchače je tady. Toniček vám to pustí právě. Tak pojď. Tady.
2: Boom!

0: To byla první písnička z dnešní vzkazovny Rádia Junior. Vy můžete volat o písničku na číslo, Toničku, víš ho?
1: 899 199.
0: Ano, nebo psát na e-mail
1: radiojunior@rozhlas.cz.
0: Ano, nebo na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz. Na oba dva e-maily vidím, takže na oba dva to můžete psát. Taky nám můžete stále volat a říct nám, jaké máte vysvědčení, jak jste s ním spokojení, na co se nejvíc těšíte o prázdninách. A jeden z vás pak může vyhrát knížku Terry Bear, Záhada vyloupeného skleníku.
1: A to se vyplatí.
0: A Toničku, ty máš teďka jeden vzkaz, viď? Ty bys to chtěl využít?
1: Jo, takže já bych chtěl poslat písničku Áďovi, se kterým se známe už od první třídy a dneska má právě svátek. Takže všechno nejlepší a doufám, že se ti tato písnička bude líbit. Je to úplně ta random písnička, ale... A můžu ještě něco dodat?
0: Ano.
1: 6-7!
0: A je to písnička World on Fire, Áďo, tak doufám, že tě to potěší a taky si připojuju, přeju ti všechno nejlepší k svátku, užij si krásné léto, krásné prázdniny a písnička je tady pro tebe.

World on Fire, tak to byla písnička pro Áďu a píše nám Marcelka, ahoj, posílám pro ochlazení všem písničku Let it go, Marcelka, tak to se všem určitě hodí, děkujeme. Já doufám, že vám to pomůže, že ta písnička vás ochladí, protože to je písnička z Ledového království, tak jdem na to.

0: Hello! Chceš si zkusit angličtinu jinak než učebnice?
1: Angličtina s rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez škrtání.
0: Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
1: Odvysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz.
0: Goodbye.
2: Takže tady nám posílá vzkaz Milan a píše: ahoj, tady Milan. Já všem přeju, aby si užili krásné prázdniny a krásné léto a posílám jim tuto písničku.
3: Super, a já už tady mám ještě někoho na telefonu. Haló, haló, kdo pak je tam?
4: Ben a volám z Krosnojin.
3: Ahoj, Bene, a co ty bys si chtěl za písničku?
4: Já bych chtěl pustit Radioactive od Imagine Dragons.
3: Aha, dobře. A jak to zvládáš v těch vedrech? Co děláš?
4: Sedím ve svém pokoji a poslouchám Radio Junior. Tady naštěstí, když mám dotáhnout všechny závěsy, tak je tady celkem chládek, takže dobrýně.
3: Takže to jde. A co vysvědčení? Pochlubíš se nám?
4: Říkal jsem si, že jsem jedničky mít nuda, tak jsem chtěl mít aspoň jednu dvojku, ale měl jsem sami jedničky a zjistil jsem, že od 4. do 9. třídy na naší škole rozdávají ze samé jedničkáře poukazy do knih Dobrovský 200 korun, takže to je dobrý.
3: Takže jsi získal vlastně 200?
4: No, knížky. Do knih Dobrovský na nějakou knížku nebo něco se tam prodávají.
3: Ty jo, to ti gratuluju, to je krásné vysvědčení. Toničku, chceš se taky něco zeptat Bena? Nechceš? No přece naše otázka, na co se nejvíc těšíš o prázdninách. Tak Bene, na co se těšíš?
4: My budeme většinou prázdnin na chalupě, kde ona je to jakože starý statek a ona má třeba půlmetrový kamenný zdi, takže tam i v těch hrozných vedrech bude vevnitř třeba 20 stupňů a navíc tam máme ještě jezírko, který taky nebude nějak extra teplý, takže to bude jakože celkem ráj.
3: Tak to si to užiješ, to se tam krásně vykoupeš. Já ti přeju, ať si užiješ krásné léto, posílám ti písničku Radioactive, Imagine Dragons, děkujem ti za zavolání a měj se krásně.
4: Děkuju,
3: čau.

0: Imagine Dragons ve vzkazovně Radia Junior a my máme tady na telefonu dalšího volajícího. Ahoj, kdo pak se nám dovolal?
1: Ahoj, já jsem Oliver.
0: Ahoj, Olíku. Ještě tam někoho máme?
1: Chtěl bych zahrát písničku pro Kamču.
0: Pro Kamču?
1: Narozeninám.
0: Aha, a kolikáté to jsou narozky?
1: Páté.
0: Páté, to je krásné. Páté, to je takové polokulaté, to jsou takové velké narozeniny. A jakou písničku bys pro ní chtěl?
1: Miraj, když nemůžeš, tak přidej víc.
0: Dobře. Olíku, a řekni nám ještě, co tvoje vysvědčení, jak jsi s ním spokojený, řekneš nám, co máš?
1: Samý jedničky a chtěl bych popřát všem krásný léto.
0: O, tak to je krásné, to ti moc blahopřejeme, Toničko, veď taky gratuluješ Olíkovi. Kývá hlavou, Aninka taky kývá hlavou, ale maluje tady obrázek teďka na naší tabuli, co tady máme ve studiu a všechno bedlivě poslouchá. A na co se nejvíc, Olíku, těšíš o prázdninách?
1: Až pojedeme k moři.
0: Jasně, moře to většinou bývá nejoblíbenější, Toničko, veď.
2: 6-7.
0: A máme tam ještě u telefonu spoustu prý dalších dětí. Tak ještě někdo si takhle chce popovídat živě ve vysílání Rádia Junior? Ještě tam někdo je, nebo už ne? Tak, ano, tak kdo pak tam je teďka?
3: Já jsem Čendek.
0: Ahoj, Čendo, čau. Tak co ty, jaký máš vysvědčení? Pochlubíš se nám?
3: No, jsem jedničky.
0: Taky sami jedničky. Ty jo, to je nuda trochu, to máte všichni tam sami jedničky, nebo je tam někdo, kdo je nemá?
3: třeba Alička, tak ta má třeba dvě dvojky.
0: Ale to taky pořád, no. Myslím, krásné vysvědčení. Jo. Čendo, a co ty, jak se těšíš na prázdniny, na co se nejvíc těšíš?
3: Asi na soustředění.
0: Na soustředění? A na jaký soustředění pojedeš?
3: A na fotbalový.
0: Na fotbalový. Paráda, tak ještě přidáš telefon dál?
4: Já jsem Kristýnka.
0: Ahoj, Kristýnko, tak co ty? Co ty máš za vysvědčení?
4: Samý jedničky.
0: Taky samý jedničky, vy jste tak úžasný, já vám moc blahopřeju teda. A ty máš nějaký taky něco, na co se moc těšíš o prázdninách?
4: Na tábor jednorožec.
0: Na tábor jednorožec, norožec. A už si tam

0: to tam fakt hodně. No tak my vás všichni moc zdravíme, užijte si skvělou párty. Vy vlastně slavíte narozeniny, ale zároveň určitě slavíte začátek prázdnin. Tak si to krásně užijte a posíláme vám písničku Když nemůžeš, tak přidej od Miraje. Ahoj.
1: Co jsi? Ahoj.
2: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Tak to byla opravdu úžasná písnička od skupiny Mirai. Posloucháte Klub Rádia Junior a Toničku, ty zopakuj dnešní odpolední soutěž.
1: Takže máme tu soutěž o knížku Terry Bear a pokud chcete vyhrát, stačí zavolat na číslo 800 199 199 nebo radiojunior@rozhlas.cz a nebo můžete musíte říct, nebo nemusíte, ale no to je jedno. Pak prostě řekněte, že co jste měli na vysvědčení a pak na co se nejvíc těšíte o prázdninách.
0: Přesně tak. Na co se nejvíc těšíte o prázdninách a co jste měli na vysvědčení, nebo pokud nám nechcete říkat třeba, co jste měli, tak aspoň jestli jste s tím spokojení nebo ne, protože chápu, že třeba každý to říkat nechce a nebo třeba někdo taky nemá známky, ale má jenom slovní hodnocení. Toničku, chtěl bys mít radši slovní hodnocení, nebo ti přijdou ty známky lepší?
1: No, tak kdybych měl slovní hodnocení, tak bych tam měl napsáno, no, radši ne.
0: Myslíš, že známky teda jsou lepší?
1: Jo.
0: Jo? To by mě docela zajímalo, jestli nás poslouchá někdo, kdo má jenom slovní hodnocení.
1: Jako, já jsem nikdy neměla slovní hodnocení, takže nevím úplně.
0: Nevíš, jaký to je, viď? Ale to by mě docela zajímalo, tak jestli někdo chcete, podělte se s námi o vaše zkušenosti, jaké to je mít slovní hodnocení na vysvědčení a jestli se vám to líbí nebo ne. Dáme si písničku Sonic Vova a vy nám můžete volat na číslo 800 199 199 nebo psát na e-mail
1: radiojunior@rozhlas.cz. OK.
2: Parkour jeho život, tělo jako chrám, salta a triky to

0: spatříš jen rozvířený smetí. Přes střechy a zdi, jako ninja letí.
1: Tak to byla písnička Sonic Vova a my už máme na telefonu Anešku. Ahoj.
2: Dobrý den.
1: Aneško, tak ty si přeješ písničku od Michaela Jacksona Billie Jean. Ty máš ráda Michaela Jacksona?
2: Ano.
1: Toničku, ty máš taky rád Michaela Jacksona, veď? Máš nějakou oblíbenou Toni písničku?
3: No, podle mě Smooth Criminal.
1: Smooth Criminal. Ty, Aneško, máš taky ráda Smooth Criminal?
2: Jo.
1: Jo. A kolik ti je let?
2: 9.
1: 9. A jak se těšíš na prázdniny? Na co se nejvíc těšíš?
2: Já se nejvíc těším na chatku a na tábory.
1: Na tábory? Takže ty máš víc táborů?
2: Já mám jeden příměstský, tak mám skautský a ještě jeden nějaký kouzelnický.
1: Teda kouzelnický, tam se budete učit jako kouzlit?
2: Asi jo.
1: Asi jo, to zní teda hodně zajímavě, to bych taky docela ráda. A ten první příměstský tábor, tam máš nějaké téma, třeba sport nebo tak?
2: Nevím.
1: To nevíš, to se necháš překvapit. Takže ty seš i skautka?
2: Jo.
1: Jo, a budeš spát teda ve stanu? Na táboře. Takže Toničku, to jste taky oba dva skauti, viď?
3: Jo.
1: No a Toni, na co se ještě potřebujeme zeptat, abychom mohli Anešku zařadit do naší soutěže? Přece, ta druhá naše otázka je? Ohledně vysvědčení, že jo?
3: Jo, aha. Zeptej se ty.
1: Dobře. Tak Aneško, jak jsi spokojená se svým vysvědčením a prozradíš nám, jaké máš vysvědčení?
2: No, já jsem s tím hodně spokojená, já mám totiž samé jedničky.
1: Teda, no to nám volají snad všichni, co mají samé jedničky, to je krásné, to ti moc blahopřejeme. A za to si určitě zasloužíš tuhle úžasnou písničku od Michaela Jacksona, tak si užij krásné léto, ať se ti všechno vydaří o prázdninách a děkujeme ti za zavolání. A samozřejmě jsme tě zařadili do naší soutěže o knihu Terry Bear. Tak ahoj.

0: byl Michael Jackson v naší vzkazovně. Nestíháme trošičku, protože máme hodně telefonátů a slíbili jsme, že prostě vzkazovna bude dneska dlouhá. Na telefonu teď máme taky hodně dětí, hlavně tady je Tereska a Kája, které si s námi chtějí popovídat. Moc vás, holky, zdravíme. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak Teresko, ty si prý přeješ písničku Superhrdina od Karol a Kvído, je to tak?
1: Jo.
0: Tu tady máme připravenou. Tak jak se těšíš na prázdniny? Na co se nejvíc těšíš?
1: Na moře.
0: Na moře. Ráda se koupeš v moři. Nevadí ti ta sůl?
1: Co?
0: Jestli ti nevadí ta sůl v tom moři?
1: Ne, nevadí.
0: Ne, nevadí. A co Kája? Na co se nejvíc těší Kája v létě?
1: Na chalupu.
0: Na chalupu. A co ráda děláš na chalupě, Kájo?
1: Hraju se tam s bratrancem a se střednicí.
0: Tak to jo, to je paráda.
1: No a
0: tak
1: děláme ve bazénu vír.
0: Děláte tam vír. To je úžasné. My vás moc zdravíme. Posíláme vám písničku Superhrdina. Mějte krásné léto a krásné prázdniny. A ahoj.
3: Ahoj.
4: Čau.

0: Junior.
1: Ahoj a čau, krásné odpoledne, nebo spíš už večer, je 18 hodin, posloucháte Klub Rádia Junior a zdraví vás Rašová Terka, moderatérka. Mám tady ve studiu taky dneska svoje děti, Toníčka a Aninku. No a my všichni společně slavíme začátek léta, začátek prázdnin, zajímá nás, co máte na vysvědčení a jsem moc ráda, že nám voláte, píšete. No a jeden z vás taky může dneska odpoledne vyhrát knížku Triber za to, že se s námi právě podělíte o vaše zážitky z toho vysvědčení, taky nám řeknete, jestli jste spokojení nebo nejste spokojení se svým vysvědčením, a nebo nám řeknete, na co se v létě nejvíc těšíte. No a taky nás dneska v 18.30 čeká seriál Četba na pokračování, ta se jmenuje jak to ni?
2: Vyghostovaná. What is hell?
1: Vyghostovaná, takže první díl této četby na pokračování v 18.30 a už za chviličku taky v 18.10 nás čeká Zvídavec jako každé odpoledne. Bude i vzkazovna, takže ještě jestli chcete nějakou písničku, budete mít šanci, ale tuto hodinku opět začínáme zprávami.
3: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Režisér Peter Bebjak právě natáčí pohádku Krakonoš a básník, kterou Česká televize odvysílá na Vánoce. Jde o volné pokračování pohádky Krakonošovo tajemství z roku 2022. V hlavních rolích se objeví David Švehlík, Ondřej Sokol, Táňa Pauhofová nebo Vladimír Javorský. Ve čtvrtek byl na mistrovství světa ve fotbale v USA, Kanadě a Mexiku překonaný další rekord. Tentokrát jde o největší počet gólů vstřelených na jednom šampionátu. Zatím jich dali hráči 177, zatímco na minulém turnaji v roce 2022 v Kataru to bylo 172. A počasí dneska je horko, zítra bude ještě větší. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají až na 37 stupňů. Meteorologové vydali kvůli vlně veder výstrahu. V neděli teploty můžou vystoupat až na 38 stupňů Celsia.

0: kouzlo a kapitán Demo. Mě by zajímalo, jestli vy máte nějaké kouzlo, jak přežít tato vedra, tato horka. Toničku, máš nějaký tip na tohle počasí?
1: No, možná bych tu jeden měl. Takže pokud je vám vážně jako vedro a nemáte větráček takovej na ruční pohon, kterým se vlastně ovýváte, nebo vějíř, tak si můžete jako normálně vzít jako lavor, nebo vlastně takovou malou vanu plastovou, jestli máte, a do ní si dáte buď můžete led, nebo studenou vodu, nebo led s vodou, a namočíte si u toho nohy a můžete sledovat televizi.
0: Aha, tak to je dobrý zlepšovák. To jsme zrovna dneska zkoušeli, viď?
1: Jo.
0: No, včera nám někdo radil právě se postříkat hadicí, což je taky dobré, udělat si třeba rozmixovaný meloun, jako takové osvěžení na tahle horka.
1: Nebo?
0: No a já tady mám skvělý tip na drink ze Sicílie, jmenuje se to Seltz Limone e Sale, a to si můžete udělat tak, že vymačkáte šťávu z jednoho citronu.
1: Okay.
0: Potom tam dáte půlku čajové lžičky soli mořské, kvalitní, a potom tam samozřejmě dáte vodu, ale doporučuji silně perlivou vodu a led.
1: Okay.
0: No a tohle všechno, když smícháte dohromady, tak prý to funguje skvěle jako takový přírodní jontový nápoj, zažene to žízeň. A ta trocha soli prý vrátí do těla minerály, které jste vypotili. Tak já nevím, Toni, dal by si tenhle nápoj?
1: No,
0: citron, sůl,
1: nevím,
0: voda,
1: perliva. Ale chtěl bych to zkusit.
0: Já bych to taky celkem zkusila. Na Sicílii to používají a prý to funguje. A další skvělý tip jako k pití je vlažný mátový čaj takhle popíjet v horku.
1: No.
0: To jako já ráda to dělám. Já mám ráda mátový čaj. Já ho piju vlastně pořád, se přiznám. V létě, v zimě pořád.
1: Já mám rád hlavně takový ty jako zmrzliny osvěžující, jako třeba citron, ale ne jako moc sladký, nebo vanilku. A nebo pak prostě ty jako perlivý ochucený vody takový, anebo prostě jenom vody, nebo kolu.
0: A ty, Aninko, ty máš ráda co takhle jako osvěžení v létě? Třeba nějaké ovoce, nebo?
2: Meloun.
0: Třeba meloun, jasně. Ten meloun je podle mě úplně number one, jako top.
1: Akorát, že já ho nejím.
0: Ty ho nejíš, ale je to takové šťavnaté, sladké, ideální osvěžení právě takhle na léto. A taky se doporučují třeba borůvky, jahody. A právě kromě té máty se taky doporučuje bazalka, koriandr nebo meduňka. Že prý i tyhle bylinky právě můžou pomáhat. Dokonce i chili, když si ho dáte jenom malinko, tak vám to může pomoct a můžete se cítit v těchto vedrech líp.
2: Aninko,
0: a ty teďka vyjeď písničku, máme
1: takže
0: tady písničku.
1: Takže já bych ještě něco chtěl říct,
0: ano.
1: Že Aninka tady vlastně dělá takový zvuk jako jo.
0: Ano, to
1: byla
0: Aninka.
1: A to je jako takový, no, 6-7.
0: Aninko, vyjeď tady tu kliku nahoru.
1: Co jsem to řekl, nevím.

0: Jennifer Lopez v klubu Rádia Junior. Aninko, a co nás čeká teďka ve vysílání?
1: Zvízdávat z Evy Synkovičové.
0: Ano, je to zvídavec a ty máš ráda zvídavec. To je tvůj oblíbený pořad, viď? Dokonce ty si dala už několik tipů Evie na zvídavce. Ještě něco jiného ráda posloucháš v Rádiu Junior?
1: Hajaju.
0: Hajaju. Posloucháme hodně Hajaju. Toničku, co ty?
2: Nebo Kačku a Mopse, který chrochtá. Počkej, takhle.
0: Ano, tak to je výborná ukázka. Kačku a Mopse jsme taky slyšeli a ty Toničku posloucháš zase Žili byli, viď? Uh-huh. Rád, to je tvůj oblíbený pořad.
2: To je mega top, hustej, mega OP seriál.
0: A my si dáme teda...
2: No, ajaja.
0: Teďka to je 230. díl zvídavce Evy Synkovičové, tak si ho hezky užijte.
3: Zvídavec Evy Synkovičové.
4: Moje milí zvídavci, vítejte u dalšího dílu. Pojďme se rychle něco nového dozvědět. Asi skoro každý si občas rád dopřeje relaxační koupel a nechá se opečovávat v lázních. Léčivé bahení nebo bylinné koupele jsou celkem běžné, ale představte si, že v Japonsku existují lázně, kde se můžete vykoupat v kávě, čaji nebo třeba víně. Lázně Yunesan se nachází v japonském městě Hakone, vzdáleném asi 3 hodiny od Tokia. A kromě toho, že nabízí velké množství různých procedur, je tu opravdu hned několik možností dopřát si neobvyklou koupel. Jde pouze o turistickou atrakci nebo mají koupele i svou ozdravnou funkci? Různě naplněné bazénky, hrající všemi barvami, by údajně měly mít každý jiný účel i účinek. Například koupel v zeleném čaji má prý blahodárný vliv na pokožku a posiluje imunitní systém. Bazének plný vlažného červeného vína, které je bohaté na antioxidanty, by měl zase celkově omladit tělo, zlepšit pružnost pokožky a pozitivně ovlivnit krevní oběh. Vinné koupele si údajně dopřávala i egyptská královna Kleopatra. V bazéncích s červeným vínem by se ale klidně dal točit i nějaký horor. Na fotkách totiž voda trošku připomíná krvavou lázeň. Vykoupat se v kávě by zase mělo pomoci odstranit únavu a celkově člověka povzbudit. Nesmí vás ale odradit to, že hnědá voda může působit špinavým dojmem. Je tu také bazén se saké, což je japonský alkoholický nápoj vyráběný z kvašené rýže. U této koupele se zase uvádí, že napomáhá k mizení vrásek a pych. Jestli si ale myslíte, že když už si budete dávat koupel v kávě nebo čaji, tak se rovnou i napijete, jste na omylu. Konzumovat tekutinu z koupelí je přísně zakázáno. Kdo by ale chtěl pít něco, v čem se sám louhuje? No ne. Kromě stálých koupelí tu údajně v minulosti byla i možnost vykoupat se v javorovém syrupu nebo v polévce rámen. Přestože se ke každé koupeli uvádí její léčivé účinky, je těžké říci, kolik je na tom pravdy. Kdyby to bylo tak účinné, proč už by se něco takového nezavedlo i jinde ve světě? Možná jde spíše o výjimečný zážitek. Ne každý může říci, že se koupal ve víně, čaji nebo polévce rámen. Japonské lázně se pyšní také tím, že zabaví opravdu celou rodinu. Jsou tu různé světelné show, vodopády, tobogány a jiné zážitkové atrakce. Vstupné je ale celkem vysoké. Zkrátka za výjimečnost se platí. Co na to říkáte? Chtěli byste speciální koupele vyzkoušet? Mně vlastně asi stačí klasické léčivé koupele, které najdeme u nás. Holky a kluci, pokud chcete o netradičních koupelích v japonských lázních někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!
5: Vzkazovna Rádia Junior.
0: Ano, a my otevíráme vzkazovnu.
2: Jupi.
0: Dneska ji děláme trošku delší, takže pokud si chcete přát nějakou písničku, tak volejte na číslo, Toničku, víš, jaké to je?
2: 800 199 199.
0: Ano, anebo e-mail vzkazovna@rozhlas.cz.
2: Zároveň,
0: tak můžeš říct ještě e-mail, ten další, ten druhý. To je? Já jsem řekla vzkazovna@rozhlas.cz a ty řekni...
2: Radio Junior@rozhlas.cz.
0: Ano, takže pokud se chcete zapojit do soutěže o knížku Terry Bear, tak můžete. A My vám teďka posíláme písničku Zkoušej to dál a vy volejte a užijte si krásné odpoledne.
2: Wow!

0: Zkoušej to dál. Ano, někdo to zkouší a někoho máme na telefonu. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Haló, haló, kdo pak tam je? Slyšíme se?
1: Ano, slyšíme.
0: Ahoj, jak se jmenuješ?
1: Eva Kytková.
0: Eva?
1: Eva.
0: Tak Evi, co ty bys chtěla za písničku?
1: Ela,
0: promiň. Co bys chtěla za písničku?
1: Jelena.
0: Od Jelena něco?
1: Jo.
0: Mhm. No a co ty a vysvědčení? Pochlubíš se nám? Jak jsi spokojená?
1: Hodně jsem spokojená. Samé jedničky.
0: Teda blahopřejeme, to je krásné. V jaké seš třídě?
1: Druhá A.
0: Druhá A. A máš nějakou písničku od Jelena oblíbenou, nebo je ti to jedno, jakou bys si chtěla?
1: Jakoukoliv.
0: Jakoukoliv.
1: Já mám ráda všechny od Jelena.
0: Já jsem tady našla třeba Slunovrat zrovna.
1: Klidně.
0: Tak jo. No a jak se těšíš na prázdniny? Na co nejvíc se těšíš, Elo?
1: Nevím.
0: Nevíš ještě?
1: Mm-mm.
0: Ale jsi ráda, že určitě už začaly prázdniny, ne?
1: Jo, jsem.
0: Co teďka děláš? Jak to slavíš?
1: Jedu k babičce.
0: Jedeš k babičce. No tak krásné prázdniny, děkujeme ti za zavolání. A prosím tě, zůstaň mi ještě na telefonu. Teďka zrovna pouštíme písničku od Jelena, jmenuje se Slunovrat a Aninka to už jí tady vyjíždí. Moc tě zdravíme. Ani můžeš. A ahoj.
2: Oh yeah.
3: Oh yeah.
4: Oh yeah.

0: Tak asi jste si všimli, že tohle to nebyl jelen, který byl připravený. Bohužel, ano, jsem to spletla, protože jsem byla o řádku někde jinde.
1: Aha.
0: Ale teďka máme na telefonu Ladu, takže my toho jelena určitě zahrajeme potom. Lado, ahoj.
2: Ahoj.
0: Moc tě zdravíme ze studia Rádia Junior. Prosím tě, tak ty by si chtěla písničku Lítej od Miraj, je to tak?
2: Jo.
0: Teďka se mi to povede určitě a upustím to správně. Co ty a Vysvědčení, jsi spokojená?
2: Jo, jako třeba stokrát, protože ostatní spolužáci tam měli, jakože něco, jakože splnil a já splnila s vyznamenáním.
0: S vyznamenáním, tak to je nádherné, moc ti blahopřejeme. A co prázdniny, na co se těšíš?
2: No, nám mamka teďka odjela do Chorvatska, protože ona má kapitánský průkaz, tak se jela upgradeovat. Ale já se těším, že třeba v srpnu jedeme do Londýna s kamarádama do muzea Harryho Pottera a jedeme ještě do Řecka teďka někdy.
0: Ty jo, do muzea Harryho Pottera jedeš? Tak to by Toníček taky chtěl, viď Toni?
1: Jo.
0: Určitě. No a Toni, chceš se Lady taky na něco zeptat? Ne. A kolik ti je, Lado?
2: 11, teďka mi bude 12 za chvilku.
0: Aha, tak to s Toničkem taky tak nějak podobně. Toničkovi je taky 11. Tak my tě moc zdravíme. Užij si krásné prázdniny a posíláme ti písničku Lítej. Aninko, ty už to vyjeď, protože tam je intro, takže už můžeš to vyjet. Výborně. Tak ahoj, Lado, a díky za zavolání.
3: Oh yeah, je tady písnička.

0: To byla písnička Mirai, Lítej. My jsme rádi, že nám voláte do vzkazovny. Bohužel jsem nestihla tu písničku od Jelena, takže tu dáme Početbě na pokračování. A protože už se nám blíží ten čas, taky půjdeme ohlásit. Aninka tady má sebou dneska plyšového jednorožce, který vám tu četbu na pokračování dneska ohlásí. Takže ahoj, Gigi. Jednorožče.
1: Ahoj.
0: A jak se to jmenuje, ta četba na pokračování?
1: Vygoustovaná.
0: Jmenuje se to Vygoustovaná. Jaký to je díl?
1: První.
0: Je to první díl. Tak já doufám, že se vám to bude líbit. Hezky si to užijte a jdeme na to.
2: Rádio Junior. Čtení na pokračování.

0: Jak se dneska máš? Nešel bys ven? Někdy po škole? Haló? Říkal jsi, že mám napsat? Tak píšu. To vyťukávání zpráv. Nezdá se vám, že to zní, jako když někoho napínají na skřipec? Nebo spíš skřipeček. S každým písmenkem o jedno utáhnutí víc. Představuju si, že na ten skřipec natahujou mě. A já přitom s úsměvem říkám veleváženému pánovi Katovi, ale jo, ještě mě utáhněte. Ještě nejsem dost napnutá. Před odesláním zprávy mě vždycky polije studený pot. Musím se z toho oklepat. Jako špinaví psi ve filmech. Otřásají se ze strany na stranu a kapičky bahna se pomalu rozlítnou směrem k čerstvě vymalovaným stěnám, zatímco páničci si ve slow motion přikrývají ústa otevřená zděšením a vypadají, že dramaticky zívají. A pak jen odeslat. Malá pošťačka v mojí hlavě se na mě dívá spoza svého stolku, ve vzduchu drží obrovský razítko a s nadzviženým obočím se mě ptá, jestli si přeju svoje psaní poslat doporučeně. Ale jistě, že... Počkám si na zobrazeno. Opocený palec stiskne modrou šipičku. Odesláno. Natahuju se po svém dopise. Mohla bych si ještě zkontrolovat hrubky, teda ne úplně hrubky, spíš jestli to není... Prostě divný. Pozdě. Odmítá mi ho dát zpátky. Tak mi to aspoň ukažte. Čtu to pořád dokola. Ahoj, jak se dneska máš? Trapná. Nešel bys ven? Někdy po škole?
1: Pro boha, to je ostuda.
0: Haló! Říkal jsi, že mám napsat, tak píšu.
1: Trapná, trapná, trapná. Ahoj. To je tak neosobní. No, ale lepší než čau a rozhodně lepší než čauky.
0: Čauky!
1: Lidi, co říkají čauky, sbírají diplomy z letních táborů a za nejlepší kámošku mají svoji mámu. Ale furt lepší než lidi, co říkají ahojky.
0: Ahojky!
1: S těma nekamarádí ani jejich máma. Zobrazeno. Bublinka s jeho fotkou spadne na řádek mojí zprávy. Dívám se na ní.
0: No, tak jsem zvědavá, co mi na to řekneš.
1: Ne, že bych na to nějak čekala. Je neděle a já jsem celkem zaneprázdněná přemysťováním se z židle na sedačku, ze sedačky na postel, z postele na židli. Taky na mě mluví rodiče. Něco, úkoly. Takže jsem vážně zaneprázdněná. A je mi jedno, jestli odepíšeš teď nebo až potom. Protože já mám na práci spousta jiných věcí, než sledovat displej telefonu.
0: Tři tečky. Skáčou tam jako takový tři notičky. Chtěla bych, aby zněly nějak takhle.
1: Ale čím díl se tam vrtěj, tak zní spíš takhle.
0: Tři tečky zmizí. Oh, kde jste? Vraťte se! Okamžitě se vraťte, já jsem vás viděla, neschovávejte se přede mnou!
1: A nic. Žádná odpověď. Měla bych být trpělivá. Určitě odepíše. Odepíše. Asi ho něco při psaní vyrušilo. Jen pro jistotu zkontroluju, že jsem připojená na správný Wi-Fi-ně. Třikrát ji restartuju, pro jistotu. Internet funguje. Takže zkontroluju zprávy. Jestli u ní v ulici nezačalo hořet, nebo jestli tam nespadl meteorit. To se totiž může docela dobře stát. A navíc by to vysvětlovalo, proč nedopsal tu odpověď. Musím být trpělivá. Nemůžu si myslet, že každý v neděli sedí doma. I když by se teda měl spíš připravovat do školy, než někde lítat s kamarádama. No jo. Třeba je s kamarádama. Doufám, že jim ty zprávy neukazoval. To by bylo trapný. Děsně, děsně trapný. Rozhodně musím být trpělivá.
0: No jasně, vybil jsem mu telefon. Proč mě to nenapadlo? Ha.
1: Ale už to teda trvá. To doma nemají nabíječku? Musím být trpělivá.
0: Psal jsi něco?
1: Nejsem moc trpělivá.
0: Haló?
1: Jsem jako kosmonaut, co právě zapíchnul vlajku na povrch měsíce a snaží se dovolat zpátky na zem.
2: Haló, jsem tady. Vidíte mě?
1: Jenže jsi říkal, že mám napsat. No, nebo jsem spíš mimozemšťan, co se snaží navázat kontakt. Přicházím v míru a někde na zemi promlouvá prezident Spojených států před vlající vlajkou o důležitých hodnotách, který je třeba chránit, zatímco vzlétá celá flotila stíhaček, aby odrazila můj nečekaný útok. I to by bylo lepší, než tohle ticho na druhé straně. Já moc dobře vidím, že jsi online. Tak mi odepiš. No tak. Otazník, otazník, otazník. Sleduju ty tři otazníky už několik minut. Možná je to hodina. Slzí mi z toho oči. Asi jsem zapomněla mrkat, aby mi nic neuteklo. Najednou v těch otaznicích vidím sama sebe. Ta tečka a nad ní já se sklopenou hlavou nad telefonem. Místo tečky ale sedím na svojí židli a nakláním se nad mobilem, jako by to měl být kbelík, do kterého z velký výšky skákají animovaní klauni v cirkuse. Pořád nic. Pošlu alespoň smajlíka s povytaženým obočím, aby bylo jasný, že to neberu tak vážně. Poslala bych GIF s nějakým zvířátkem, štěnětem nebo kotětem, ale nechci ho utopit v záplavě svých pokusů o navázání kontaktu. Stačí, že se v posledních hodinách stal GIF země. Zasekla jsem se ve smyčce aktualizování naší konverzace. Odhlásil se. Už ani ty tři tečky. Nic. Já jsem je ale viděla. Byl tady. A zmizel. Zmizel. Ale tohle není příběh o něm. Tohle není příběh o tom, jak zmizel on. Tohle je příběh o tom, jak jsem se ztratila já. Rodiče na mě volají z kuchyně. Večeře. Otevřou dveře do mýho pokoje, ještě je vidím přicházet a pak jsem pryč. A oni najdou jenom prázdnou židli. A já? Kde jsem já? Haló?
2: Haló?
1: Je tu někdo?
2: Je tu někdo?
3: A je, už mě volá další. Člověk si nemůže odfrknout ani v neděli. Momentík, dejte mi chvilku. Vítejte v Auternetu, tady zapomenete na všechny svoje všední starosti, tady se nespí, tady se nejí a ani se tady nepije.
1: Cože? Kde jsem?
3: V Auternetu. Básnický duše tomu tady říkají místo mezi internetem a zemí.
1: Umřela jsem. Je ze mě duch?
3: Ne, jste jenom vygoustovaná.
1: Vygoustovaná? Na jak dlouho?
3: Jo, to já nevím. To má každý jinak. Někde je tu na pár hodin, někdo na pár dní, týdnu, ale díl ne.
1: Díl to nejde?
3: Jde. Ale to bych nedoporučoval. Když tu zůstanete příliš dlouho, hrozí vám, že se z vás stane duch, opravdický duch. Ale to už vlastně nebudete tady. To vás zase pošlou jinam. Tady je to jenom dočaska. Co pro vás mohu udělat?
1: Pošlete mě zpátky.
3: Ajejda, trošku jsem se bál, že si budete přát něco takového. Já neumím.
1: No a jak se teda dostanu zpátky?
3: Někdo vás musí vyvolat.
1: Jako při vyvolávání duchů?
3: No, něco takového. A teď mě prosím omluvte. Už je skoro 9, čeká mě celá fronta lidí, kterým někdo neodpověděl na přání na dobrou noc.
1: Ale co já? Usměje se a prostě si zmizí. A mě to nechá. Vypadá to tu jako v mém pokojíčku. Ale je to tu jiný. Jakoby v mlze. O něco hůř se tu dejchá. Mám pocit, že jsem vyběhla na střechu 12-patrovýho paneláku. Snažím se lapit dech, ale je to marný. No dobře. Hlavně nepanikařit. Nemůžu tu přece být úplně sama. Co ta fronta lidí, o který mluvil? Vyběhnu z pokoje. Míjím siluety, které připomínají moje rodiče. Otevírají pusu. Asi na mě něco křičí. Ale tady v Auternetu je neslyším. V druhém patře našeho baráku bydlí otravná Adéla. Adéla říká čauky. a někdy dokonce ahojky. Po škole mi vždycky píše, jestli nepůjdu ven, anebo aspoň na webku. Furt mluví o nějaký svojí oblíbený zpěvačce a tancuje si u toho tanečky, co její idolka sdílí na TikToku. Chvíli jsem to zvládala, ale pak se to prostě nedalo. Přestala jsem jí odepisovat. Vyghostovala jsem ji. No jasně. Vyghostovala jsem ji. Takže to musí být taky. Tluču na její dveře. To je ta její zpěvačka. Adéla je doma. Ale moje ťukání neslyší. Někdo ji odsud z alternetu musel vyvolat. Sakra, ta má ale štěstí.
2: Co mám teď jako dělat? Haló? Co mám teď dělat? Haló?
3: Oho, to jste zase vy. Já jsem vám říkal, že teď budu mít trochu napilno. Nejste tady sama, víme?
2: Co mám teď jako dělat?
3: Hlavně teď nechoďte ven. To bych vám nedoporučoval. To bych vám rozhodně nedoporučoval. Takhle mladý holky v tuhle hodinu venku nemají co dělat. Ani v alternetu. Všechno, co se stane tady, má svoje následky ve skutečnosti.
2: A kam mám jako jít?
3: Jděte si lehnout. Pěkně pod peřinku.
2: Aha, já myslela, že se tady nespí.
3: Vy jste poslouchala. Správně. Tady se nespí. Ale hodně se tady polehává.
1: A zase zmizí. Nechá mě tu samotnou. Vyjdu tedy těch pár poschodí do našeho patra. Dveře jsou ještě otevřený. Rodiče určitě čekají, až se vrátím. Ale dokud jsem v alternetu, tak mě pořádně neuvidí. Jdu rovnou do pokoje. Lehnu si. Spát nemůžu. Ale zavírám oči. A doufám, že až je otevřu, zjistím, že tohle byl jenom zlej sen. Doufám, že až je otevřu, nebudu už vyghostovaná.

0: písnička od Jelena. Slunovrat. My jsme slíbili, že v 18.45 vyhlásíme vítěze dnešní soutěže. Dneska jste měli šanci vyhrát knížku Terry Bear, Záhada vyloupeného skleníku. A my tady máme lístečky s vašimi jmény, s vámi, kteří se zapojili do naší soutěže. Moc vám děkujeme. Máte všichni krásná vysvědčení, dozvěděli jsme se, na co se nejvíc těšíte o prázdninách. A Aninko, ty máš teďka šanci vylosovat jeden lísteček, tak pojď na to. A jsem zvědavá, jaké jméno tam bude, kdo z vás dneska získá knížku Terry Bear od Aleny Mornsteinové. Je to takové druhé pokračování Terry Beara. Už to máš? Nebo pořád? Ještě slyším šustění. Už to máš, tak to otevři. Doufám, že to po mně přečteš teda to jméno.
1: Doufám, že jo.
0: Tak co pak tam je?
1: Vyhrává. Přesně to teď.
0: Kdo vyhrává? Vyhrává?
2: Ej!
0: Ela! Tak Elo, moc ti blahopřejeme. Doufám, že máš velkou radost. A prosím tě, napiš nám svoji adresu na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Knížku ti pošleme. A my jsme se rozhodli, že dneska je opravdu speciální den, že slavíme začátek prázdnin a že máte tak krásná vysvědčení, že vylosujeme ještě jednoho z vás. Toho vylosuje Toníček. A ten získá hru Kyberňáček, což je taková desková hra, a v ní se můžete dozvědět něco o bezpečnosti na internetu. Tak Toni, jednoho vylosuj.
3: Napětí.
0: Z našich, ano, napětí z našich soutěžících. Napětí se nám tady šíří. Tak už to vytáhni, nenapínej nás. Doufám, že i hra Kyberňáček vás potěší. Můžete to hrát i s rodiči, jsou tam otázky pro děti i pro dospělé, takže si myslím, že by se vám to mohlo hodit. Tak šup, už je to?
3: Ne.
0: Není
3: to. Já chci napínat.
0: Nenapínej.
3: Tady máme ještě napínat.
0: Máme tady ještě připravenou písničku, kterou ty si přeješ a kterou
3: okay,
0: by si chtěl.
3: Už mám někoho.
0: Ano, tak to otevři, ten lísteček. Šustíš dál, jo?
3: Jo, už mám někoho.
0: Tak už.
3: Je to růžový lísteček.
0: Je to růžový lísteček, ano, tak ho otevři, ať se to dozvíme, kdo je druhým výhercem.
3: A je tam.
0: Takovým bonusovým. A kdo pak to tam je? Chvilka napětí už byla, Toničko, tak už pojď.
3: A je to

0: Ano. Tak kdo pak to je? Kdo vyhrává dnešní bonusovou cenu?
1: Tereska!
0: Tereska! Tak to myslím, že možná bude na to ještě trošku malá, ale ona třeba si zahraje se sourozenci, si myslím. Tak uvidíme. Moc ti blahopřejeme, Teresko. A ty si chtěla ještě Toničku poslat písničku.
1: Yes.
0: Tak co to bude za písničku a komu ji pošleš?
1: Pošlu ji Cristianovi Ronaldovi a...
0: Aha, tak bude mít určitě radost.
1: No. Mm. A no, je to...
0: Rhythm is a dancer.
1: Já chtěl... To je jedno, já chtěl
0: jdem na to.

0: Tak to byla písnička pro Cristiana Ronalda od Toníčka.
1: Toni... A taky pro Lamina Jamala a pro Španělsko a pro Argentinu a pro Portugalsko a no pro všechny a...
0: Tak vypadá to, že máš rád fotbal.
1: Jo.
0: Jak to vidíš s mistrovstvím světa ve fotbale? Máš nějaký tip, kdo to vyhraje celé?
1: No, mohl by Španělsko nebo Portugalsko a Argentina, Francie, možná Anglie nebo teoreticky Maroko.
0: Tak to máš docela hodně tipů teda. Tak uvidíme. A jak to vidíš s naším českým týmem? Mrzí tě to, že jsme vypadli?
1: No, mrzí mě to, ale podle mě jsme... Jakože, no, mohli jsme prostě do toho dát víc a byli jsme takový sus.
0: No a ty máš nějakého oblíbeného hráče? Teď jsi zmiňoval teda Ronalda, Jamala. Ještě máš nějakého jiného oblíbeného fotbalistu?
1: Třeba Rafaela Lea.
0: No a teďka jeden taky z fotbalistů udělal nějaký rekord, viď? Na mistrovství světa ve fotbale. Kdo to byl?
1: Messi, který překonal vlastně v počtu střelných branek na mistrovství světa Miroslava Klozeho. Ten měl 17 a Messi jich má 18, podle mě, teď.
0: A ty máš radši Messiho nebo Ronalda? Komu fandíš víc?
1: No, to nevím.
0: Jsou oba dobrý, jo?
1: Jo.
0: Fajn, my si dáme písničku Popelář a ještě předtím tady mám takovou výzvu pro vás. No. Pokud byste chtěli, tak napište naší Anince, co má namalovat na naší tady velkou obrazovku, na kterou se dá malovat. A může to být nějaký třeba zvířátko nebo cokoliv a ona to zkusí rychle namalovat, ale za chviličku už končí naše vysílání a budeme
1: nebo
0: se loučit.
1: Nebo klidně ten Ronaldo.
0: Tak posíláme vám písničku Popelář a přejeme vám krásné odpoledne.

0: my už se s vámi budeme muset rozloučit, protože v 19 hodin začíná rozhovor Jirky Kohouta, který bude velmi zajímavý. Má rovnou tři hosty, Lukáše Kasíka, Pavla Krause a Marka Podštínského, a bude si s nimi povídat o kitesurfingu, surfingu nebo foil surfingu, což jsou tři různé sporty, které spojuje voda, vítr a adrenalin. Jaké vodní trendy jsou in a co byste o nich měli vědět, tak to si určitě nenechte ujít a poslechněte si rozhovor, který začíná už za malou chvilinku. My se s vámi loučíme, ještě jsem vám chtěla říct, že za vysvědčení pro vás taky máme pohádku Princezna je nahraná, ve které vystupuje postava, která se jmenuje Toničku, stejně jako ty, Tonda. A co na tom je zajímavého, že tam je princezna, která je z počítačové hry a má taky jméno Sára. A ty, Toničku, máš taky kamarádku Sáru, viď?
1: Jo.
0: Takže to sedí.
1: Neodpovídej za mě.
0: Ano. A takže se loučíme, Toni. Řekni všem ahoj a rozluč se s našimi posluchači.
1: Tak čau, čau. A poslední slovo na závěr. 6-7 a sí.
0: Aninko, ty se taky rozluč.
2: Naše
1: video
2: kotí, ahoj!
1: Já bych podlepil, že toto není video, toto je...
2: Fizi.
0: Tak trošku je to video, protože na nás tady můžou naši posluchači se dívat přes webovou kameru, ale video to není, je to
1: Jako,
0: vysílání.
1: To je pravda. Takže špatně.
0: Tak jo, mějte se krásně, loučí se s vámi Rašová Terka, moderatérka.
2: Můžete
0: si krásné prázdniny, krásné léto a mějte se moc fajn.
1: Čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau

0: Klub Rádia Junior.
1: Krásný dobrý večer, holky a kluci. 19. hodina odbyla, jde se sportovat. Dnes budeme vysílat ze snowboardelu a představíme si další vodní sporty, které si můžeme o prázdninách vyzkoušet. Od mikrofonu vás zdraví a příjemnou nejen sportovní hodinku přeje Jirka Kohout. Ahoj! Jsme

0: Prostě Dream Team. Poslední předprázdninový sportovní klub Rádia Junior natáčím ve snowboardelu. Nejdřív si s Pavlem Krausem představíme kiting. Ahoj Pavle.
1: Ahoj, ahoj všem.
0: Kiting, co to je? Jak bys nám to popsal?
1: No, kiting je vlastně sport, řadí se k vodním sportům. Pro pohyb potřebujeme dva živly. To je vítr a voda a někdy ten třetí živel jste vy, já taky, takový souboj. Další, co tomu člověk potřebuje, mít chuť, nebát se nějakého vykoupání se, trošku popotahání na vodě ze začátku, no a hlavně mít chuť a dobrý počasí.
0: Minule jsme si představili wingfoiling, kiting je údajně o trošku složitější, o kolik?
1: Tak je to trošku jiná technika, nemyslím si, že by to bylo o hodně složitější. Jde o to, že vlastně člověk nebo sportovec, jezdec má nad sebou toho draka, kterého musí umět ovládat pomocí baru, řidítek, jak kdo chce. Ten drak je navázaný na až 24 metrů dlouhých lajnách, provázcích. A tam je právě to jádro pudla, kdy ovládat toho draka přes tu délku je složitější, že vlastně člověk má pocit, že ne okamžitě ten drak reaguje, je tam nějaká prodleva, ze kterou musí počítat. Takže ten odhad tam, kam jede a stále mít ten správný kurz je o to složitější než u toho wingu. U wingu zase je trošičku složitější ten start, kdy se potřebuje člověk dostat z vody do nějaké levitace. Každé má něco, já bych asi to úplně neřekl, co je složitější, co je těžší nebo lehčí. Zrovna tak bych mohl porovnávat kiting s windsurfingem, kdy vlastně windsurfing je dost náročný na fyzičku i techniku při otáčkách po větru nebo proti větru. Tam ten kiting je trochu lehčí na technice i vlastně člověk nepotřebuje mít tolik síly v rukou, protože celý ten tah se přenáší do trapézu, který má člověk zaháknutý vlastně kolem pasu, nebo ten bar, celý ten tah jde do háku do trapézu, no a tam si dost ulehčí, může jezdit celý den klidně.
0: Říkal jsi až 24 metrů dlouhé lajny, tady ty provázky. Já vždycky, když na to koukám, tak mám pocit, že se to musí zamotat.
1: No, zamotá. Stalo se několikrát, že se samozřejmě zamotají dva lidi do sebe při skocích nebo při těch startech. Je to vždycky o nějakých pravidlech, jako je silniční provoz, jako je potápění, tak je vlastně celý tady ty vodní sporty všechny spadají pod plachtění, jachtění, kde prostě určitá pravidla už jsou dávno daný. Pravidlo zprava nebo přednosti na vodě a tak dále. A ne vždycky úplně všichni toto dokáží dodržet. Samozřejmě někdy člověk udělá chybu a pak prostě se to stane. Je to pořád extrémní sport a ty chyby lidi dělají kort, když se to učí. Takže je třeba mít ohleduplnost na vodě, stále se koukat kolem sebe, mít kontrolu nad sebou i nad vybavením a vědět, předpokládat, předvídat. To všechno patří k tomuto sportu stejně jako když řídíte auto.
0: Tak to asi nepatří jenom ke kitingu, ale k různým vodním sportům. Jaká pravidla by měl člověk ovládat, než se vůbec vydá na vodu?
1: No tak základním pravidlo je, jak už jsem trošku na to narazil, přednost prava nebo pravidlo pravé ruky, můžeme říkat, jako aby tomu posluchači rozuměli. Pokud jedu proti větru, mám na ráhnu pravou ruku vepředu, čili před sebou, tak mám přednost oproti ostatním. Pokud jedu na druhou stranu, to znamená, že mám na ráhnu levou ruku, tak musím dávat přednost těm protijedoucím, čili stoupajícím, křižujícím mojí dráhu.
0: Jak ty jsi se, Pavle, vůbec k vodě dostal a ke kitingu?
1: No, ke kitingu jsem se dostal přes jiný vodní sport, a to je windsurfing. Kdy jsem trávil prázdniny na přehradě Hracholuzky u Stříbra s mýma kamarádama dvouma, s Martinem Čechem a Honzou Kenixmarkem. Tam jsme měli docela dost prostoru na realizování se, kdy rodičové tam provozovali půjčovnu šlapadel a lodiček a mimochodem i v windsurfingu, ale hrozně jsem pořád potom pokukoval, vlastně já jsem lyžař srdcem a nikdy jsem do té doby na vodě takovýhle sport neprovozoval. No a ty kluci, ty mý kamarádi mě vytáhli na tu vodu, říkali, pojď to zkusit, to bude dobrý. No tak jsem to nějak zkusil, no za 3 dny už jsem se vrátil i na břeh, no a pak vlastně opakovaně jsme jezdili k vodě, jak Nechranice, Jesenice a tak dále, kdy jsem svoje dovednosti zdokonaloval. No a pak přišel rok 2004, kdy ten kámoš přivez, já jsem do Čech první kite, který neměl ještě žádný zabezpečení, ale jakože vůbec žádný. A zkoušeli jsme to tady na Vypichu v Praze, jenom tak jako na trávě. No a tam já jsem mu vlastně zachránil život, kdy došlo k nějakému přeplachtění, bylo moc větru a no a tenkrát jsem říkal, ježišmada, tak na to nikdy dělat nebudu. No, tak rok jsme to měli ve skříni a za rok jsme to zase zkusili a už to šlo. Tam mě ale právě dostalo to, že kiting oproti ostatním vodním sportům můžete používat i v zimě, což je super, protože vlastně vy si koupíte výbavu, kterou můžete používat ve 2 sezónách, jako léto, zima.
0: A o jakou výbavu tedy jde?
1: No, tak když teda budeme mluvit o těch dracích kajtech, tak jde o základu vlastně mít tak 2 velikosti draků, to znamená nějaký menší na silný vítr. Bavme se v metrech čtverečních, to znamená pro mě 8 metrů čtverečních, 9 metrů čtverečních první menší kite a nad tím větší rozměr, to znamená 13, 14 metrů čtverečních.
0: Blíží se letní sezóna, takže podíváme se spíš na nějaká prkna a budeme jezdit na vodě, ale zajímalo by mě ta druhá část sezony, teda zimní sezóna, na čem se jezdí nebo na čem se kajtuje?
1: No jako, jestli myslíš podložku, tak na sněhu samozřejmě, pokud sníh není, tak se dá jezdit i na ledu, a což v našich podmínkách je to čím dál častěji, toho sněhu není mnoho, ale dá se jezdit i na ledu, buď to na širších brstích a dokonce i na lyžích. Tady ale bych doporučil mít lyže s rovnou hranou, ne kárové, protože vlastně jedete po hranách, čili jakýkoliv rádius by vás brzdil a dochází k určitým vibracím, tak tady je mi dobrý takzvané sjezdové lyže, vložně speciální na sjezd, kdy čím delší, tím lepší, kdy máte větší vlastně kontakt s tou podložkou, s ledem, teď se bavíme o tom ledu. No ale potom je samozřejmě varianta, kdy vám nasněží krásně, je hluboký sníh a tady lze využít lyže freeridové, a nebo i snowboard, protože snowboard v Prašenu je vlastně, se blížíme k zárodu surfování, že jo? Takže proč ne?

0: V dnešním klubu Rádia Junior ladíme sporty na letní prázdniny a nejen na ně. Vysíláme ze snowboardelu v Praze. O kajtech si povídám s Pavlem Krausem.
1: Dá se kajt používat třeba na longboard?
2: Na longboard dá se, to jsme provozovali během covidu na letišti, na asfaltu, jestli teda myslíš skateový longboard, tak se dá, ale tady bych byl opatrný s výběrem velikosti draka, tam stačí fakt jako malej, protože tam odpor na asfaltu není žádný a možná i nějaký chrániče na lokty a na kolena.
1: Zmínil jsi na začátku, že když se začal kajtovat, tak si kamarádovi zachránil život. Je to hodně nebezpečný, nebo jakým způsobem třeba, když cítím, že už ten vítr je třeba velký, nebo že to nezvládám, jak to zařídit, abych se toho větru zbavil?
2: Safety first, jak se říká, bezpečí na prvním místě. Ta technologie a materiál prošly během těch, můžu říct, desítek let už obrovským vývojem. A dřív ten safety systém, bezpečnostní systém nebyl na takové úrovni, jako je dneska. Dneska ty kajty vlastně mají tři kroky, jak vlastně se zabezpečit, pokud člověk opravdu se dostane do problému a potřebuje se toho draka zbavit. Mění vlastně krok je, že se odstřelí na baru, na trapézu, jedním pohybem toho kajta vyvlajeme, prostě ten kajt přestane mít tah a člověk jezdec je spojen stále, ale jednou lajnou, pokud i toto nestačí, tak je druhý krok, když se odstřelí kajt na líši, to je takový provázek, který je spojený ještě s trapézem bezpečnostním, to je druhý krok. A pokud přeci jenom ještě by člověk, jezdec, zůstal viset, zamotán na noze, by měl lajnu zamotanou nebo s někým jiným, tak pak ještě má nůž, což je vybavení na trapézu taky, takový speciální zahnutý nůž, kdy teda ručně prostě silou člověk musí ty lajny přeříznout, aby ten kajt od něj odletěl.
1: Jak se takový kajt startuje?
2: Tak existuje silové okno, power window. No, představte si, že máte nad sebou kopuly od 3 hodin do 9, nad sebou máte 12 hodin a ten vítr vám věje dozad. Samozřejmě ten kite, pokud je na té 3. hodině nebo na té 9. hodině na zemi, tak má nejmenší vztlak. Pokud ho dostanete před sebe, tak vás začne táhnout. A tam je ten princip toho startu a přistání. Pokud startuje kite, tak vždycky jako ten kite máte vedle sebe, vlevo nebo vpravo, mimo tady tu power zónu. Lépe je to startovat ve dvou, zkušenější kajter už dokáže kajta vystartovat sám, ale doporučuji určitě vždycky ve dvou, aby vás někdo jistil po případě nějaké kolize. No, takže startujeme zleva zprava, dostaneme ho nad hlavu, no a pak už je to jednoduchý, pak už děláme takové takzvané osmičky lžatý, kdy pomocí takového speciálního chvatu, cviku, ten kajt dostaneme do power zóny, no a pak už je jednoduchý vyletět z vody nebo rozjet se na sněhu nebo jakékoliv jiné podložce.
1: Ty to říkáš hrozně jednoduše, ale ten kajt se musí rozložit někde, když fouká vítr, pak se musí nafouknout. Teď si říkal 24 metrů dlouhé lajny, tak ještě od toho odejít, aby ti neulít. Tohle nebude úplně jednoduchý.
2: Pro ten start potřebujeme mít dobrou pláž, jako širší trávu, písek, nějakou rovinku. To je trošičku úskalí toho kajtingu proti windsurfingu a wingu, kdy potřebujete mít ten start u vody trošičku jednodušší.
1: Mě napadá, co když ti ten kajt spadne do vody? Dá se odstartovat i z vody?
2: Dá, tomu se říká takzvaný restart. Po potaháním doleva, doprava ty kajty umí restartovat, některý lépe, některý hůře z vody. V podstatě během 5 vteřin, 10 vteřin ten kajt je opravdu zpátky ve vzduchu, pokud fouká vítr. Pokud vítr nefouká, tak máme problém.
1: Co se děje, když nefouká vítr? Nebo co máme dělat?
2: Tomu se říká rozplavba, no.
1: Takže plavem.
2: Plaváček, musíte smotat ty lajny zase na bar. Ten kajt má nafukovací spíry, může dojít i k tomu, že třeba ten kajt se vyfoukne, jako můžeme ho propíchnout, kajt se vyfoukne, ale proto zase nahoře ta konstrukce je složená z některých pojistek, tam jsou také přechodové trubičky, které se dají uzavřít, aby vlastně nám vzduch při jednom propíchnutí neunikl z celého kajtu. Pokud tady tuto bezpečnostní prvek dodržíme a ty trubičky vlastně takzvaně utáhneme, tak vždycky nějaká část

toho kajtu nám zůstane nafouknutá. Takže my tady tuto část nafouknutého baru použijeme jako záchranný člun. No a buď to voláme kolem sebe, pomoc, pomoc, dotáhni mě ke břehu, anebo prostě musíme plavat, pokud opravdu není žádný vítr. A zase tam je daný podle pravidel cvik, že pokud potřebujeme pomoc, tak dáme ruce nad hlavu do písmene V, to znamená potřebuji pomoc.

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hit parády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.
2: Pavle, teď asi to nejdůležitější, jak se takový kajt řídí?
3: Ten kajt se řídí pomocí zase těch řídítek barů, kdy levou pravou střídáme k sobě a od sebe. Tím pádem vlastně ten kajt řídíme jako koloběžku. Jo, je to, jak kdybyste řídili koloběžku. Představte si, že když chcete zatočit doleva, tak dáte levou k sobě, nebo naopak doprava, tak dáte pravou k sobě. Když chcete jet rovně, tak máte bar rovně. Vždycky, ale je třeba mít ten bar od sebe. To znamená natažený ruce, ten kajt je docela pohyblivý a jako takhle to funguje dobře.
2: Tak a pojďme se podívat na prkna, To mě zajímá. Tady máme takový stojan plný prken, na kterých se dá kajtovat, Tak podle čeho vybrat nebo jak se liší ta prkna, na co jsou?
3: No tak máme tady vlastně tři rodiny prken, do té první rodiny patří twin tipy. Twin tip to je vlastně nejrozšířenější prkno v tohoto sportu, kdy jezdíme doleva doprava, můžeme na něm skákat, můžeme na něm jezdit proti větru, je s tím obrovská legrace, můžeme s tím jezdit na rovné hladině, můžeme s tím maličko jít i do vlny, ale tam už bych jako trochu byl opatrný a doporučil bych směrovky, takzvané kajtové prkno, které jsou vlastně už svým tvarem vypovídají o tom, že se na tom jezdí jedním směrem. Příbuzný prkno k surfovému prknu jako na vlnách, čili slouží k jízdě na vlně, větší, menší, střední. Každý to prkno je učený na trochu jinou vlnou, nebo dokonce tam je to černé, to je krásný prkínko. Je lehoučký provouk, slouží k trikům dokonce, že vlastně člověk na tom jezdí z trapez, čili bez poutek a kajter jezdec na tom dokáže metat opravdu vysoké a někdy i složité triky.
2: Jak to udrží na nohou, když to nemá poutka?
3: No, že maže voskem. Triky se dělají i tak, že se to prkno hází před sebe, vedle sebe, různě se chytá, mezi nohama, za sebou, před sebou. Těch triků je nespočítaně a každý jezdec má originální ty triky.
2: Dobře, a to jsou prkna. Tak to první to vypadá skoro jako snowboard, takový jinak třetí. Upravený. A ještě třetí, no, povídej.
3: Ještě bych doplnil třetí rodinu a to jsou foilové prkna, foilboardy, nová disciplína podobná tomu wingu, kdy můžeme jezdit na vodě s pomocí foilu.
2: A co je tak nejrozšířenější? Jsou to ty první?
3: Jako myslíš nejrozšířenější u těch twin tipů? No tady bych asi vyzdvihl prkno chejmí. Takový univerzální prkno na skákání i na ježdění na takzvaný freeride, to znamená, že prostě jezdíte jenom tak pro zábavu kolem ostrova nebo kolem pláže. Skvělý prkno, kdy má už shape připravený na to, aby vám dobře stoupal. K tomu musí se samozřejmě do toho prkna přišroubovat flosničky, takzvané ploutvičky, které vám usnadňují vztlak a stoupání. Dobře skáče, pop, to znamená odrazy. Moc pěkný.
2: Takže flosničky a ještě nějaká poutka na nohy?
3: No poutka potřebujeme vázání.
2: To je jako na snowboard, akorát trošku jiný, vypadá to trošku jak pantofle.
3: No jsou takový pantoflíky, vlastně oni jsou hrozně pohodlný, kdyby člověk jako to měl doma místo pantoflů, klidně v tom může chodit, ale ne, je to opravdu naježděný, je to uspůsobený, je to odlehčený, je to spěny a dá se nastavovat velikost.
2: No, vypadá to krásně, ale jak mi tady popisuješ, to kajtování není úplně jednoduché. Nejlepší to asi vyzkoušet. Doporučil jsi nějakého instruktora, ale vy děláte taky takové jakoby kempy nebo předváděcí jízdy, kde si můžou lidi vyzkoušet ten materiál nebo prkna vůbec. Kdy a kde se pořádají takovéhle akce?
3: No, tímto samozřejmě všechny zvu na naše testy, festivaly. A u nás v Čechách vlastně jezdíme po celé České republice, takže je dobré sledovat naše stránky nebo moji stránku facebookovou, kdy to zveřejňujeme 2 dny dopředu. Vezmu sebou vybavení, kterým tady dneska mluvíme, to znamená nějakých 12 kajtů různé velikosti, aby se svezli všichni. Beru sebou kajty různé, jak na freeride, tak na skákání.
2: Kolik času zhruba zabere, když člověk dá tomu ten čas, si budu moct sám zajezdit, aniž bych potřeboval něčí pomoc a byl si v tom jistý?
3: Já si myslím, že šikovnej člověk, holka, kluk, když si dá týden kurzu někde v Egyptě nebo ve Francii, nebo i v Německu, v Polsku, to je jedno, tak myslím si, že do týdne jezdí.

0: Dnešní klub Rádia Junior patří vodním sportům, natáčíme ve snowboardelu, už jsme si probrali kiting, ale teď možná pro někoho, kdo nemá rád tolik adrenalinu, tak nějaký jednodušší vodní dopravní prostředek. Lukáš Kasík nám řekne, na čem bychom mohli jezdit. Ahoj.
1: Ahoj. Protože jsme pořád pro děti a juniory, tak bych chtěl zdůraznit výhody dětských paddleboardů právě pro menší lidi. Samozřejmě existují paddleboardy rodinný, na který se vejde celá rodina, ale pro toho jednoho jezdce menšího vzrůstu je vodnější prkno, který je mu přizpůsobený. Podobně jako jízdní kolo, taky nemůže desetiletý kluk jezdit tátovi na kole, nebo může, ale nebude to rozhodně pohodlný a vodný. Tak stejně je to i u paddleboardu, kdy pro ty menší jezdce jsou vodní dětský paddleboardy někde v dílkách 8-9 stop, v litráži 150 až 200 litrů výtlaku.
0: Podle čeho vybrat paddleboard? Protože teď už je spoustu druhů.
1: Tak je to vždycky, pokud má být v rodině jedno prkno, tak se vybírá podle nejtěžšího jezdce, anebo podle toho, kdo všechno na tom chce jezdit. To znamená, že bude jezdit tatínek a dítě, nebo dospělý člověk a pes, tak se ty dvě hodnoty musí sečíst a vybrat dostatečně velký prkno. Pokud ty jezdci jsou dva, tak je lepší vybrat ještě papírově větší prkno, než když je třeba jenom jeden těžší člověk, protože ten druhý jezdec se pohybuje trošku jiným stylem, než ten samotný jezdec a zhoršuje stabilitu a tím pádem ta jízda je náročnější, proto je tam hodně větší prkno, než třeba když je jenom těžký jeden jezdec.
0: K čemu je vlastně pedl určený?
1: No tak primárně je to perfektní zábava v létě u vody, kdy většinu nás aktivních jako nebaví pouze ležet na dece a číst si nějakou knihu, což určitě je taky jako činnost, která je dobrá, ale ne na celý den. Paddleboard je nenáročná aktivita, která dokáže zabavit, ať je to nějaký blbnutí ve skupině lidí, závodění, kdo bude rychlejší na druhé straně, pokud to nějaká řeka nebo užší přehrada. Dá se na paddleboardu dělat i perfektní souboje, dá se odplout do míst, kam by se člověk běžně nepodíval, poznat zákoutí našich přehrad. Slapy Orlík jsou jako krásný a těch přístupových míst moc není. A tam, kde jsou ty skály až do vody, tak je to na paddleboardu krásný zážitek. A podobně to je i v Chorvatsku a v dalších zemích, kam se vydáváme na dovolený. Takže je to jako perfektní prostředek na to poznat to pobřeží i jinak, než jenom z té pláže, kam to máme z apartmánu v nějaký dochozí vzdálenosti. No a samozřejmě je to i sport, v kterým se dá soutěžit. Pořádá se Český pohár, kde jsou i právě dětský a juniorský kategorie, takže tam se někdo, kdo je soutěživý, může uspokojit i v tomhletom ohledu. No a určitě to i smelí rodinu, protože takový výlet 2-3 hodinovej rodič, dítě, taky perfektní věc.
0: To jsem se chtěl zeptat, jestli jsou pedly třeba určený na nějaké delší výlety?
1: Jsou, říká se jim turingové, jsou to prkna, které jsou užší, ale především delší, mají takovou špičatější špičku a to především proto, aby líp vedli směr, a to znamená, aby se nemuselo tolik prohazovat pádlo z jedné strany na druhou. Jedou i o něco rychleji, protože mají menší odpor, ale zároveň je to náročnější na stabilitu, takže už se očekává, že ten jezdec má za sebou už nějaké zkušenosti s tím klasickým takzvaným all-around nebo paddleboardem širším, který je velmi stabilní, ale ne tak rychle.
0: A jak se vlastně na pedlu jezdí? V sedě, ve stoje?
1: Dneska už se na pedlu se jezdí všelijak, byť tedy stand-up paddleboarding, což je ta zkratka SUP, tak jak se tomu říká ve většině světa, pouze v Čechách se tomu říká paddleboard, ale všude jinde je to stand-up paddleboard. Tak samozřejmě ten, kdo se trošku učil anglicky, tak ví, že to znamená jako, že stand je stát, takže by se mělo primárně stát. ale postupně výrobci začali přidávat očka na ten paddleboard, aby se dala přidělat kajaková sedačka a paddlovat sedě, když někdo chce na delší výlet a nevěří si tolik, nemá tak dobrou stabilitu, tak si sedne, nebo případně, když fouká, jsou nějaký vlny, tak je to vodný. Existují i takové sedačky, kdy vlastně se sedí obkročmo, jako na koni podobně. Dneska už se meze nekladou a dokonce už se přidal i e-paddleboarding, tak jako to je u e-bajku, tak máme i motůrek, který se dává místo zadní ploutvičky a žene toho jezdce kupředu. A ten samozřejmě může paddlovat nebo nemusí, nechá se jenom vést a udržuje směr.
0: No právě na to koukám, že to tady vlastně je jak motorový člun trošičku. A jak dlouho vydrží taková baterka na tom? Kam mě to doveze?
1: Samozřejmě záleží na vnějších vlivech, proud, vítr, to, jak je těžký jezdec, jak je velký prkno, jak snadný sklus má, ale dá se říct hodinu až hodinu a půl. Zároveň i pokud se ten motůrek vybije, tak se dá úplně běžně dopádlovat ke břehu, tak jako s klasickou flosnou, protože ten odpor je poměrně malý a bez problému.
0: Kolik váží?
1: Paddleboard jako takovej dnes váží kolem 10 kilo, ten běžnej dospělej, dětský, už se vejdeme někam 6 kilům. Ten motůrek přidá na váze přibližně 4 kila, záleží taky na tom, jaký konkrétní typ to je. Někde jsou externí baterie, někde je baterie integrovaná do té ploutvičky. Nějakou váhu to přidá, ale není to nic hroznýho.
0: Já jsem někde viděl, že se k paddlu přidává i plachta jako na surf.
1: Je to skvělý, říká se tomu windsup. Tvarově to je klasický paddleboard, je přidaný závit do toho plováku, tak aby se tam dala přimontovat plachta a velmi důležitou součástí je na dně ještě jedna ploutvička, díky který jde jezdit bokem ke směru větru a dokonce i mírně stoupat proti větru.
0: Přeci jenom jsme na vodě, tak nějaké bezpečnostní prvky, co potřebu na paddle?
1: V každém případě je důležitá vesta pro děti, juniory nezbytná. Může dojít tomu, že někde se bouchnete do hlavy, může se stát, že vám uplave prkno, tomu by měl zabránit takzvaný líš, což je pojistný řemen, kdy máte to prkno přidělaný k noze, tak aby i když ho odkopnete při pádu, tak se zastavilo a vy jste si ho mohli přitáhnout zpět a chytnout se. Na řece, když se jezdí, kde třeba ta hloubka není dostatečná, tak je určitě velmi dobrý používat boty, helmu, vestu už jsem zmínil. Takže určitě nepodceňovat ty bezpečnostní prvky, protože voda je zrádná a i když třeba vyplouváte a je naprostý jasno, tak může přijít nějaká bouřka nebo nějaký nenadálej poli větru, udělat se vlny a najednou se ta klidná plavba může změnit v nepříjemnou zkušenost.
0: No a co když třeba fouká vítr, já už na to fyzicky nemám, neupádluju to, tak jak si zavolat pomoc?
1: Určitě existují dneska suchý obaly na telefon, takže je vhodný, když jedu na další výšku, si sebou vzít telefon. Žádná přehrana není tak velká, aby tam nebyl mobilní signál, takže tam se dá zavolat pomoc. Pokud ve svém okolí vidím nějaký jiný plavidlo, tak se jezdec má usadit na prkno v klidu a máváním, křížením rukou nad hlavou vlastně se dá přivolat pomoc. Je to takový mezinárodní signál o tom, že mám nějaký problém a samozřejmě na mnoha místech jsou nějaký plavčíci, záchranná vodní služba, která když tenhle ten signál uvidí, tak určitě přijede na pomoc.
0: Díky moc a přeju hezký léto.
1: Já vám taky a pádlujte.

0: V dnešním a v minulém klubu Rádia Junior jsme si představili různé vodní sporty, které se nám o prázdninách rozhodně budou hodit, ale teď asi ta nejdůležitější věc, kde tady ty vodní sporty, ke kterým potřebujeme převážně vítr, můžeme u nás zkoušet. Tak to nám poradí Marek Počtínský. Ahoj Marku.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak kde se dá jezdit? Na wingu? Na padlu, tak tomu asi vítr nepotřebujeme, to se dá kdekoliv, ale na kajtu nebo na surfu.
1: Těch míst, kde se dá jezdit, je poměrně dost v České republice. Jsou to jezera, přehrady nebo rybníky. Záleží samozřejmě, odkud jste, ale třeba pro nás, pro Pražáky, nejbližší jsou Nechranice, což je většinou homespot, to je přehrada. A taky hodně často jezdíme třeba na Štěpánský rybník, který je kousek od Prahy, kousek od Mýta, který je docela vhodný pro začátečníky a proto rychle se dostat na vodu a rychle přijet zpátky.
0: Pojďme si říct ta místa pro začátečníky, kde se nemusíme bát tady ten sport vyzkoušet, abychom se vrátili zpátky, někam neodplavali a nebylo to pro nás stresující.
1: Třeba dobrý místo je Machovo jezero, protože tam je píseční dno, hodně pozvolný vstup, což je úplně skvělý na začátky. Člověk si nepoškodí vybavení v opísek a zároveň dost často dosáhnete na dno, nebo třeba i Lipno je docela fajn pro začátečníky, nebo třeba rybník Labuť, ten je taky docela fajn pro začátečníky, který je taková nudle, takže když odpadnete po větru, tak vylezete z vody a dojdete zpátky na to místo.
0: A kdybychom chtěli nějaký pořádný adrenalin a někde si fakt jako zajezdit?
1: Tak určitě Nové Mlýny a Nechranice, což jsou asi dva nejlepší spoty v České republice, kde když fouká hodně, tak se dělají hezký vlny, tak tam si to člověk fakt může užít.
0: A co to znamená, Marku, když fouká hodně? Jak se to měří?
1: Tak vítr měříme v metrech za sekundu, nebo pomocí Beaufortovy stupnice, anebo pomocí uzlu. Každý si vybere svoje, v čem se vyzná. V České republice se asi nejvíc používají metry za sekundu. A když fouká hodně, tak pro kajťáky, windsurfaře i wingaře je to 15 metrů za sekundu, což znamená 15 až 25, je fakt hodně.
0: A minimum, kdy už ne, je vhodné?

0: Na větších přehradách je dobrý se koukat na vítr v nárazech, protože samozřejmě tam se ten náraz přes velkou plochu přehrady, to znamená, že pocitově je, že víc fouká. Ale když jsou nárazy třeba na rybníkách, tak tam se vyplatí se kouknout i na ten základ, protože tam to může klesat poměrně hodně, že to je hodně nahoru dolů ten vítr.
1: Jak často se mění ta předpověď, nebo kdy je vhodné se podívat, než vyjedu k vodě?
0: 3 dny dopředu už to začíná být celkem jistý, že bude foukat. Ty předpovědi jsou poměrně přesné už 3 dny dopředu. Samozřejmě i tak se může stát, že člověk se spálí a opravdu nebude foukat, ale většinou 95% 3 dny dopředu je to skoro jistota.
1: Tvůj tip na nějakou aplikaci, kde sledovat povětrnostní podmínky?
0: Určitě v České republice Windguru nebo Windy. To Windy je možná trošku snazší se v tom vyznat, protože tam je i velká předpovědní mapa se směrem větru, který ukáže přesně na lokaci, odkud bude foukat, což je poměrně důležitý u těch některých lokací, odkud fouká.
1: A tvoje nejoblíbenější místo, tvůj nejoblíbenější spot na ježdění tady u nás v České republice?
0: Nové Mlýny, určitě.
1: Kdybychom se chtěli podívat do zahraničí, tak tady nejblíž České republiky nějaké krásné místo na vodní sporty.
0: Suprový je severní Německo, Trujána nebo Ferman, ale tam samozřejmě je trošku větší zima. Fouká tam poměrně často, voda není tak čistá jako třeba v Chorvatsku nebo tak, ale ty podmínky tam jsou skvělé a perfektní místa v zahraničí je Garda, která je poměrně blízko, a pak se dá jet třeba na Sardinii, která je krásná. Tam to je takový můj tip malý. Sardinie je fakt pěkná.
1: Marko, já ti moc děkuju a přeju krásný léto.
0: Taky děkuju a taky všem přeju krásný léto.
2: Pavel Kraus, Lukáš Kasík a Marek Počtinský, hosty dnešního Klubu Rádia Junior, je dosportováno a hurá na prázdniny. Od mikrofonu se loučí a krásné sportovní aktivní prázdniny přeje Jirka Kohout. A jak říkají kluci ze snowboardelu, uvidíme se u vody.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Mám pro vás další příběh ze seriálu Pejskové, ve kterém se děti proměnili ve svoje psy. A naopak. Chlupáči, kteří teď měli podobu dětí, se těšili na školní výlet. Vyučování ve třídě je totiž vůbec nebavilo a nemohli se dočkat, až se proběhnou na zdravém vzduchu. Zvlášť kříženec Čuvače a Bernardína jménem Azor se těšil na slíbenou horskou túru. Dnešní pohádka na dobrou noc dostala název Proč Klárka nosila do školy rum. Snad se vám bude líbit.

0: Dobrý večer, děti. Poté, co Lukáš Matoušek pozbíral igelitové pytlíky z koruny stromu v městském parku, získal 3 přání. Starý kaštan mu už vyplnil to první, aby rozuměl psí řeči. Jenomže, když Lukáš zaslechl, jak si pejskové stěžují na své pánečky a zlobí se na psí život, tak se s kamarády domluvil, že si to s nimi vymění. Druhé přání se splnilo a tak se z pejsků stali děti a z dětí pejsci. Dnes si povíme o tom, jaké patálie mohou nastat, když se z malé holky Klárky Zemánkové stane Bernardín Azor. Jednoho dne si pan ředitel zavolal do školy rodiče Zemánkovi. Šlo o závažnou věc. Jejich Klárce totiž vypadl v hodině matematiky ze školní brašny malý soudek a vylil se z něho, a teď se podržte, rum. Vždyť je to zákonem zakázané a zdraví nebezpečné. Dítě by mohlo dostat z alkoholu otravu a umřít. Rodiče Zemánkovi z toho byli celý pryč. Jak se to mohlo stát? Klárčina maminka používá rum jen při pečení vánočního cukroví a tatínek si výjimečně, když se vrátí z rybaření a je mu velká zima, nalije trošku do čaje. Panu Zemánkovi se najednou rozsvítilo. To bude našeho Azora! Je to kříženec Čulače a Bernardína. Bernardíni, jak víme, zachraňují zbloudilé v horách a poskytují jim první pomoc právě kapičkou rumu. Geny jsou geny, to se hodně zapře. Azor zkrátka bez soudku na krku nevyjde ven. Klárka si ho omylem zbalila do školní aktovky. Všem se ulevilo, ale Klárka dostala 3 dní důtku, aby si zapamatovala, že alkohol do dětské brašny nepatří. Nikdo netušil, že Klárka není Klárka, že je to vlastně Azor, který si s Klárkou vyměnil podobu. Důtka, nedůtka, nosil tajně vonavý alkohol do školy dál. Blížil se konec roku a celá třída se chystala na školní výlet do Jeseníků. Z toho se radovali nejen obyčejné děti, ale především ty, které byly vlastně pejskové. Ve škole se totiž strašně nudili, příšerně zlobili a učení jim do hlavy nelezlo a nelezlo. Konečně se proběhnou na čerstvém vzduchu a ještě k tomu bez vodítka. V den výletu pro ně přijel autobus a děti si radostně nastoupili i se svými chlebníčky, ve kterých měli jídlo na celý den. Po hodině cesty začal Honzík Soufal plakat, že mu někdo snědl svačinu. Seděl vedle Vaška, což byl vlastně jezevčík Mates, který se podivně olizoval. Na tričku měl drobky od rohlíku a síra, a tak byl z loupeže rychle usvědčen. Musel dát Honzíkovi svoji svačinu, jenomže měl 4 rohlíky se šunkou a té se vzdát nechtěl. Hrozivě zavrčel, vyjedl šunku, pečlivě olízal máslo a teprve pak Honzíkovi rohlíky vrátil. Paní učitelka Polášková se s odporem odvrátila a řekla, že se to s ním vyřídí později, ať se těší. Některým dětem taky zmizel salám z chlebů nebo našli okousanou tatranku, ale raději o tom mlčeli, protože si kvůli nějakému hloupému jídlu nechtěli pokazit krásný výlet. Konečně dorazili do cíle. Autobus zastavil před restaurací, odkud už vedla značená stezka směrem na obří skály. Na stejném parkovišti zrovna stálo policejní auto. Mladý poručík přistoupil k paní učitelce a informoval ji. Hledáme muže, který se vydal před 2 dny do skal a od té doby se nevrátil. Máme podezření, že se někde zranil a nemůže se vrátit. Jde o lidský život. Pokud byste cestou narazili na nějakou stopu, ihned volejte naše číslo 158. Pejskové, kteří teď vlastně byli děti, uslyšeli slovo stopa a začali nervózně čichat kolem sebe a běhat do kolečka. Paní učitelka se k ním obrátila a řekla, konec legrace, děti, okamžitě si přestaňte hrát na psy. Potom se krásně usmála na sympatického policistu a pravila medovým hlasem, jaký u ní děti ještě nikdy neslyšeli.
1: Omluvte ta děcka, to víte, jsou v komplikovaném věku. Pokud uvidíme sebe menší stopu, která by mohla vést k nalezení toho nešťastníka, okamžitě zavolám, telefonní číslo samozřejmě znám nazpaměť.
0: Seřadila děti do dvojic se slovy každý si bude hlídat svého kamaráda a vyrazili do skal.
1: Pejskům vůbec nevadilo, že mají lidskou podobu Klárky, Lukáše, Jany, Ivany, Vaška a Vojty a jako o závod běželi po stezce nahoru.
0: Paní učitelka křičela, co letíte jak při utržení ze řetězu? Zpět! Mám za vás zodpovědnost, to si laskavě uvědomte.
1: Jakmile pejskové, i když teď byli děti, uslyšeli povel zpět, běželi k paní učitelce. Ta se uklidnila a řekla, je vidět, že když chcete, umíte poslouchat. Tak a teď pomalu nahoru, děti.
0: Najednou se však paní učitelka začala nervózně rozhlížet kolem sebe, protože se jí zdálo, že nevidí Klárku. Klárka byla ve skutečnosti Azor, kříženec Čuvače a Bernardína, který je zvyklý běhat po horách, hlídat ovce a zachraňovat lidi. Není divu, že chytla stopu, oddělila se od třídy a utíkala po ní hluboko do skal. Jakmile to paní učitelka zjistila, začala si zoufat a málem se dala i do pláče. Vytáhla svůj mobilní telefon, že zavolá o pomoc, když zahlédla společně se všemi dětmi neuvěřitelný úkaz. Klárka běžela z protější hory, na zádech nesla asi 80-kilového muže, jenž držel dřevěný soudek u úst a srkal rum.
2: Nebýt té malé holky, je se mnou amen. Spadl jsem ze skály a asi jsem si zlomil nohu. Nemohl jsem se hnout z místa, já jsem nějaký orlíček, Jura, horolezec, ale paní učitelko, vy jste nějaká zelená. Nechcete taky kapku rumu?
1: Alkohol nepij, odpověděla paní učitelka. Vozím si sebou zelený čaj s příchutí citronu.
0: Potom vytočila číslo 158, které znala z paměti, a oddechla si.
1: Za chvíli přiletí helikoptéra a odveze raněného do nemocnice, řekla a napila se pro uklidnění zeleného čaje. Jenomže Azor, totiž vlastně Klárka, nehodlala ztrácet čas čekáním na vrtulník. Popadla Juru v orlíčka a běžela rovnou k restauraci, kde čekala sanitka a spousta lidí z okolí. Všichni tleskali a nevěřícně kroutili hlavami.
3: Taková drobná holčička, pro boha, vždyť bude mít kýlu, pomozte jí někdo rychle.
1: A tak se z Klárky stala hrdinka roku. Dostala medaily a hodinky ve zlatém pouzdře a dokonce o ní mluvili i v televizních novinách. Doma řekla skutečná Klárka Azorovi, že jí ta třídní důdka vůbec nevadí, protože je šťastná, jak hrdinsky se na výletě zachoval. A Azor jí radostně oblízl, jakože je rád. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: A co nás čeká právě teď? Trochu hra, trochu pohádka a dohromady pohádková komedie o tom, co se může stát, když se propojí skutečnost s fantazií a reálný svět s tím virtuálním. Pohádku Princezna je nahraná, napsal Tomáš Končinský. Režie se v roce 2012 ujal Vlado Rusko. Účinkují Květa Fialová, Naďa Konvalinková, Jana Striková a další.
3: Český rozhlas uvádí původní pohádkovou komedii Princezna je nahraná. Napsal Tomáš Končinský, hudba Tomáš Pergl, režie Vlado Rusko.

0: náhrobníci, vy nepokojné duše, rozestupte se. Buďte v míru a pokoji a ukažte nám toho, kterého naše srdce žádají.
1: Je to pravda?
0: Tak Helenko, soustřeď se.
1: Jo, promiň, Boženko.
0: Chceme dnes uctít památku nebohého Charlese III., který již není zde na tomto světě mezi námi. Charlesi, zaplnil si naše duše smutkem, ale v našich srdcích a myslích budeš žít stále. Vyslyš proto naši prosbu a zjev se nám, abychom se s tebou mohli naposledy rozloučit, pohladit tě a podrbat za ouškem.
1: Myslíš, Boženko, že ducha je možné podrbat?
0: Helenko, takhle se ale nikam nedobereme.
1: No, promiň, já jenže psího ducha jsem ještě nikdy nevyvolávala.
0: Tomáš, vem si koláček a začneme znovu. Ruce na stůl. Charlesi, ukaž nám svou dobrou vůli a zjev se nám. Čekáme tě. Přijď mezi nás.
1: Přijď mezi nás.
0: Dej nám znamení, že slyšíš. Stačí, když jednou štěkneš.
1: Boženko.
0: Co zase?
1: Hodiny.
0: Co je s nimi?
1: Točí se pospátku.
0: Máš pravdu. To musí být Charles.
1: Co to bylo?
0: Mikrovlnka. Charles nám dává znamení.
1: Rozblikala se všechna světla. Stůl se pod námi třese. Teď se zapnul vysavač a tamhle i mixer.
0: Robe,
1: Boženko, vždyť se ti zbláznil celý byt.
0: Drž se, Helenko, hlavně nepřerušuj kruh.
1: Ale co tomu Rámusu řeknou sousedi?
0: Jestli myslíš sousedovi Stondu, tak to se nemusíš bát. Ten pořád jenom sedí u počítače a nevnímá nic okolo. A teď už se konečně soustřeď. Otvíráme bránu do jiné dimenze.
1: Já mám strach.
2: Tondo? Tondo, okamžitě stiš ten počítač. V tom Rámusu se nedá pracovat. Co tomu řekne sousedka?
3: Počkej, tati. Právě otevírám bránu do jiné dimenze.
2: To je mi úplně jedno, co kam otevíráš. Prostě to vypni. Máš vůbec hotový všechny úkoly?
3: Mám. Kontroloval si je před hodinou.
2: Jo, aha.
3: Slíbil jsi, že si pak se mnou něco zahraješ.
2: Vždyť víš, že mám spoustu práce, musím něco dopsat, vyřídit pár telefonů.
3: A tak je to pořád. Máma je pryč a ty máš moc práce. A nebo je to obráceně.
2: Tondo, hned jak to půjde, přijdu za tebou, jo?
3: Jo, jenže to už si říkal před hodinou.
2: Tak, a mám toho dost, Tondo.
3: Ne, tati, co to děláš? Nevytahuj to ze zásuvky.
2: Něco jsem ti řekl a už mě unavuje to opakovat.
3: Počkej, nemám to uložený. Musím ještě osvobodit princeznu Sáru.
2: Dost řečí, prostě to vytrhnu ze zdi a...
3: Tati!
4: Fuj, to ale byla šlupka, Boženko.
0: Jsi v pořádku, Helenko?
4: Ale snad jo, ale ještě se mi třesou ruce. Co se to pro Bůh stalo? Nejdřív to znělo jako rána od sousedů a pak ti tu najednou všecko zhaslo.
0: Zvláštní. Buď Tonda vyhodil pojistky, anebo se Charles na poprvé netrefil.
3: Tati? Tati, jsi tu? Kam jsi zmizel? Tato?
5: Zdál se mi zlý, dlouhý sen. Už jsem z něj probuzená? Je tohle skutečnost?
3: Teda, to je přece princezna Sára.
5: Zdálo se mi, že ze mě spadla kletba. Neviditelné ruce mě uchopily a nesly mě daleko, předaleko. Pryč z hradu zlého černokněžníka Ševelšeda. Kdo je můj tajemný zachránce? Snad ne ty, malý jinochu?
3: Nejsem malej. Měřím 1,39 m.
5: Oh,
2: Tondo?
3: Tati, kde jsi?
2: No přece tady, vedle tebe.
3: Já tě nevidím.
2: Nevykládej nesmysly. A co dělá ta dívka u tebe v pokoji? Mm-hmm. Tondo?
6: Tak přece jen to nebyl sen. A ukaž se mi, můj stateční zachránce.
2: Nejsem žádný zachránce a stojím přece před vámi. Jenom nechápu, kde jste se tu vzala, slečno.
5: Ach, jaký sladký hlas. Jaký nádherný příběh mého osvobození. Neviditelný rytíř a jeho statečný panoš.
3: Jaký zas panoš? To teda fakt neberu.
2: A já zase neberu toho rytíře. A už vůbec ne neviditelného. Co je to za nesmysl?
3: No, totiž...
2: Co?
3: Koukni se do zrcadla, tati.
2: Proč bych se měl Ježíš Maria, já se nevidím.
3: Vypadá to, že na tebe působí nějaký ševelšedovo kouzlo.
2: Cože na mě působí?
5: Zlá kledba černokněžníka Ševelšeda, mocného vládce nad krajem šedostínů, tě zřejmě zaklela do této neviditelné podoby. Stateční rytíři. O to více jsem ti ale zavázána za svou záchranu. Ozvi se mi, ať vím, kterým směrem mám složit nejhlubší poklonu.
2: To přece nemůže být pravda, jak to, že nejsem vidět. A jak půjdu zítra do práce? Je, co řeknu šéfovi? Včera mě peskoval, že u mě nevidí výsledky a teď? Teď mě neuvidí vůbec.
0: Tak přece jenom to byly pojistky, Helenko. Už se mi dala do pořádku. Takže si ty seanci můžeme zopakovat.
4: Boženko, nic lezlím. Tvůj Charles byl opravdu moc milej pudlík. Ale myslím, že bychom ho měli raději nechat odpočívat.
0: Proč? Byli jsme tak blízko.
4: No právě. Na mě až trochu moc blízko. Víš co, já teď půjdu domů a ty se hlavně dobře vyspi. A zkus na Charlese nemyslet, ano.
0: Pokusím se.
4: Tak dobrou noc a děkuju za vynikající koláčky.
0: Nemáš zač, Helenko. Měj se hezky. Babo, ustrašená. Však já se Charlese klidně přivolám i bez tebe. Jen se musím napřed podívat do svých spiritistických knih. Kam jsem zase dala ty brýle?
7: Jsou na nočním stolku.
0: No samozřejmě, děkuju. Je to tady. Ale ne, to není možné.
7: Ale je.

0: Tondo, počkej. Co mi to tu vykládáš? Princezna z počítačové hry? To je přece úplně vyloučené. To je nemožné.
1: Před chvílí byla ještě tamhle na obrazovce. Přísahám.
2: Vaše hloupé spory mě nudí.
3: Co kdybyste se mi raději představili?
2: Já jsem princezna Sára. Jediná dcera krále Samira, vládce 7000 stepí.
1: Já vím, znám tě přece z té hry. Já jsem Tonda.
0: A mé jméno je Stanislav Ponožka. Pracuji jako obchodní ředitel a normálně rozhodně nebývám neviditelný.
2: Neklesej na duchu. Té kletby se jistě brzy zbavíš. A můj otec nám pak připraví svatbu, jakou naše říše ještě neviděla.
1: Jaká svatba? Táta už svatbu měl s mojí mámou.
2: Cože? Ty už jsi ženat, rytíři?
0: No,
2: to je věru neobvyklá situace. Ale nevadí. To vyřešíme.
1: Tati, přece si ji nechceš vzít.
0: Co?
1: To nemůžeš, co by na to řekla máma?
0: Neboj, Tondo. V žádném případě to nemám v úmyslu. Já se především musím co nejrychleji zviditelnit a tady slečna se musí okamžitě vrátit tam, odkud přišla.
2: Chcete mě vrátit zpět do Ševelšedova hradu? Do jeho spáru? Vy proradní zrádci. Budu se bránit.
0: Opatrně s tím mečem, je nad vámi lustr.
2: Nemysli si, že když jsi neviditelný, tak ti nedovedu jednou ranou setnout hlavu z ramen. A tvému panošovi taky.
1: Tati, pomoc.
0: Pust ho, co pak se zbláznila?
2: Prokoukla jsem vás. Vy dva nejste moji osvoboditelé, ale Ševelšedovi špehové. Za to vás trestá můj meč.

0: Já nevěřím svým očím. Charlesi, pro pána, jsi to opravdu ty?
1: Jistě, že jsem to já, tvůj výstavní pudl Charles III. Co pak mě nepoznáváš?
0: Ale jak to, že mluvíš? To musí být sen.
1: Houby sen. Sama si mě zavolala a cestou mi pořádně vyhládlo. Nemáš nějaké kuřecí kosti?
0: Tak přece si to ty. Kuřecí jsi měl vždycky nejradši. Ale nikdy jsi o ně neuměl takhle pěkně říct.
2: Hned pro ně běžím.
1: Ženský se musím zbavit, ale po pořadě. Nejdřív je potřeba nabrat sílu a dostat se ven z toho směšného psího těla. A pak najít princeznu.
0: Tak tady to je, tvoje oblíbené kuřecí kostičky.
1: No, konečně.
0: Do tebe to tedy padá.
2: Pozor, aby ti nezaskočil.
1: Mám hlad.
0: Cože? Ty jsi to už snědl? Takhle rychle?
1: Jo, a pořád mám hlad. Co tam máš dál?
0: No, je tady ještě salám. Dva buřtíky, šunka.
1: Jsem s tím.
0: Proboha. Charlesi, nemůžeš všechno zhrtnout dohromady. Bude tě bolet příš.
3: Nestarej se a nos další jídlo.
0: Jak to mluvíš s paničkou? Býval jsi takový hodný pejsek. Co se to s tebou stalo? A jak jsi najednou vyrostl? Jako bys to ani nebyl ty?
3: Pojídám, mám hlad.
0: Ale já už nic nemám.
3: Nemáš. Něco by tu přece jen ještě bylo, ne?
0: Charlesi, co to děláš? Nech mě!
3: Nejse Charles, jsem má čerelšet, vládce šedostínů a sežeru tě!
0: Kriste, pane, lidi, kde jste kdo pomoct? Svatá pano, co si teď počnu sama zamknutá v koupelně?
3: Já vím, že tam seš. Se mnou se neschováš.

0: Poslyš ty, princezno, nebo co vlastně si. Říkám ti naposledy, abys tu přestala mávat tím mečem. Někomu se může něco stát. A navíc ten nábytek taky něco stojí.
1: Drzoune! Nevíš, že mě máš oslovovat, vaše výsosti? A ten meč držím v ruce proto, abych tě naučila způsobům.
0: Polož ho!
1: Ani mě nenapadne.
2: Pozor, tati! Je už na 47. bojový úrovni. Bojuje se sítí.
1: Tak, a mám tě, neviditelný. Jsi v mé síti.
0: Sundejte ze mě tu záclonu. Nemůžu se hýbat. Tondo.
2: Nech ho být, slyšíš? Je to můj táta.
1: Ne. Ane. Zavřu tě do temnice, padouchu. Sem.
0: Au. Co to děláš? Kam mě vlečeš? Pust mě. Ne, do komory nechci. Do komory ne.
1: Tak, neviditelné rytíře je dobré mít pod zámkem. Člověk aspoň ví, kde jsou.
3: Okamžitě mě pust ven, slyšíš?
2: Hnedka pust mýho tátu z té komory, nebo...
1: Cítíš to ostří na svém krku?
2: Au. Jo.
1: Jestli ještě cekneš bez mého dovolení, ucítíš ho až na svém nevymáchaném jazyku, jasný? Odpověz.
2: Jasný.
1: Výborně. Takže si rozumíme. A teď bys si měl ve vlastním zájmu pospíšit a odvést mě rychle domů na můj zámek. Mám totiž takový podivný pocit, jako by na mě stále ještě ležela Ševelšedova kletba. Jako by číhala hned tady za tou zdí.
4: Božinku, co mám teď dělat? To jsem ale dopadla. Lapená vlastním psem ve vlastní koupelně. Měla jsem poslechnout Helenku a nezahrávat si se zárobím.
5: Paní Krápníková! Paní Krápníková!
4: Kristovano, to znělo jako ze světlíku.
5: Paní Krápníková, pusťte mě dovnitř, prosím.
4: To jste vy, pane řediteli?
5: Já?
4: Ale kde jste? Nikde vás nevidím.
5: Nemůžete mě vidět. Jsem totiž neviditelný.
4: Asi jsem se zbláznila.
5: Nezbláznila. Otevřete to okno a pusťte mě dovnitř. Moc vás prosím, je to důležité.
4: Jistě, hned. Polezte.
0: Je. No, to okno je hrozně malé. Musím se takhle protáhnout. Sakra, měl bych zhubnout. Můžete prosím trochu na stranu?
4: Jistě, promiňte. Já vás neviděl.
0: Říkám vám, že jsem neviditelný. Ještě druhou nohu. Tak. Jsem vevnitř.
4: Ale pane Ponožko, co jste dělal ve světlíku? A navíc takhle úplně neviditelný.
0: Všechno vám později vysvětlím, ale teď se musím rychle dostat zpátky do našeho bytu. Máte od nás ještě ty náhradní klíče?
4: To mám, ale jsou v předsíni.
0: A to je problém?
4: Je tam Charles.
0: Váš pudl? Tomu nerozumím. Přece vám nedávno umřel.
4: Ano, ale totiž asi mě navštívil jeho duch a právě mi vyjídá celý byt.
0: Paní Krápníková, prosím vás, teď opravdu není čas na vaše duchařské povídačky.
4: No dovolte, a to, že vy jste neviditelný, je snad taky povídačka.
6: A jsem tady.
4: Charlesi, ty jsi mi rozbil dveře. A jak to vypadáš? Hrozně jsi vyrostl. Proboha, z tebe se stal pudlodlak.
6: A z tebe lahodná sračina. Ale pozor, co to cítím? To je přece vůně princezny Sáry. A konečně stopa. A jde z toho malýho okýnka. Nějak se jim protáhnu.
0: To ne, ta opluda nám vleze do bytu. Je tam Tonda, zastavte ho. Pomozte mi, paní Krápníková.
4: Nejde to, je moc silný.
0: Zápe se do světlíku, už je tam skoro celý.
6: Sáro, jdu si pro tebe, Slyšíš mě?
4: Prolzáš k vám, pane řediteli. Je mi to moc líto, vždycky to byl tak hodnej pejsek. Pane řediteli, jste tu? Není. Jak mám poznat, jestli tady je, když je neviditelný? Musím si sednout. To chce klid, Božka. Hlavně klid. A zhluboka dýchat. Kam jsem si to schovala, ten vaječný likér? No, potřebuji si ho loknout.
6: Byla tady. Ještě před chvílí byla v tomhle bytě. Jasně to cítím. Princezna Sára a taky někdo cizí. To nevadí, s tím si snadno poradím. Teď je hlavně rychle najít, než ztratím pachovou stopu. Vida, k čemu se člověku hodí být psem. Aha, ale kudy?
7: Tondo? Tondo!
6: Jasně, že tudy. Au! Uhni, mám naspěch, ty neviditelné.
7: Pane bože, to příšerný psisko. Tondo? Toníčku, kde jsi? Kam zmizel? A kde je ta bláznivá holka s mečem? Tondo! Nic. Ne, ne, ponožko, vzpamatuj se, člověče. Musíš se chytit toho přerostlého psa. Ten tě k Tondovi dovede. Tak honem nebo zmizí. Teda na pudla dělá neuvěřitelně dlouhé skoky.
2: Pochop už konečně. Tvoje království neexistuje. Je to jenom program, počítačová hra.
8: Lžeš! Jak se opovažuješ tvrdit, že neexistuji? Můžu ti mečem podat pádný důkaz, že tomu tak není.
2: Tak jo, existuješ. Tak. Ale jenom v počítači.
8: Nevím, co je počítač. A taky nevím, kdo ti dovolil přestat mě oslovovat, vaše výsosti.
2: Ty seš fakt hrozná. Měl jsem tě docela rád, víš? Byla jsi moje hrdinka. Ale teď vidím, že jsi jen protivná, nafoukaná holka.
8: Zmlkni už a pospěš si. Počkat. Kam to vlastně jdeme? Rozkázala jsem ti, ať mě zavedeš domů, ale tady to vůbec nepoznávám.
2: Jdeme tam, odkud pocházíš. Za člověkem, který tě stvořil. Třeba mi dokáže poradit, jak se tě zbavit.
8: Abys věděl. Budu taky ráda, že odtud zmizím. Vaše království je v skutku podivné. Těch lidí, toho hluku a smradu, no. Fuj!
2: To je smog, to tady normálně dejcháme. A jsme republika, žádný království.
8: A co je republika?
2: Ale to máš jedno. Bacha, tramvaj!
8: 7000 stepí! Jaká strašlivá obluda! Rozsekám jí na kousky!
2: Nech toho, prosím tě. Tím se jezdí. A schovej ten meč, ať nebudíme pozornost. Radši pojď za mnou, už tam skoro jsme.

0: Kdo to zas otravuje?
1: Nemůžu, pracuju. Pošlete mi mail?
0: To snad není možný.
1: Co chcete? Proč zvoníte? Nemůžete mě kontaktovat online jako normální lidi?
2: Buďte zdrav, pane. Řekněte nám, znáte cestu do říše 7000 stepí?
0: No to se mi snad zdá. Princezna Sára.
2: Super, poznal tě.
0: Jak bych ji nepoznal, vždyť jsem ji sám vymyslel. Ale kdo pak jsi ty?
2: Jmenuji se Tonda Ponožka. Tady Sára se dneska najednou objevila u mě v pokoji, zrovna když jsem hrál vaši hru. A můj táta je teď neviditelný.
0: Vážně? Že by nějaký bakvéře? Vždyť jsem nedávno vydal nejnovější péč.
2: Vy, pane, ukážete mi, kudy se vrátím zpět do svého paláce? Nechce se mi už déle pobývat v tomto světě plném smogu a obludných tramvají.
0: To asi nebude tak jednoduchý, vaše výsosti. Bude třeba vás nahrát zpátky do programu.
2: Co to bylo?
0: Řítí se sem nějaký obrovský psisko.
2: Ostne, to je ševelšec, poznávám ho. Ale teď, na oplátku, on pozná ostří mého meče.
3: Mám tě, princezničko, teď už mi neunikneš. Mám ostré desáky a skvělý čich, cítím, jak se chvěješ strachy. Půjdeš se mnou na můj hrad a staneš se mou ženou.
2: Marně se snažíš, černokněžníku. Tvoje nikdy nebudu. Zapíchnu tě jako psa. Braň se!
0: Paráda. Souboj se závěrečným bosem. Poslyš, Tondo, na jakou si to s ní dohrál úroveň?
2: Je na 47. Už bojovala i se sít.
0: Jo, tak to by mohlo stačit.
2: Co si to zapisujete?
0: Mnohící obří pudl. No, to je přece skvělej námět na novou hru. Sám bych to líp nevymyslel.
2: Nechcete jí radši pomoct? Sáro! On jí zabil.
0: Vít, co pak nevíš, že princezna má 3 životy?
2: Ha, na mě si jen tak nepřijdeš, ševelšede. Braň se!
3: To je tak nespravedlivý, proč vždycky všichni mají víc životů a já jenom jeden.
1: Zajímavý nápad.
2: Jste normální? Nemůžete přece dát hlavnímu záporákovi víc životů. To ne, zabil jí po druhý.
3: Zbývá ti poslední život, princezničko. A ten mi patří stejně jako ty 2 předešlí.
2: Ty ho porazíš, Sáro, já ti věřím. Dostal jsem tě až na 47. úroveň a teď ti taky pomůžu.
4: Nepleť se do toho, Tondo, tohle je můj zápas.
2: Jsi moje kamarádka, musím ti pomoct. Hej, obludo, tady jsem.
3: Přestaň pokřikovat z krčku, nebo tě roztrhnu.
4: Tondo, uteč!
0: Ale, co bylo zase to?
1: To ti patří, ty podlý pudle.
2: Nechdi.
1: Tomu schovej se.
0: Neviditelný bojovník? Teda to jsou nápady. Musím si to zapsat.
3: Rozkousnu tě, vejpůl večelče, slyšíš?
2: Tati, pozor!
4: Na mě si mezi tím zapomněl, ševelšede. A to se nevyplácí. Tu máš!
2: Ten mizera se zmenšuje.

0: Sáro? Sáro!
1: Toníku, jsi v pořádku?
0: Tati, já tě zas vidím.
1: Vážně? Je to pravda?
2: Tak se koukněte do zrcadla. Tamhle je.
1: No jo. Ha, hurá, jsem to zase já. To je taková krása. Teda moc není, ale hlavně, že jsem vidět.
0: Ale co se stalo se Sárou?
2: Podívej se sem, na monitor.
0: Princezna?
2: Jo, je nahraná.
3: Děkuju vám všem, dobří lidé. A hlavně tobě, Tondo. Poznala jsem, že jsi skutečný přítel. A jsem ti proto navěky zavázána. Budu odteď všem vyprávět o tobě a tvé zvláštní říši. Pojď s Bohem.
2: Napsal jsem tu horu zatraceně dobře. To se musí uznat.
1: No, tak hlavní je, že všechno dobře dopadlo.
0: Já ti taky děkuju, tati.
1: Za co, prosím tě?
0: No přece, že jsi se mnou dneska nakonec přece jenom hrál, jak jsi mi to celý odpoledne sliboval.

0: náhrobníci, vy nepokojné duše, buďte v míru a nechte nás spojit se s tím, koho si naše srdce žádají.
1: Jejda, Boženko,
2: co to bylo? Zas nějaký duch.
0: Helenko, vzpamatuj se. Co pak bytosti ze záhrobí zvoní na zvonek?
1: Já nevím. Neměla jsem se k téhle seanci znovu nechat přemluvit. Počkej, kam jdeš? Radši neotvírej.
0: Ale přece se nebudu bát.
3: Dobrý den, paní Krápníková, nerušíme?
0: Pan ředitel, pojďte dál. To jsem ráda, že jste zase vidět, totiž, že vás zase vidím.
3: My jsme vám tady s Tondou něco přinesli.
4: Snad se vám bude líbit.
0: Jemináčku, to je ale roztomilý pudlík.
1: Snad si ho nechceš nechat. Boženko, měj rozum. Co, když ti přes noc zase vyroste?
4: Tenhle ne.
3: Za tohohle pudla vám osobně ručíme. Že jo, Tondo?
4: Jasně, táto.
1: No, jen aby.
0: Když to říká pan ředitel, tak to musí být pravda. Viď, maličky. No pojď ke mně, pojď. No jo, ty jsi úplný Charles. I ta ouška, čumáček. Tak víš co? Odteď se budeš jmenovat Charles IV.

0: Vyslechli jste původní rozhlasovou pohádku Tomáše Končinského. Účinkovali Tonda Ponožka, Martin Sucharda, Pan Ponožka, Aleš Procházka, princezna Sára, Jana Striková, Božena Krápníková, Květa Fialová, Helenka, její kamarádka, Naďa Konvalinková, černokněžník Ševelšet a pudl Charles, Michal Pavlata, programátor Svatopluk Šuler. Hudbu složil Tomáš Pergl, dramaturgie Václava Ledvinková, mistr zvuku Milan Křivohlavý, zvukové efekty Tomáš Pergl, produkce Radka Tučková, režie Vlado Rusko.
1: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.

0: sportujete?
1: Čtete knížky, sledujete filmy?
0: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
1: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
0: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
1: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
0: Těšíme se na vás.
1: Více na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Nekoukejte se pořád do toho telefonu a poslouchejte. Nemůžete? Čekáte na něčí zprávu? Tak si dávejte pozor, abyste nedopadli jako Klára. Ta čekala na zprávu od svého idola tak dlouho, že z toho nakonec byla vygoustovaná. Duchařskou četbu o tom, jak je důležité věnovat svou pozornost tomu pravému, napsal David Košťák. Režie se v roce 2021 ujal Vít Malota. Mistr zvuku Ladislav Reich. Účinkují Šárka Vaculíková, Hynek Chmelař, Vojtěch Hrabák a další.

0: jak se dneska máš? Nešel bys ven? Někdy po škole? Haló? Říkal jsi, že mám napsat? Tak píšu. To vyťukávání zpráv. Nezdá se vám, že to zní, jako když někoho napínají na skřipec? Nebo spíš skřipeček. S každým písmenkem o jedno utáhnutí víc. Představuju si, že na ten skřipec natahujou mě. A já přitom s úsměvem říkám veleváženému pánovi Katovi, ale jo, ještě mě utáhněte. Ještě nejsem dost napnutá. Před odesláním zprávy mě vždycky polije studený pot. Musím se z toho oklepat. Jako špinaví psi ve filmech. Otřásají se ze strany na stranu a kapičky bahna se pomalu rozlítnou směrem k čerstvě vymalovaným stěnám, zatímco páničci si ve slow motion přikrývají ústa otevřená zděšením a vypadají, že dramaticky zívají. A pak jen odeslat. Malá poštěčka v mojí hlavě se na mě dívá spoza svého stolku, ve vzduchu drží obrovský razítko a s nadzviženým obočím se mě ptá, jestli si přeju svoje psaní poslat doporučeně. Ale jistě, že... Počkám si na zobrazeno. Opocený palec stiskne modrou šipičku. Odesláno. Natahuju se po svém dopise. Mohla bych si ještě zkontrolovat hrubky, teda ne úplně hrubky, spíš jestli to není... Prostě divný. Pozdě. Odmítám ho dát zpátky. Tak mi to aspoň ukažte. Čtu to pořád dokola. Ahoj, jak se dneska máš? Trapná. Nešel bys ven? Někdy po škole?
1: Proboha, to je ostuda.
0: Haló! Říkal jsi, že mám napsat, tak píšu.
1: Trapná, trapná, trapná. Ahoj. To je tak neosobní. No, ale lepší než čau a rozhodně lepší než čauky.
0: Čauky!
1: Lidi, co říkají čauky, sbírají diplomy z letních táborů a za nejlepší kámošku mají svoji mámu. Ale furt lepší než lidi, co říkají ahojky.
0: Ahojky!
1: S těma nekamarádí ani jejich máma. Zobrazeno.
0: Bublinka s jeho fotkou spadne na řádek mojí zprávy.
1: Dívám se na ní.
0: No, tak jsem zvědavá, co mi na to řekneš.
1: Ne, že bych na to nějak čekala. Je neděle a já jsem celkem zaneprázdněná přemysťováním se z židle na sedačku, ze sedačky na postel, z postele na židli. Taky na mě mluví rodiče. Něco, úkoly. Takže jsem vážně zaneprázdněná. A je mi jedno, jestli odepíšeš teď nebo až potom. Protože já mám na práci spousta jiných věcí, než sledovat displej telefonu.
0: Tři tečky. Skáčou tam jako takový tři notičky. Chtěla bych, aby zněly nějak takhle.
1: Ale čím díl se tam vrtěj, tak zní spíš takhle.
0: Tři tečky zmizí. Kde jste? Vraťte se! Okamžitě se vraťte, já jsem vás viděla, neschovávejte se přede mnou!
1: A nic. Žádná odpověď. Měla bych být trpělivá. Určitě odepíše. Odepíše. Asi ho něco při psaní vyrušilo. Jen pro jistotu zkontroluju, že jsem připojená na správný Wi-Fi. Třikrát ji restartuju, pro jistotu. Internet funguje. Takže zkontroluju zprávy. Jestli u něj v ulici nezačalo hořet, nebo jestli tam nespadl meteorit. To se totiž může docela dobře stát. A navíc by to vysvětlovalo, proč nedopsal tu odpověď. Musím být trpělivá. Nemůžu si myslet, že každý v neděli sedí doma. I když by se teda měl spíš připravovat do školy, než někde lítat s kamarádama. No jo. Třeba je s kamarádama. Doufám, že jim ty zprávy neukazoval. To by bylo trapný. Děsně, děsně trapný. Rozhodně musím být trpělivá.
0: No jasně, vybral jsem mu telefon. Proč mě to nenapadlo? Ha.
1: Ale už to teda trvá. To doma nemají nabíječku?
0: Musím být trpělivá.
1: Psal jsi něco? Nejsem moc trpělivá.
0: Haló?
1: Jsem jako kosmonaut, co právě zapíchnul vlajku na povrch měsíce a snaží se dovolat zpátky na zem.
0: Haló, jsem tady. Vidíte mě?
1: Jenže si říkal, že mám napsat. No, nebo jsem spíš mimozemšťan, co se snaží navázat kontakt. Přicházím v míru a někde na zemi promlouvá prezident Spojených států před vlající vlajkou o důležitých hodnotách, který je třeba chránit, zatímco vzlétá celá flotila stíhaček, aby odrazila můj nečekaný útok. I to by bylo lepší, než tohle ticho na druhé straně. Já moc dobře vidím, že jsi online. Tak mi odepiš. No tak. Otazník, otazník, otazník. Sleduju ty tři otazníky už několik minut. Možná je to hodina. Slzí mi z toho oči. Asi jsem zapomněla mrkat, aby mi nic neuteklo. Najednou v těch otaznicích vidím sama sebe. Ta tečka a nad ní já se sklopenou hlavou nad telefonem. Místo tečky ale sedím na svojí židli a nakláním se nad mobilem, jako by to měl být kbelík, do kterého z velký výšky skákají animovaní klauni v cirkuse. Pořád nic. Pošlu alespoň smajlíka s povytaženým obočím, aby bylo jasný, že to neberu tak vážně. Poslala bych GIF s nějakým zvířátkem, štěnětem nebo kotětem, ale nechci ho utopit v záplavě svých pokusů o navázání kontaktu. Stačí, že se v posledních hodinách stal GIF země. Zasekla jsem se ve smyčce aktualizování naší konverzace. Odhlásil se. Už ani ty tři tečky. Nic. Já jsem je ale viděla. Byl tady. A zmizel. Zmizel. Ale tohle není příběh o něm. Tohle není příběh o tom, jak zmizel on. Tohle je příběh o tom, jak jsem se ztratila já. Rodiče na mě volají z kuchyně. Večeře. Otevřou dveře do mýho pokoje, ještě je vidím přicházet a pak jsem pryč. A oni najdou jenom prázdnou židli. A já? Kde jsem já? Haló?
2: Haló?
1: Je tu někdo?
2: Je tu někdo?
3: A je, už mě volá další. Člověk si nemůže odfrknout ani v neděli. Momentík, dejte mi chvilku. Vítejte v Auternetu, tady zapomenete na všechny své všední starosti, tady se nespí, tady se nejí a ani se tady nepije.
1: Cože? Kde jsem?
3: V Auternetu. Básnický duše tomu tady říkají místo mezi internetem a zemí.
1: Umřela jsem. Je ze mě duch?
3: Ne, jste jenom vygoustovaná.
1: Vygoustovaná? Na jak dlouho?
3: Jo, to já nevím. To má každý jinak. Někdo je tu na pár hodin, někdo na pár dní, týdnu, ale díl ne.
1: Díl to nejde?
3: Jde. Ale to bych nedoporučoval. Když tu zůstanete příliš dlouho, hrozí vám, že se z vás stane duch, opravdický duch. Ale to už vlastně nebudete tady, to vás zase pošlou jinam. Tady je to jenom dočaska. Co pro vás mohu udělat?
1: Pošlete mě zpátky.
3: Ajejda, trošku jsem se bál, že si budete přát něco takovýho. Já neumím.
1: No a jak se teda dostanu zpátky?
3: Někdo vás musí vyvolat.
1: Jako při vyvolávání duchů?
3: No, něco takovýho. A teď mě prosím omluvte. Už je skoro 9, čeká mě celá fronta lidí, kterým někdo neodpověděl na přání na dobrou noc.
1: Ale co já? Usměje se a prostě si zmizí. A mě to nechá. Vypadá to tu jako v mém pokojíčku. Ale je to tu jiný. Jakoby v mlze. O něco hůř se tu dejchá. Mám pocit, že jsem vyběhla na střechu 12-patrovýho paneláku. Snažím se lapit dech, ale je to marný. No dobře. Hlavně nepanikařit. Nemůžu tu přece být úplně sama. Co ta fronta lidí, o který mluvil? Vyběhnu z pokoje. Míjím siluety, které připomínají moje rodiče. Otevírají pusu. Asi na mě něco křičí. Ale tady v Auternetu je neslyším. V druhém patře našeho baráku bydlí otravná Adéla. Adéla říká čauky. a někdy dokonce ahojky. Po škole mi vždycky píše, jestli nepůjdu ven, anebo aspoň na webku. Furt mluví o nějaký svojí oblíbený zpěvačce a tancuje si u toho tanečky, co její idolka sdílí na TikToku. Chvíli jsem to zvládala, ale pak se to prostě nedalo. Přestala jsem jí odepisovat.
0: Vyghostovala jsem ji. No jasně. Vyghostovala jsem ji. Takže to musí být taky. Tluču na její dveře.
1: To je ta její zpěvačka. Adéla je doma. Ale moje ťukání neslyší. Někdo ji odsud z internetu musel vyvolat. Sakra, ta nále štěstí.
0: Co mám teď jako dělat? Haló? Co mám teď dělat? Haló?
3: Oho, to jste zase vy. Já jsem vám říkal, že teď budu mít trochu napilno. Nejste tady sama, víme?
0: Co mám teď jako dělat?
3: Hlavně teď nechoďte ven. To bych vám nedoporučoval. To bych vám rozhodně nedoporučoval. Takhle mladý holky v tuhle hodinu venku nemají co dělat. Ani v internetu. Všechno, co se stane tady, má svoje následky ve skutečnosti.
0: A kam mám jako jít?
3: Jděte si lehnout. Pěkně pod peřinku.
0: Aha, já myslela, že se tady nespí.
3: Vy jste poslouchala. Správně. Tady se nespí. Ale hodně se tady polehává.
0: A zase zmizí. Nechá mě tu samotnou.
1: Vyjdu tady těch pár poschodí do našeho patra. Dveře jsou ještě otevřený. Rodiče určitě čekají, až se vrátím. Ale dokud jsem v internetu, tak mě pořádně neuvidí. Jdu rovnou do pokoje. Lehnu si. Spát nemůžu. Ale zavírám oči. A doufám, že až je otevřu, zjistím, že tohle byl jenom zlej sen. Doufám, že až je otevřu, nebudu už vyghostovaná.

0: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: A teď zaspívá Michal.

cause my dreams are bursting at the seams.

0: Rádio Junior.
1: Pravda je zbraní, též láska k dětem, rodina, páni, kéž hýbe světem. Když strach se šíří a obchází zdejší, s tím nesmíš se smířit, lepší svět přej si, zbraní je odvaha.

praní je štědrost a dobrý skutek. Dej, když máš dost a roste ti pupek. Zbraní je pokora, skromnost a čest. Srdce ti okorá, živí-li lest.

friky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš? Aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.

to chce vyčítat, ten ať si ujasní, že ze zvířat k nimž od věků pleme celý lidský rod, jsou nejmilejší člověku pes, kočka, kůň a pot.

0: Rádio Junior.
1: Sotva jsem se probudila, ej.
2: Hned jsem se tím unavila, ej.
3: Unavila.
1: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, ej.
3: Kouzlí kránu.
1: Otevírám peklo bránu, ej. Ve svém kotli lektvar vařím každý den.

是龙 buff 皮皮。

náš pravý les. Ten les, ve kterém, co se stalo, přišlo na přetřes. Tam, kde kvet zrovna v řez.

je. Ve vteřině abraka vykouzlíme si draka a stvořivé erupce zralý banán ve slupce

0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Tak se přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence vyněje. Na prstě lesknou se, krvavé krůpěje.

něco proto, přemýšlel jsem o tom, má svatou pravdu, můj ty smutku, já na to nic mě potom není, ale daleko zdá se mi, daleko máš žirafičko od úst do žaludku, tomu říkáš hody, pol

Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

0: sobotnici, zmrzlinu mám pořád rád, ale jdem si radši zaplavat.
1: Rádio Junior.

0: zkrátka rodinu si vlastní vůlí
1: nikdo nezvolí.